zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcema nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny Deváté patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

To úplně zbožňuju, myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta, párných dní ještě, zaplať pámu za to, prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy, aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. Shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co bylo takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mě to vrtalo hlavou, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

spol v jazzovém kabátu Zavěšený kafe. Tedy písnička se jmenuje, samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší, a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám. Když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu kleky Petra České trémské písně, šedý to muž žijící v ústraní, pan Miki Rivola. Jeho Září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

To byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.

Spánek, Sluní Burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. A nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a trampských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové a skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček. Mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
2: Ano.
3: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
0: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobě Jirka říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Ještě kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi. Já ho posprejuju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala. Když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by ji slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, Martin Zaněcká.
3: Dobrý den, Martine.
5: Dobrý den.
3: Co vybíráte?
4: No, prosím bych paní Jiřinku.
3: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
6: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku. Tady Jenda od Lidský hory.
3: Dobře.
6: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
5: Děkuji pěkně.
6: Hlasoval bych, já jsem teď tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
3: ano.
6: A dáváme hlas Krampolovi.
3: Ano.
6: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
3: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
6: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
5: Tak to mě...
6: Kromě těch gaunerů, co hrál.
5: Ano, to mě velice těší, děkuji.
3: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
7: My vás podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
3: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
8: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
3: Big Beatový rytmus.
9: Ano.
3: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, na co to bylo?
9: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
3: taky
9: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
3: do tanečních jste chodil?
9: Jo, chodil jsem do tanečních. No. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
3: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
9: Ne.
3: Někteří to tak měli.
9: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
3: Takže už tehdy jste to takhle bral?
9: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
3: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ano, ale ano. Že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
9: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
3: Ano.
9: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
3: Divadla na Zábradlí. No,
9: ano.
3: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku a vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko. Jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic, jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha. No. A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli to ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano? A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej, co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco?
2: My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak. Hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka, Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českej Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurvasta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurvasta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo protihráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurvasta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno párty. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko, Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se synem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: do Kopřivnice.
1: Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si taky pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli. Kam přibude další?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasím pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Pohybovým kreacím. Vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju. A byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou. Dobrá, děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanželé.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanželé.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste ho vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, No bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to vůbec... hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla
9: vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní...
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Taky, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku, ano. Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Kytka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mhm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku

0: nějaký špek, tak to do toho nejde, protože víš, že to není tak krásný už, jo.
1: Že jsou sebekritičtější, ano, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
0: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek se ptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi, no nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takový docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra, je R. Vávry, Ahmed Máhlat, jestli jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten vlastně, ten jeho synovec byl taky už 80-letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad, a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec, aha, váš, takže jinak, vaše tchýně, ne, váš tchán se narodil 1850, vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala, ona šla otevřít okno, pak říkala, a víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no, a vy si ho chcete vzít, a říkala, jo, jako, tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla, šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska, Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela okno. A pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
1: Já jsem říkala, ještě vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
0: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla. A pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi, Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová, Rýzerka, Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
2: Humoriáda. Děkujeme kolegyni Němcové, děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
3: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Lukavici na Chrudimsku zaznamenali další propady starých důlních šachet. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Za srpnovým útokem na letiště v Lipsku stálo podle Německa Rusko. A dnešek bude nejprve slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. V Lukavici na Chrudimsku zaznamenali další propady starých důlních šachet. Obec kvůli tomu musela přerušit práce na kanalizaci. Několik staletí se v Lukavici těžil pyrit. Provoz dolů byl zastavený na konci 19. století. Vzniklé kapsy bude nutné zabezpečit. Obec jedná o sanaci se státem. Vodohospodáři nechají zpřesnit ochranná pásma kolem Křižanovické přehrady. Nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro Chrudimsko a Pardubicko. Geodeti prověří, na jaké pozemky linie zasahují. Pro vlastníky to znamená některá omezení nebo úplný zákaz činností, které by vodu mohly ohrozit. Arkády v zadní části historické budovy radnice v Moravské Třebové mění svoji podobu. Město je postupně obnovuje a restauruje z grafita. Teď dělníci pokládají novou dlažbu a práce částečně omezují provoz na odboru investic, říká jeho vedoucí Petr Matějka.
2: Budeme se vracet k původním materiálům, tak aby jsme vrátili vzhled tomuto zadnímu traktu radnice do původní podoby. V letošním a v loňském roce již byly obnoveny z grafity a tohle je další etapa obnovy tady té zadní části.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí žalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom informoval německý ministr vnitra. Vyšetřovatelé už dříve naznačili, že za útokem mohla stát Moskva. Ta jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Kromě toho plánuje taky zpřísnit kontroly přijíždějících Rusů. Německo taky navrhne zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a zejména na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S uzavírkou počítejte v Letohradu silnice 2. třídy číslo 310 ulice Komenského a Jilemnického.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hezké dobré ráno, ve středu 2. září roku 2026, teď jsou přesně 4 minuty po 5. hodině a začíná Dobré ráno z Pardubic. My se vydáme do Teplických skal, kde začala stavba infocentra za víc než 31 milionů korun, ale to až za chvíli. Prostor dostane i muzika, třeba Věra Špinarová, Kouzlo bílejch čar v téhle půlhodině, nebo Krištof, Obchodník s deštěm, taky se můžete těšit na Fila Kolince, Janu Kratochvílovou, nebo teď Františka Ndvida a jeho řemeslo. Jakub Malý vás všechny zdraví.

0: A my zdravíme publikum Českého rozhlasu Pardubice i takhle brzy po ránu, 5 minut před 17:45 ve středu 2. září. Známý hongkongský prodemokratický aktivista Joshua Wong se dnes během soudního procesu přiznal ke spiknutí s cílem spolupracovat se zahraničními silami za účelem ohrožení národní bezpečnosti. Informuje o tom agentura AP. Hrozí mu až do životí. Kritici tvrdí, že Wongův případ ukázal snahu úřadů umlčet významné disidenty, což má odrazující účinek na občanskou angažovanost. Pro Peking je ale Wong proti čínskou osobností, která podporuje nezávislost Hongkongu, což je pro úřady nepřijatelné. Wong se stal mezinárodně známým v roce 2014, kdy se jako dospívající mladík postavil do čela studentských prodemokratických protestů, které blokovaly silnice ve finanční metropoli na jihu Číny 79 dní. Wong byl v roce 2018 taky navržený na Nobelovu cenu za mír díky své roli v těchto protestech. Další zprávy u nás uslyšíte o 17:30. A teď zpátky na východ Čech. Teplice nadmetují na Náchodsku. Po dlouhých letech příprav zahájili stavbu nového informačního centra u vstupu do Teplických skal. Turistům nabídne moderní zázemí. Návštěvnické centrum má být hotové do konce listopadu příštího roku a radnice za ně zaplatí přes 31 milionů korun. Reportér Václav Plecháček natáčel přímo na místě.
1: Teplické skály patří spolu se sousedními Adršpašskými mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Královéhradeckém kraji. Podle posledních dat agentury Czech Tourism do Teplických skal ročně přijíždí asi 160 tisíc lidí. Momentálně prochází kolem pokladny ve starém dřevěném domku, toalety jsou v nedalekém kontejneru. To se ale s novým návštěvnickým centrem změní.
2: Nám šlo o to, aby ten dům byl nadčasový,
1: říká architekt Karel Mrázek. Do terénu částečně zapuštěná novostavba vyroste na místě dosavadních toalet mezi hotelem Orlík a budovou střední školy.
2: V horním patře bude takový víceúčelový přednáškový sál a přímo u vstupu do skal bude takový moderní přístřešek, kam bude možné si třeba na nějakou dobu uschovat kola nebo nějaká zavazadla. Zároveň tam budou i takové světelné panely v tom hlavním objektu, které budou mít edukativní charakter.
1: Zástupci města slavnostně stavbu zahájili minulý týden. Následně ale dělníci čekali, než skončí tradiční mezinárodní horolezecký filmový festival. Během něj totiž do skal míří velké množství turistů. Teď už zahájení prací nic nebrání.
3: Původně bylo naplánováno, že nejprve vznikne tato budova a až bude kde odbavit návštěvníky a prodat vstupenky, tak pak se může odstranit ta původní budova.
1: Popisuje původní plány nezávislá starostka Teplic nadmetují Věra Prokopová. Nový návrh je ale trochu jiný.
4: By se ta vstupní část, když řekneme ten vstupní portál toho informačního centra, kdyby se podařil udělat do zahájení sezony příštího roku, by to bylo ideální a potom by se dokončilo samotné infocentrum. Je to zatím v plánech.
1: Říká za zhotovitele Jan Čejchan. Turistů by se stavba podle starostky Věry Prokopové měla dotknout minimálně.
3: Protože my mimo sezonu přes zimu nevybíráme vstupné, takže ten objekt je stejně mimo provoz a mělo by se to, co popsal pan Čejchan, povést právě v tom období, než se otevřou pokladny zase.
1: Kompletně hotové má být nové návštěvnické centrum na konci listopadu příštího roku. Z Teplic nadmetují na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tři minuty po čtvrt na šest posloucháte středeční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 2. září. Peru, které má blízké vztahy se Spojenými státy, přerušilo diplomatické styky s Íránem a obvinilo ho z eskalace konfliktů v arabském regionu a z blokády Hormuzského průlivu. Podle agentury AFP to dnes oznámilo peruánské ministerstvo zahraničních věcí. Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se po více než 9 měsících na moři, během kterých čelila kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě, dnes přiblížila k přístavu ve východním Thajsku. Informují o tom agentury AFP a AP. A ještě můžeme doplnit, že Spojené státy zároveň dokončily další vlnu útoku na Írán, uvedlo v noci na dnešek americké velitelství na síti X. Írán mezitím pokračuje v odvetných útocích na americké základny v regionu, které už zasáhly Kuvajt, Bahrajn a Jordánsko. Informují agentury AFP a Reuters. Další zprávy u nás budou o 17:30. A přímo v našem kraji budeme sledovat od 10 hodin jednání Rady Pardubic. Na programu je třeba vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků a studentů základních a středních škol za školní rok 2025-26, taky plánovací smlouva Prokopka nebo dotace na provozování terminálu hromadné dopravy v letošním roce. Tisková konference Litomyšle taky bude, dozvíme se víc o třetí etapě obnovy ulice Vodní Valy, výstavbě kolumbária na tamním hřbitově nebo budování cyklostezek do okolních obcí a městských částí.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek byla poměrně klidná, v Pardubickém kraji s teplotami mezi 13 a 10 stupni Celsia. Z počátku dnešního dne má být skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibude oblačnosti a hlavně na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty v 1000 metrech do 18, v nížinách až do 24 stupňů Celsia.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut a bude 17:30, nabídneme další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Už teď se podíváme do světa. Finanční představitelé zemí G20 se s výjimkou Číny shodli na řešení obchodních nerovnovách, způsobených přílišnou závislostí některých ekonomik na vývozu. Oznámení přichází po dvoudenním jednání zástupců zemí G20 v Severní Karolíně. Americký ministr financí Scott Bessent označil shodu 19 zemí za neuvěřitelnou. Uvedla v noci na dnešek agentura AP. A ještě se podíváme do Nikaragui. Tamní národní shromáždění v noci na dnešek schválilo ústavní reformu, která opozičním stranám zakazuje účast ve volbách a prodlužuje funkční období prezidenta ze 6 na 7 let. Oznámil to podle agentury AFP tamní předseda parlamentu. Možná jste zaznamenali politické diskuze v Česku na téma zrušení 9. tříd. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO na konci července uvedl, že rušení 9. tříd se teď projednávat nebude. Diskuzi o efektivitě školství se ale nebrání. 9letá školní docházka byla obnovená přesně před 30 lety. Tak si o té docházce obecně pojďme teď něco povědět s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je povinná školní docházka?
2: Školní vycházka je, že třeba nikam jsou na vycházku, aby se děti nemuseli furt namáhat v tom učení a nemuseli furt přemýšlet.
1: Musí se chodit do školy?
2: Jo, musí, protože kdybychom třeba nebyli moc chytrý, tak bychom si třeba spletli nikam, kam bychom jeli a to by byl velký průšvih.
3: Musíme se učit i doma a když se nebudeme učit, tak budeme bulatí.
1: Co by se stalo, kdyby někdo do školy nechodil?
3: Já vím. Třeba by nás sprdli.
1: Od kolika let se musí chodit do školy?
3: Já vím, od 7 let. A já půjdu o velkých prázdninách, kde už budou moje narozeniny za mnou.
4: Jak dlouho už vlastně existuje škola?
3: Škola existuje třeba skoro 300 let. A ještě k tomu možná ještě jednou 300. A škola je tak důležitá, protože kdybychom ji neměli, tak bychom nebyli vůbec chytrý.
1: A těšíš se tam?
3: Jo.

0: byla Olivia Newton-John ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice a teď už Ota Gutwirt a aktuální zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Od dneška až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké. Je to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objízdné trase přes Hradec Králové. U Švýcárny ve Slatiňanech vylepšili zázemí pro cyklisty. Město získalo dotaci na přípravu odstavné plochy s desítkou stojanů a taky dobíjecích stanic pro elektrokola. Novinka má vylepšit servis pro návštěvníky muzea. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou dnes výluky na čtyřech tratích, které z krajského města vedou. Místo vlaku nasadí České dráhy v době výluk autobusy. Ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota mezi červnem a srpnem byla 19,4 desetiny stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o jednu desetinu. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. Dnes bude v Pardubickém kraji skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, na horách výjimečně přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jdeme se podívat taky na Slovensko. Přichází Kristýna 2 minuty po půl šesté ve středu 2. září.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán, mé vlastní oči

0: Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatí v přepočtu 3,5 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. Už maximum Premier League stanovil v roce 2023, kdy přišel do Chelsea z Benfiky Lisabon. Tenkrát to bylo za skoro 107 milionů liber. Loni toto maximum překonal Liverpool, který za švédského útočníka Alexandra Isaka zaplatil Newcastlu 125 milionů liber. Tak to jsou čísla, která jsme vám nabídli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Ještě se podíváme na hodiny, za 6,5 minuty bude 6:45 a taky do novin s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ležácké pietní území na Chrudimsku prochází jednou z nejvýznamnějších proměn za poslední roky. Vedle rozsáhlé přestavby muzea se rozbíhá taky dlouho očekávaná úprava hráze ležáckého rybníka. Ta byla zdržená kvůli povolovacímu procesu. Podle ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka se podařilo posunout vpřed rekonstrukci muzea, která patří mezi klíčové projekty památníku. V současné době je rozběhlá přestavba muzea, on sám se byl na místě osobně podívat, takže stavba pokračuje. Rekonstrukce se netýká jenom samotné budovy, součástí projektu je taky příprava úplně nové muzejní expozice. Ta má návštěvníkům nabídnout pohled na historii tragédie v Ležákách. Další podrobnosti přináší Chrudimský deník.
1: Někteří studenti včera vstávali ještě za tmy, jiní raději skoro ani nespali, aby nepromarnili příležitost vybrat si nejlepší místo k sezení pro nový školní rok. 6 hodin ráno pak začal boj o lavice. Nechyběla ani pořádná tlačenice, anebo všem generacím dobře známé skřípání do dveří. Třeba Viktor ze 4. ročníku střední průmyslové školy stavební v Pardubicích vstával v 5 ráno a ke škole dorazil krátce před 6:30. Zdaleka ale nebyl první. Někteří spolužáci čekali před školou dokonce od 4 ráno. Situaci popisuje Mladá fronta dnes.
0: Jak jsou důležité problémy Česka, které přitom ignorujeme? Skoro nikdo si v Česku nevšiml nové zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu a přitom je to velice důležité čtení. NKÚ upozorňuje na to, co jsou podle něj klíčové problémy naší země. Pokud je budeme ignorovat a maximálním věnovat občasné výkřiky od stolu, dřív nebo později nás ošklivě doženou. To konstatuje komentář na serveru info.cz. NKÚ varuje třeba před tím, že česká ekonomika roste prakticky výhradně díky tomu, že víc utrácíme a pracujeme víc hodin ročně než dřív. Růst tedy netáhne produktivita v podobě inovací a vymýšlení něčeho nového.

0: Český rozhlas Pardubice vstává s vámi do středy 2. září. Za minutu bude 6:45. Jestli se rádi podíváte na balóny na obloze, tak doporučujeme výlet k sousedům, protože tam dneškem začíná akce Balónové nebe 2026. Na 17:30 je v plánu společný start hned 51 balónů. A tahle akce pokračuje až do soboty, tedy 5. září. V Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku začne v 9 hodin v ulici Kasárna stavba výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. A když už jsme u sousedů, tak se podíváme ještě na hasičskou soutěž, která bude tuto sobotu, a to v podání občerstvení CUM Golden Anchor společně se sborem dobrovolných hasičů Vyžňov o pohár Zlaté kotvy. Bude se to konat na adrese Vyžňov 334. Prezentace od 8:30, zahájení v 9 hodin, kategorie muži ženy, soutěž podle pravidel požárního sportu, požární útok na cíl, dva útoky, lepší čas vyhrává. Odehrává se to bez přetlakového ventilu, abychom ještě dodali tuhle technickou zajímavost. No, občerstvení je tam zajištěné v podobě gulášku, klobásek a něčeho na zub. Tak tedy o pohár Zlaté kotvy ve Vyžňově tuto sobotu 5. září. Počasí. A zpátky do Pardubického kraje jdeme se zaměřit na dnešní počasí, které bude znovu poměrně v pohodě, skoro jasno, polojasno. Postupně od západu přibude oblačnosti, srážky budou znovu spíš na horách v podobě výjimečných přeháněk. Teploty 21 až 24, v 1000 metrech 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní, ta rychlost by neměla překročit 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, teď ráno a večer mírně nepříznivé.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: To byla nová česká zpěvačka Kateřina Marie Tichá. My se podíváme taky mezi zkušenější zpěvačky v pořadu Alex a host po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, protože u Alex Minářové bude Marcela Lajferová. Dozvíte se od ní i to, čím chtěla být víc, jestli lékařkou, anebo právě zpěvačkou.
1: Těžko na to odpovědět. Prvé byla medicína, hej. A jako studentka jsem začala na studentských akciách zpěvat s orchestrom vtedy už velmi známého hudobného skladatele. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom jste vo vlaku, který se rúti a už z toho se těžko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že niekto tak krásny hlas má a tak nádherne môže spievať. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Viete, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojímá proste ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Celý rozhovor s Marcelou Lajferovou si poslechněte dnes, začínáme po 13. hodině. A teď zase mužské hlasy Rangers, Plavci, zvedáme kotvy. Hezké ráno.

0: rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Silničáři opravují silnici v centru Letohradu na Orlicko-Ústecku. Hlavní hygienička Barbora Macková na vlastní žádost končí ve funkci. Fotbalová zbrojovka Brno přivítá Hradec Králové, může se posunout na druhé místo tabulky. A dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Stavbaři zahajují obnovu silničního průtahu přes centrum Letohradu na Orlicko-Ústecku. Dotčený úsek zahrnuje Václavské náměstí a část Komenského ulice. Stavební práce jsou zároveň sladěné i s děláním vodovodních uzávěrů společnosti VAK a s naplánovanou obnovou Letohradského náměstí.
2: Silničáři aktuálně opravují silnici 2/310 v prostoru Václavského náměstí. Potom by se měli přesunout do Komenského ulice. Obnova několik stovek dlouhého úseku bude pokračovat po naplánovaných etapách. Stát bude asi 9 milionů korun a podle hejtmanství by měla být úplně hotová příští rok. Přinese taky dočasná omezení v dopravě. Z Letohradu Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Vlaková spojení mezi Hradcem Králové, Všestary, Praskačkou a Jaroměří bude dnes večer komplikované výlukou. Ta souvisí s rozsáhlou přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. Náhradní autobusy budou odjíždět ze stanoviště F.
3: Výluky začnou ve 20 hodin a 15 minut a potrvají do půlnoci. Pro spojení do Jaroměře nasadí České dráhy 3 autobusové linky, 2 budou zastávkové a 1 přímá. A autobusy pojedou i místo dalších spojů do Všestar, Praskačky nebo mezi Hradeckým hlavním nádražím a Slezským předměstím. České dráhy zavedly výlukové jízdní řády, které počítají i s možnými uzavírkami na náhradních trasách. Přesto může mít výluka vliv na návazné přípoje. Z Hradce Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
1: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dále ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendou hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce. Největší světové ekonomiky kromě Číny podpořily opatření proti nerovnováze ve světovém obchodě. Problém vidí hlavně v zemích, které vyrábějí příliš mnoho zboží a spoléhají na jeho prodej do zahraničí. Americký ministr financí Scott Bessent označil dohodu za neuvěřitelnou. Už dřív tvrdil, že by se ostatní velké ekonomiky měly inspirovat přístupem Spojených států. Ty podobné problémy řeší hlavně zaváděním cel.
4: Sport.
1: Fotbalisté zbrojovky Brno přivítají v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové. Utkání začne v 18 hodin. Brňané do něj vstoupí ze čtvrtého místa neúplné tabulky a v případě výhry se nováček může posunout na druhou příčku. Podle trenéra zbrojovky Martina Svědíka jsou ale zatím důležitější věci než umístění.
5: Já vůbec se nezabývám ani tím, že potom někdo říká, že budeme tamhle nebo tamhle. My víme, nějaký v kabině máme nějaký svůj cíl, my víme, na co máme. My víme, že prostě jsme založeni na týmovém výkonu a my víme, že můžou přijít daleko horší časy. Takže chceme využít toho, každým zápasem se posouvat dál a dál, ať už to je vlastně herně, ať už to je výkonnostně, anebo samozřejmě těma bodama.
4: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnost a na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 314 mezi Dolní Dobroučí a Petrovicemi, nehoda osobního auta se zvěří.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Prostor po bývalé tržnici v Moravské Třebové čeká ještě letos proměna. Město chce zanedbané místo u vstupu do památkové rezervace upravit a dát mu důstojnější podobu. Co přesně se změní a kdy práce začnou, tak to řekneme už za chvíli. Je středa 2. září, krátce po 6. hodině. Z muziky nabídneme pochopitelně písničky, které nestárnou, tak třeba Báru Bazikovou Souměrnou, taky Václava Neckáře Šalalalalí a na úvod této hodiny přichází Věra Martinová. písnička Nebe, peklo, ráj. Zdravíme Adély, které slaví svátek, i vás, kteří máte narozeniny. Přejeme všechno nejlepší.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Za 4 minuty bude 6:15, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 2. září. Muži v Dánsku, kteří dosáhnou věku 56 let, nebudou mít nárok na veřejně hrazenou léčbu problémů s plodností. Oznámili to úřady téhle skandinávské země. Agentura AFP píše, že Dánsko je jednou z prvních zemí na světě, která věkovou hranici pro muže zavádí. Tak to byla jedna zajímavost z Dánska. Chystáme zprávy na 6:30 a teď se stavíme v Moravské Třebové. Tamní prostor po bývalé tržnici se ještě letos začne proměňovat. Radnice z něj chce vytvořit upravené a důstojné místo, které bude vítat návštěvníky při vstupu do městské památkové rezervace. Zatím tam najdou hlavně parkovací plochu a cestu do Cihlářovy ulice, která se po dešti mění v blátivou stezku. Kdy se prostranství začne měnit a co na něm město plánuje, tak to zjišťovala přímo na místě reportérka Věra Pavlasová. Podrobnosti jí přiblížil vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Tady ten prostor u hradeb připravujeme na rekonstrukci, kde by mělo vzniknout návštěvnické zázemí, parkování. Zahájení prací předpokládáme na podzim letošního roku.
2: A je tam teda většině blato, takže je to tam hodně, jako bych řekla, i nebezpečný, protože když se tam jezdí teda v tom blatě, není to nic příjemného. Alena?
3: Víte o tom, že se má upravovat tady ten prostor?
2: Tak mluví se o tom, ale jestli to bude pravda nebo ne, vždycky to všechno strašně dlouho trvá. No. Oni vždycky naslibujou a než teda se k tomu dostanou. Ano, a než teda něco udělají, tak to je pětiletka.
3: Jak to tady bude vypadat? V první etapě budete dělat jenom tady ten prostor, kde stojí ta auta na zpevněné ploše?
1: Ano, bude se dělat ta příjezdová komunikace a ta plocha po bývalé tržnici, kde zatím máme pouze zpevněnou plochu jako dočasnou.
3: Jak dlouho ta první etapa potrvá?
1: 12 až 15 měsíců.
3: Druhá etapa zahrne tady ten další prostor směrem k Bile?
1: Ano, už tady jsou stávající zpevněné plochy asfaltové, takže není to z hlediska uživatelského komfortu tak akutní.
3: Je tady odhadem 150 aut, kde zaparkují, až budete upravovat tady ty plochy?
1: Nemáme na tuhle plochu náhradní variantu a je potřeba si říct, že tahle plocha, kterou budeme teďka rekonstruovat, byla původní tržnice, která parkování také neumožňovala.
3: Návštěvníci Moravské Třebové i řidiči si zvykli, že tady odstavují ta vozidla. Kolik parkovacích míst budou mít po obnově tady toho prostoru?
1: Zhruba počítáme se 120 parkovacími místy.
3: Pojďme ještě shrnout, co všechno tady bude.
1: Nové vlastně zpevněné plochy pro parkování vozidel, nová výsadba, zázemí pro návštěvníky v podobě veřejného WC, upraven průchod od ulice Cihlářová směrem k Bile a budeme využívat i možnost zasakování vody, kdy většinu vod, které tady zachytíme, budeme používat právě pro závlahu vzniklé zeleně.
3: Bude to určitě náklad, nemáte na to peníze?
1: Pro letošní rok už v rozpočtu peníze máme, do rozpočtu pro příští rok je budeme žádat.
3: První etapa úprav prostoru po bývalé tržnici bude stát kolem 40 milionů korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Možná vás zajímají tajemství noční přírody, správa chráněné krajinné oblasti Železné hory vás proto láká na terénní exkurzi zaměřenou na pozorování a naslouchání těmto fascinujícím tvorům. Na co se konkrétně můžete těšit? Na ukázku živého netopíra, pozorování vyletování netopíru při soumraku, poslech jejich hlasů pomocí ultrazvukových bat detektorů, taky tam bude odměna pro každého účastníka, vstup je zdarma a je to akce vhodná i pro rodiny s dětmi. Noc s netopíry se odehraje v Kochánovicích, sraz je na parkovišti školícího centra Policie České republiky dnes v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Tak to byl další z typů ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jaké dnes bude počasí? Oblačnosti trochu víc, ale srážky jenom ojediněle. Zpočátku skoro jasno, polojasno, postupně bude od západu tedy přibývat oblačnosti a hlavně na horách se výjimečně objeví přehánky. Teploty 21 až 24, v tisíci metrech mezi 15 a 18 stupni Celsia. To předpokládané množství srážek je dnes od 0 do 2 mm.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: Poetika, půlnoc, od ní uplynulo 6 hodin 22 minut, posloucháte Český rozhlas Pardubice, je středa 2. září. Reklamace má stanovenou lhůtu na 30 dní a když se jako zákazník nedočkáte, měli byste dostat zpátky peníze. Tohle pravidlo dnes připomene ve spotřebitelském servisu Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Jarmila. V obchodě jsem se snažila marně měsíc a půl reklamovat parní mop. Během této doby mě odkazovali na další a další pracovníky. Opakovaně jsem volala na infolinku, kde mi slíbili, že mě druhý den někdo zavolá, ale pochopitelně nic. Paní posluchačko, pokud máte od prodejce potvrzeno převzetí výrobku do reklamace a uplynulo více než 30 dnů, pak je veškeré vaše počínání zbytečné, stačí dojít s reklamačním protokolem do prodejny a s odkazem na překročenou 30-denní lhůtu požádat o vrácení peněz.

Aktualita. Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodili infrastrukturu i domy, zranili 8 lidí, uvedl podle Reuters šéf vojenské zprávy. Další zprávy u nás o 6:30 za 4 minuty.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: A jsou tady ranní zprávy s Otou Gutwirtem.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Příjmy z placeného parkování v Pardubicích letos vzrostly o 18%. Jedním z důvodů je podle magistrátu monitorovací auto, které od letoška pomáhá s kontrolou zaplaceného stání. Za prvních 7 měsíců město na parkovném vybralo skoro o 5 milionů víc než loni. Na Chrudimsku pokračuje odstraňování škod po povodních v roce 2024. Dělníci pracují na několika úsecích na Novohradce, Žejbru a Anenském potoce. Dolní Morava na Orlicko-Ústecku připravuje první etapu stezky pro chodce a cyklisty. Chce tím zvýšit bezpečnost v turisty vyhledávané obci. Rodiče, kteří studují vysokou školu, můžou nově dostat příspěvek na hlídání dětí. Úřad práce jim při splnění podmínek dá zhruba 7,5 tisíce měsíčně. Zaplatit z toho můžou třeba chůvu nebo dětskou skupinu. Země Vyšehradské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku. Dnes bude v Pardubickém kraji zpočátku slunečno, skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále platí dopravní omezení na silnici 1/17 u kruhového objezdu u Zámrsku.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Návraty velkých hvězd, tak by se dala označit nadcházející sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Mezi ty, kteří by měli dál zvyšovat úroveň domácí soutěže, patří mistr světa z Prahy David Tomášek. A vy pardubickou posilu uslyšíte kolem 6. hodiny 50. minuty.
4: Dobré ráno s Jakubem.

0: Je tady další den tohoto týdne, konkrétně středa 2. září a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice 5 minut před 6:45. S Otou Gutwirtem otvíráme dnešní noviny. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
3: Díváme se do Svitavského deníku. Cestující v Litomyšli musí počítat s úpravou jízdního řádu městské autobusové dopravy. Změny se dotknou především ranních spojů a mají zajistit, aby školáci navzdory dlouhodobé uzavírce mezi Kornicemi a Sloupnicí dorazili včas na vyučování. Více ve Svitavském deníku.
0: Už několik tisíc let leží ukryté pod povrchem země. Neolitické rondely, máme na mysli, v Hradci Králové archeologové je objevili na katastru místní části Kukleny. Jsou dva a jejich stáří se odhaduje na více než 6,5 tisíce let. Jsou součástí pásu těchto staveb táhnoucího se od Hradce Králové k Jaroměři. Soustava rondelů je evropským unikátem, uvedl ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich a dodal, že o existenci prvního kuklenského rondelu odborníci vědí od roku 2015. Druhý byl objevený o 10 let později. A proč se zrovna teď stávají rondely tématem v Hradci Králové, tak o tom píše deník Právo na stránce pro severovýchodní Čechy.
3: Po letních dovolených si řada lidí dává předsevzetí, že zhubne nebo že se vrátí zpátky do formy. Hlavní je v prvním zářijovém týdnu při pohledu na váhu nepanikařit. Tělo v sobě po letních grilovačkách a různých oslavách má hodně vody. Dobré je vážit se několik dní a z nich pak vypočítat průměrnou váhu. Na serveru peníze.cz to vysvětluje výživová poradkyně. Tělo si podle ní večera řekne o všechno, co jsme přes den zanedbali. Při takzvaném vlčím hladu máme pocit, že bychom nejraději snědli celou ledničku. Předejít tomu můžeme pravidelným jídlem během dne. Rozhoduje celkové množství a to, co dokážeme dodržovat dlouhodobě.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7:45 a přejeme krásné ráno z vln Českého rozhlasu Pardubice ve středu 2. září. Izraelští představitelé v Německu převzali poslední ze 6 objednaných ponorek třídy Dolphin, která je teď na cestě do Izraele. Oznámilo to izraelské ministerstvo obrany. Portál The Jerusalem Post napsal, že podle zahraničních médií jsou izraelské ponorky společně s raketovými nosiči a letouny součástí jaderné triády. Izrael se ale nikdy oficiálně nepřihlásil k držení nukleárních zbraní, i když se předpokládá, že je ve výzbroji má. Další zprávy u nás přesně v 7 hodin. A teď jeden tip z poličky z městské knihovny. Ve 14 hodin historická přednáška Ivy Fridrichové Sýkorové na půdě poličské knihovny. Francouzský král Filip IV. Sličný byl introvert, navíc nemrkající introvert. Jeho upřený pohled budil hrůzu. Kromě toho byl inteligentní a cílevědomý. Jeho rozhodnutí proměnit Francii ve velmoc tehdejší Evropy stálo na počátku dlouhého válečného konfliktu s Anglií. Jenom škarohlídi a lidé bez rozhledu by si snad mohli myslet, že tehdejším mocným nešlo o čest a slávu, ale jenom o ovládnutí výnosného umu flanderských tkalců, který proměněný v daně mohl vybrancům zajistit místo na slunci. Více dozvíte tady na historické přednášce v Poličce v městské knihovně ve 14 hodin. Vstup je tam zdarma.
1: Počasí.
0: Počasí v Pardubickém kraji dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačnosti přibyde, srážky budou znovu jenom na horách v podobě výjimečných přeháněk. Teploty 21 až 24, v 1000 metrech 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní, rozptylové podmínky jsou teď po ránu a večer budou mírně nepříznivé, jinak přes den dobré.
1: O čem se mluví?
2: Jaká byla zatím letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Zůstáváme v číslech stále na okraji návštěvnického zájmu? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jaký je náš největší potenciál? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ve čtvrtek v 17:30.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Český rozhlas Pardubice teď bude informovat o sportu. V Letohradu bude v 15 hodin den otevřený dveří a slavnostní zahájení provozu sportovní haly. Tělocvičná průmyslové střední školy by kromě školy samotné měla sloužit v odpoledních hodinách taky veřejnosti. A Lavy míří do Pardubic na stadion Arnošta Košťála. Ve 14 hodin se bude natáčet film Vyšehrad 3. Potrvá to několik hodin a možná budete i vy součástí. Julius Lavy Lavický zamíří tedy do Pardubic. Stadion Arnošta Košťála se promění ve filmovou scénu, kde se bude natáčet poslední díl úspěšné trilogie. Tvůrci hledali fanoušky, kteří se zapojí do komparzu a pomůžou vytvořit pravou fotbalovou atmosféru na tribunách. A pojďme taky ještě za pardubickým hokejem. Za necelé dva týdny začíná nový ročník Tipsport Extraligy, konkrétně 15. září. Titul budou obhajovat právě Pardubice, ty před novou sezónou ještě posílili už také hvězdný kádr. Kromě vítěze Stanley Cupu Tomáše Noska bude nově dres Dynama oblékat dvojice mistrů světa z Prahy, Matěj Stránský a David Tomášek. Právě s ním natáčel reportér Petr Kadeřábek.
1: Davide, jaké je to natěšení?
2: Je to příjemný být doma, zvlášť, že se nám narodila dcera, takže v tom je to krásný a nemusíme nikam cestovat zase, nebo něco, máme rodiny poblíž, takže samozřejmě natěšení na tu sezónu, kdy ten tým je velmi kvalitní a nečeká nás samozřejmě nic lehkého v té obhajobě, ale věřím, že ten tým je dobře poskládaný.
1: Ten tým byl nabitý hvězdami už vlastně v tom minulém ročníku. Teď tři velké návraty, Matěj Stránský, Tomáš Nosek a vy, takže vítěz Stanley Cupu, dva mistři světa. Kam až to půjde?
2: Hlavně, aby se to nějak sedlo a může to i nějakou dobu trvat, nemusí. Věřím, že všichni tři jsme hráči, kteří dokážou přijmout jakoukoliv roli, by se dalo říct, a čas samozřejmě ukáže, ale mohlo by to být samozřejmě velmi dobrý. No.
1: Asi i fanoušci očekávají. Vy, když jste přišel poprvé do šatny, nahledal jste i národní znak, protože mě to připomíná trošku takový soubor reprezentantů než Dynamo Pardubice.
2: Na začátku to tak působilo, samozřejmě ta úroveň, ta kvalita na tom tréninku je hned znát, je to vidět, ale myslím si, že samozřejmě lidi budou mít očekávání, že každý zápas vyhrajeme 5-0.

0: A to tak samozřejmě nefunguje. Myslím si, že to tak určitě nebude, prostě, že bychom prostě neměli prohrát žádný zápas. Samozřejmě ty očekávání těch fanoušků jsou taková, ale to bude na nás se s tím jakoby vyrovnat a být jako v klidu a slížím k tomu, aby ten tým vyhrával a pak je všechno takový příjemnější a lepší. No.
1: Lepší a příjemnější, to je právě kvůli tomu domácímu zázemí. Dcera ještě než se rodila s váma, procestovala celou Evropu a vlastně nejen Evropu. Ano. Teď tedy je to ten zlom v té vaší kariéře? To narození dítěte, protože u mnoha hokejistů to tak bývá.
0: Určitě tam nějaká změna je v tom, že nejde jenom o ten hokej. Jo. Samozřejmě je to naše skvělá práce, skvělý život, ale je tam i víc věcí a v tomhle tom krásný to vidět a myslím si, že to pomůže v těch třeba horších obdobích, které můžou nastat, protože vždycky málo kdy je nějaký rok, který všude jako všecko funguje. Takže a může to samozřejmě ovlivnit i ten hokej trošku, protože ta energie jde někam jinam. Že jo. Je to, člověk se teď přizpůsobuje malýmu prckovi, ale většinu stejně dělá manželka, ty to mají nejtěžší, ale určitou změnu v tom životě tam už vnímám a bude to zase potom najít si prostě cestu, jak využít ten hokej a i ten rodinný život, aby to bylo v pohodě všechno.
1: Davide, ať vám vyjde ta vaše první sezona po návratu a moc děkuji za rozhovor.
0: Jo, díky.
2: Říká David Tomášek, nová posila Dynama Pardubice, povídal si s ním reportér Petr Kadeřábek a teď už Eláni.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Obnova staré radnice ve Svitavách se prodraží. Silničáři opravují rychlé jízdní pruhy na Gočárově okruhu v Hradci Králové. Za pokus o dronový útok v Lipsku stojí podle Putina lidé uvnitř Německa. Spolkové úřady z nich obvinili Rusko. A dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Rekonstrukci staré radnice v centru Svitav zkomplikoval nevyhovující stav nosných trámů. Město je bude muset vyměnit, což si vyžádá víc peněz i času. Obnova se tak prodlouží a její náklady výrazně vzrostou, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Celá přestavba prvního patra se tak prodlouží, i tak počítáme s dokončením v příštím roce. Předpokládané navýšení investice je z 8 na 12 milionů korun. V prostoru staré radnice vznikne 7 kanceláří, do kterých se přesune investiční oddělení a oddělení školství a kultury.
2: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo poslední etapu opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové. Silničáři teď pracují v rychlých jízdních pruzích. Téměř kilometr vozovky opravují kvůli trhlinám, hrbolům a vyjetým kolejím, vysvětluje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
4: Důvodem pro opravu bylo vysoké opotřebení vozovky, denně tudy projede na 30 tisíc vozidel. Vyskytovala se zde spousta trhlin, prasklin, hrbolů a vyjetých kolejí. Máme za sebou první dvě fáze, kdy jsme dokončili pomalé jízdní pruhy, včetně nájezdových ramp na Malšovicí nadjezd, právě kvůli tomu, aby už se začátkem školního roku mohla být doprava plynulejší a bez výraznějšího dopravního omezení.
2: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává organizace ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Českého rozhlasu dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. Ruský prezident Vladimír Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřili provedením útoku naverbované a netrénované agendy. Německo v reakci na to nechá zavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. Sport. Hradečtí fotbalisté nastoupí v 18 hodin na hřišti brněnské zbrojovky k dohrávce 4. ligového kola. Domácí tým v novém ročníku pouze jednou nebodoval a v tabulce je 4., přitom je v pozici nováčka. Asistent trenéra Hradce Králové Adriana Rolko ale ví, že východočeši změří síly se zkušeným protivníkem.
5: V těch prvních zápasech získali body, které teď mají, a jak se říká, nějaké ty nováčkovské, abych to u nich ani tak neříkal, prostě Brno je stabilní člen ligové tabulky, patří do ligy a samozřejmě teď ty kluci, kteří tam jsou, mají spousty zkušeností. Takže nic jednoduchý nás tam určitě nečeká. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, přehánky jen na horách. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nové nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Tradiční kolona na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi na silnici číslo 37.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A další téma, Kamenná Horka nesouhlasí se stavbou velkého větrného parku, zaznělo to na včerejším projednání veřejném, kde nechyběl ani náš reportér, tak se ho na ty důvody zeptáme za malou chvíli. Je krátce po 7. hodině středa 2. září roku 2026. Nahlédneme na muziku v této půl hodině Pavel Vítek, Víš, jak se mi líbíš, taky skupina Black Milk, Nechci tě trápit, Petr Nať, Až se znova narodím, taky nás čeká duo Paul Simon, Art Garfunkel a jejich Cecilia, a nebo teď Tornero, to už je Ilona Čáková. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a pokud jste se právě probudili, tak vítejte, ať se vám daří.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 7:45, posloucháte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 2. září. Obec Kamenná Horka na Svitavsku odmítá stavbu větrného parku. Soukromý investor chce na jejím katastru umístit nejvýkonnější větrné elektrárny v Česku. Na veřejném projednání zástupci obce znovu plán označili za nepřijatelný. Na setkání byl i reportér Josef Kopecký. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co by tady mělo u Kamenné Horky stát?
1: 4 elektrárny jsou navržené na sever od obce směrem ke Koclířovu, zhruba 700 metrů od nejbližší zástavby. Každá elektrárna má měřit včetně lopatek 200 metrů a bude mít výkon přes 5,5 MW. Větrný park by měl za rok dokázat vyrobit tolik energie, že by pokryla spotřebu města se skoro 20 tisíci obyvateli.
0: Proč obec s plánem nesouhlasí?
1: Na svolané veřejné projednání dorazila zhruba 100 lidí a těch výhrad bylo opravdu hodně. Mířili hlavně na hlukovou zátěž, nedořešené vztahy s vlastníky pozemků, zásah do krajiny, který ji naruší. Nezávislá starostka Kamenné Horky Lucie Podborská upozornila třeba i na to, že větrný park je v rozporu s územním plánem.
2: Obec důrazně opakovaně namítá, zejména, že v platném územním plánu Kamenná Horka nejsou vymezeny žádné nové plochy a u stávající plochy maximální výška staveb stanovena 10 metrů objektů.
0: Říká starostka Kamenné Horky, jak na výhrady reagovali investoři.
1: Když začneme u hluku, počítají s použitím moderní bezpřevodovkové technologie, která by měla být v tomto směru šetrnější. Vystoupili odborníci, kteří zpracovávali podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. Podle nich by stavba vzhled krajiny poznamenala, ale plán považují za akceptovatelný. Soulad s územním plánem by měl investor řešit v dalších krocích. Veřejnou debatu svolal krajský úřad, ten připomínky zpracuje a nechá si zpracovat posudek. Potom rozhodne, jestli je stavba větrníků z pohledu životního prostředí možná, anebo ne.
0: Kamenná Horka tady nesouhlasí se stavbou velkého větrného parku. Na veřejném projednání byl reportér Josef Kopecký. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Petr Nať ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve středu 2. září ve 7:45. Restaurace Blatenský dvůr slibuje večer, na který budeme ještě dlouho vzpomínat. Začíná v 18 hodin a jmenuje se Šmátrání v paměti Josefa Dvořáka. Má to být mimořádné setkání s oblíbeným hercem a bavičem, který vás provede tímto pořadem. Čeká vás večer plný vtipných příběhů, vzpomínek ze zákulisí, životních zážitků i pohodové atmosféry. Společně s Marií Formáčkovou vytvoří nezapomenutelnou talk show, během které nebude nouze o humor, nadhled ani dobrou náladu. Tak si můžete přijít odpočinout, pobavit se a zažít tento jedinečný kulturní večer v příjemném prostředí. Je tam sezení bez číslování, kapacita akce je omezená na 300 míst. Restaurace Blatenský dvůr dnes od 18 hodin. A v Ústí nad Orlicí na malé scéně bude v 17 hodin klimatomluva, diskuze s Danielem Kortusem. Jak uvádí organizátoři, Dan je vědec, narovnává blbosti, co se o klimatu tvrdí, mluví o klimatu fakticky a s citem, většinou online, tentokrát tedy v Ústí nad Orlicí naživo. Na malé scéně v 17 hodin. Daniel Kortus. Počasí. Trochu víc oblačnosti, ale srážky jenom výjimečně, a to na horách v podobě přeháněk. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačnosti přibude. Teplotní maxima 21 až 24, v 1000 metrech 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní s rychlostí do 15 km za hodinu. Množství srážek maximálně do 2 mm. Rozptylové podmínky po ránu a večer mírně nepříznivé, přes den dobré.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Tak to byla skupina Black Milk ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut po 7:15. Za chvíli Pavel Vítek, Jennifer Rush po 7:30, taky třeba Michal Hrůza, kterého jste mohli potkat včera na exkluzivním koncertu Českého rozhlasu Pardubice na zámku. Moc děkujeme za návštěvu, bylo vás víc než 1000. Bohatou fotogalerii najdete na našich sociálních sítích a bylo to velmi příjemné setkání. Bleskovka. Teď pro vás máme soutěž, ve které nabízíme nabíjecí kabel 4 v jednom. Ptát se budeme na nejrozsáhlejší požár v historii města, který vypukl 2. září 1666. Trval 4 dny a zničil ho komplet, včetně katedrály svatého Pavla. Celý rok 1666 byl přitom doslova nabitý apokalyptickými předpověďmi. Pomáhalo tomu datum obsahující číslo všeobecně uznávané jako označení satana, k tomu se ještě přidávalo dlouhé období moru. Lidé tak věřili, že požár je zvěstováním posledních dní. Vypukl v ulici Pudding Lane v domě královského pekaře a plameny, roznášené větrem po celém městě, zlikvidovaly přes 13 000 domů i 90 kostelů. Katastrofa postihla taky českého kreslíře a rytce Václava Holara, který se tam v roce 1652 usadil. Před požárem namaloval řadu pohledů na město a jenom díky němu se tak dochovala středověká podoba centra. Které pak město máme na mysli? Kde byl tenhle obří požár v roce 1666? Zavolejte na telefonní číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Za správnou odpověď dostanete nabíjecí praktický kabel 4 v jednom. Tak telefon už bliká, už jsme někoho nalákali na účast v Bleskovce, tak koho pak zdravíme? Hezké ráno.
1: Dobré ráno, tady Radek.
0: Pane Radku, tak co myslíte?
1: Byl to v Londýně.
0: Tak nebyly potřeba ani žádné nápovědy, bylo to jasné, jednoduché.
1: No, celku ano.
0: Tak gratulujeme k výhře, nabíjecí kabel je váš, mějte se a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naschledanou, díky.
0: Bleskovka o stejnou výhru tady bude i zítra v tomto čase kolem 7:20. Za 7 minut 7:30 čekají nás aktuální zprávy, pak taky třeba pohled do dnešních novin. Vám všem hezké středeční ráno přejeme.

0: středa 2. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Několik lidí utrpělo lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburku. Další zprávy následují s Otto Gutwirtem.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Ode dneška až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic do Vysoké nad Labem. Je to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. U Švýcárny ve Slatiněnech vylepšili zázemí pro cyklisty. Město získalo dotaci na přípravu odstavné plochy s desítkou stojanů a taky dobíjecích stanic pro elektrokola. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou dnes výluky na čtyřech tratích, které z krajského města vedou. Místo vlaků nasadí České dráhy v době výluk autobusy. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota mezi červnem a srpnem byla 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o 0,1. Dnes bude v Pardubickém kraji skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Zdržený silnice 37 příjezd do Pardubic od Chrudimi, pak silnice 1/2 na úrovni pardubického letiště a zdržení taky ve směru od Semtína.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť,

0: Karel Černoch, Iveta Bartošová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut po 7:30 ve středu 2. září. Teď už se budeme dívat do dnešních novin společně s Otou Gutwirtem. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
1: Po letech dlouhého čekání končí jedna důležitá kapitola umělecko-průmyslové školy v Ústí nad Orlicí. V brownfieldu bývalé textilky Perla vybudovali za skoro 216 milionů nové ateliéry, odborné učebny, dílny a další zázemí pro výuku uměleckých oborů. Jedna z největších krajských investic do školství podpořila další proměnu postupně obnovovaného areálu uprostřed města. Ateliéry Umprumky byly doteď roztroušené a část výuky se odehrávala v prostorách bývalého internátu, které uměleckým oborům nevyhovovaly ani z rychlíku. Ty nové vznikly doslova na míru. Celý článek, včetně fotografie, najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
0: Ode dneška do neděle se v Hradci Králové a Jaroměři koná balónová fiesta s 50 horkovzdušných balónů. Pořadatelé žádají chovatele, hlavně majitele koní, aby si svá zvířata zajistili. Chtějí tak předejít případným problémům. Některá zvířata jsou totiž citlivá na hluk hořáků. Zatímco jedni budou obdivovat krásu balónů, druhým blížící se balónová fiesta možná na pár dní zkomplikuje život. Některá zvířata jsou tedy podle pořadatelů skutečně citlivá, jde hlavně o zmíněné koně, proto pořadatelé prosí chovatele, aby svá zvířata po dobu akce zajistili. Celý článek, který se týká této balónové slávy v Hradci Králové, najdete v hradeckém deníku.
1: Do Česka přichází výrazně méně mužů z Ukrajiny než dřív. Důvodem je změna pravidel, kterou nedávno schválili země Evropské unie. Nově už na takzvanou dočasnou ochranu kvůli válce nemají nárok ukrajinští muži ve věku 23 až 60 let. Jde o opatření, o které žádala sama Ukrajina. Tito muži tvořili původně 20% příchozích do Česka. V posledních týdnech podíl klesl na 7%. Deníku Právo to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar za hnutí ANO.
3: Motorbike ride.

0: Včera to bylo takové oťukávání, ale dnes už opravdu začíná nový školní rok 2026-2027. Možná teď vezete děti do školy. Zastavování v blízkosti přechodu pro chodce, přecházení na červenou, výjíždění až ke škole, přestože je tam zákaz vjezdu. To jsou chyby, které často dělají rodiče, kteří právě vozí anebo vedou děti do školy. A taky je to téma dalšího dílu našeho dopoledního seriálu. Nenechte si ho ujít krátce po 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Pardubice.
1: Počasí.
0: Ve 7:45 zkontrolujeme taky počasí, zatím žádné výrazné změny, noc na dnešek byla poměrně klidná, skoro jasná, polojasná, na horách při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé měly slabé přehánky, teploty byly mezi 13 a 10 stupni Celsia. Jaké bude počasí přes den, tak to už nám řekne meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno přejeme.
2: Taky přeju pěkné ráno.
0: A ptáme se, asi žádná změna nebude ani dnes.
2: Žádná změna nebude, pořád k nám proudí po tom okraji tlakový žák, ten chladnější vzduch od toho západu. Takže nějaký skoro jasno, polojasno, postupně potom od západu nám bude přibývat oblačnost a opět zejména na horách se nám můžou výjimečně objevit nějaké slabé přehánky. Teploty zatím žádné změna není, 21 až 24 stupňů a vítr slabý, proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu. Prosté podmínky teďka ráno jsou mírně nepříznivé, ale přes den budou dobré a byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A jak to vidíte s počasím v noci a zítra? Taky žádná změna?
2: Ne, zatím taky žádná změna, v noci oblačno je zatrženo, víme, že nějaké přehánky zejména na horách, postupně ubývání oblačnosti, 14 až 11 minimální teploty a zítra v podstatě bez změny, 21 až 24 stupňů opět a většinou polojasno, opět odpoledne bude celého západu přibývat oblačnost a později večer se už můžou objevit nějaký slabý déšť, ale hlavně na tom spíš ho zase horách, na tom severozápadě kraje. Až potom v pátek by nás měla přecházet teplá fronta, tam by mohl potom proniknout teplejší vzduch trošku, takže tam by ty teploty v pátek mohly vystupat někam možná i k 28 stupňům. Nějaký slabý deštík by se na té teplé frontě mohl objevit a potom v noci zpátka na sobotu studená fronta, tam těch přehánek a nějakých a deštíků by mohlo být trošku více, ale potom během toho odpoledne už od toho západu za tou frontu opět ubývání oblačnosti a tam už ty teploty budou o něco nižší. V sobotu už nějakých jenom 21 až 24 stupňů opět a neděle spíše slunečná, bez srážek a teploty do 24 stupňů.
0: Tak to bylo počasí pro Pardubický kraj až do konce tohoto týdne. My děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu, kde má dnes službu pan Imrich Drapák. Ať se vám daří a pěknou středu, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: byla pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 2. září. Svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku Iris bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice.

Je středa 2. září a Český rozhlas Pardubice dál sleduje aktuální dění i v zahraničí. V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo včera večer úmyslně způsobil zkrat, uvedla agentura DPA. Dopad na zásobování proudem incident neměl. Chystáme další zprávy, budou tady přesně v 8 hodin, tedy za 3 minuty. Do té doby diskopříběh Michal David.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dolní Morava chystá stezku pro pěší a cyklisty za 31 milionů korun bez dotace, ale její stavbu obec nejspíš nezahájí. Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu, řešit budou i výdaje na vzdělávání. Spojené státy získají přístup k 20% ropných rezerv Venezuely, schválil venezuelský parlament. A dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Dolní Morava na Orlickou Ústecku připravuje první etapu stavby stezky pro chodce a cyklisty. Má zvýšit bezpečnost v obci, kterou výrazně zatěžuje turistický ruch, spojený s rozvojem místního horského rezortu. První úsek by měl být dlouhý necelé 2 kilometry a vést má podél silnice od prodejny smíšeného zboží k místní komunikaci před mostem přes řeku Moravu.
3: Náklady se odhadují na 31 milionů korun. Obec už vypsala výběrové řízení na stavební firmu. Bez dotace se ale zastupitelé do investice podle vedení obce nejspíš nepustí. V dalších etapách by mohl vzniknout chodník se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty podél celé obce a napojit by se mohl na cyklostezku z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch. Z Dolní Moravy Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: V Nasavrkách začínají dopravní omezení kvůli pouti. Od rána platí zákaz parkování na náměstí a mimo centrum jsou dočasně přemístěné také autobusové zastávky. Omezení potrvají až do nedělní půlnoci. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
4: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
2: Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv. Dohodu s USA schválil venezuelský parlament. Dohodu americký prezident Donald Trump označil za největší ve světové historii. Smlouvu by měl ve středu během své návštěvy v Caracasu podepsat americký ministr energetiky Chris Wright. Sport. Tenistky Lucie Havlíčková s Gabrielou Knudsenovou při své premiéře v hlavní soutěži na Grand Slamu neuspěly. Obě úspěšné kvalifikantky prohrály na US Open v prvním kole. Zatímco Knudsenovou trochu pohltila nervozita, Havlíčková měla jiný problém.
5: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servisu, než jsem si nechala donést magnésko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila. Měla jsem pocit, že mi vyletí raketa a vlastně hrozně jsem se trápila a to je moje blbost, moje nepřipravenost. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu bude přibývat oblačnost, zejména na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, v Pardubicích stále dopravní špička, zdržení u hlavního nádraží i na příjezdu do města od Přelouče i od Chrudimi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová dostane prostor ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli, tak se dozvíme, co je nového na cestách v Pardubickém kraji z pohledu silničářů. Je krátce po 8. hodině, vám všem přejeme šťastnou cestu, pokud jste za volantem, takhle ve středu 2. září a ostatním taky pěkný poslech našeho vysílání. Nabídneme písničky, které nestárnou. Petr Spálený, Dáma při těle, taky tady bude skupina Eurythmics, Meky Žbirka, Katka, anebo Michal Tučný, Koukám, jak celá země vstává. Tak vám přejeme pěkný den, ať se daří.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 8:15. Posloucháte středeční ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 2. září. Nedaleko Istanbulu v Marmarském moři, které je součástí strategické námořní trasy spojující Černé moře se Středozemím, se dnes srazily dvě obchodní lodě plující pod tureckou vlajkou. Zatímco jedno z plavidel nevykazuje žádné škody, s posádkou druhé lodě se úřady nemůžou spojit, napsala agentura Reuters. Poznamenala, že v oblasti zasahují záchranáři. Další zprávy vám nabídneme přesně o 8:30. A teď, jak jsme slíbili, vyrážíme na silnice v Pardubickém kraji, konkrétně na silnice kolem Sezemic. Asi víte a tušíte, o čem teď bude mluvit mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Přesto věříme, že si ji poslechnete.
1: V úterý 1. září jsme převedli dopravu ze stávající silnice 1/36 na první část obchvatu Sezemic. Řidiči tedy jedou od okružní křižovatky Spojil až k mimoúrovňové křižovatce Sezemice, odkud se napojí na původní 630 do Sezemic. Důvodem jsou stavební práce na napojení obchvatu na silnici první třídy, které bylo nutné realizovat za úplné uzavírky komunikace. Se začátkem školního roku tedy už řidiči jedou plynule bez omezení. Kompletní obchvat máme v plánu zprovoznit na konci října.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice ve středu 2. září roku 2026. Je minuta po čtvrt na devět. Naproti mě usedla Jitka Slezáková. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Už jsi narovnala sluchátka.
1: Ano, už je to všechno v pořádku.
0: Kabel tam drží správně.
1: Drží. Drží. Je to dobré.
0: Tak ty se chystáš na dopoledne, ale ještě předtím tady bude rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a otázka, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny. Přemýšlela jsi nad tím někdy?
1: No, ono je to právě velmi rozdílné. Některým to trvá strašně dlouho a některé možná i během několika hodin.
0: Tak se necháme překvapit, co pak zjistil Martin Písařík a za chvíli nám to nabídne ve vysílání, jaké dnes bude počasí.
2: Počasí.
0: Tak můžeme být v klidu, počasí bude příjemné, skoro jasno, polojasno, postupně od západu přibude oblačnosti a srážky ty máme čekat hlavně na horách v podobě výjimečných slabých přeháněk. Teploty 21 až 24, v tisíci metrech 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní a rychlost bude mít do 15 km za hodinu. A Jitko, zpátky k tobě, k tvému dopolední, co tam bude po deváté?
1: Tak ty už si avizoval před hodinou náš seriál dopolední, který se týká školy a bezpečnosti dětí. Když teď to konečně začalo, vypuklo, dnes teda blázinec na silnicích. Musím říct, že se to se včerejškem vůbec nedá srovnat. Tak
0: už to je skutečně na ostro, jak jsme říkali.
1: No a po 11. na to bych ráda upozornila, tady budeme mít odborníka na novou zelenou úsporám Miloše Hutníka, protože Státní fond pro životní prostředí představil už na jaře nové nastavení programu Nová zelená úsporám. Přináší dvě varianty, my si řekneme, jaké a hlavně, jestli to funguje po těch 2-3 měsících, jak to vypadá. To bude tedy po 11.
0: Můžou být i dotazy nějaké?
1: Samozřejmě, jako vždycky na telefonu 726 46 48 48.
0: A nebo e-mailem studio.pardubice@rozhlas.cz. Tak Jitko, ještě něco?
1: No, ráda bych pozdravila všechny posluchače, kteří včera navštívili náš koncert.
0: Ano.
1: S Michalem Hrůzou v čele, ale nebyl to jenom Michal Hrůza, byli jsme nadšení. Počasí nám vyšlo a těch lidí, no, prý jich bylo víc než 1000.
0: Ano, počítali jsme to tak, podívejte se na fotografie na našich sociálních sítích a Jitko, těšíme se po deváté.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Dokola.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Servis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze tři exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Příjmy z placeného parkování v Pardubicích letos vzrostly o 18%. Jedním z důvodů je podle magistrátu monitorovací auto, které od letoška pomáhá s kontrolou zaplaceného stání. Za prvních 7 měsíců město na parkovném vybralo skoro o 5 milionů korun víc než loni. Na Chrudimsku pokračuje odstraňování škod po povodních v roce 2024. Dělníci pracují na několika úsecích na Novohradce, Žejbru a Anenském potoce. Dolní Morava na Orlicko-Ústecku připravuje první etapu stezky pro chodce a cyklisty. Chce tím zvýšit bezpečnost v turisty vyhledávané obci. Rodiče, kteří studují vysokou školu, můžou nově dostat příspěvek na hlídání dětí. Úřad práce jim při splnění podmínek dá zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Zaplatit z toho můžou třeba chůvu nebo dětskou skupinu. Země Vyšegrádské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologiích. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku. Dnes bude v Pardubickém kraji skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, výjimečně na horách přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, mírné zdržení na silnici 1/35 na úrovni Cerekvice nad Loučnou, na příjezdu do Pardubic po silnici 1/37 od Chrudimi a dopravní omezení v ulici Komenského a Jilemnického v Letohradu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Otaku Twirt pro vás měl aktuální zprávy a my se už za chvíli stavíme v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, protože to čeká velká proměna. Podzimní program ale ještě podle všeho stihne. Víc od našeho hosta, což bude přímo ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, Simona Chalupová. Do té doby Tomáš Linka a taky Helena Vondráčková.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 5 minut zbývá do 8:45, je středa 2. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi čeká rozsáhlá rekonstrukce, na nějaký čas se uzavře veřejnosti, ale ještě vám přece jenom zbývá několik měsíců jako návštěvníkům, abyste se tam podívali. Naším hostem je ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, paní Simona Chalupová. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Tak pro vás možná trochu zvláštní období, protože muzeum zatím normálně funguje, ale přesto už vyhlížíte to, co nastane po novém roce. Tak jak to přiblížit posluchačům? Jaké jsou teď vaše pocity?
1: No, pocity jsou, jako my bychom moc rádi zůstali otevřený i po dobu té rekonstrukce, ale bohužel je tak rozsáhlá. Ten medlářovský dům jako potřebuje poměrně velkou péči, co se týká i oken, která jsou v hrozném stavu, takže se bude všechno vyměňovat a budeme dělat nové datové kabely, nové datové sítě, otvírat další dva prostory na půdách, předělávat hygienické zázemí pro návštěvníky, protože ho tam je moc málo. A tak celkově by se měla rozšířit ta expozice v podstatě asi skoro o 300 metrů. Tak vzhledem k tomu, že současný době má 300 metrů, tak je to poměrně jako bojový úkol, ale hlavně jsme na to dostali peníze od Ministerstva kultury, které je naším zřizovatelem, a my to všechno musíme stihnout do září 28. A tak prostě my jsme se chtěli nějak hezky rozloučit s návštěvníky letos v lednu, ještě nevím přesně, který den to bude. A moc rádi bychom, aby naše muzeum při té akci, kdy se budeme loučit, navštívil Hrvínek, protože u nás byl teď, když měl 100 let, a bylo to moc úspěšná akce. Máme tam Hrvínkovou hernu, kam si můžou ještě lidé přijít hrát s dětmi do konce roku. A doufáme, že to nebude smutné loučení, že on se postará o tu zábavu, kdybych já byla nějaká nostalgická, a že se hezky rozloučíme s tím, že se uvidíme prostě za 2 roky v super novém muzeu s krásnou expozicí.
0: Ten podzim předtím, než se zavře muzeum, bude ještě normální, bude ještě klasický, nic tam asi nepoznáme, že se něco chystá.
1: Ne, vůbec, ale musím říct, že asi bych využila třeba teď tu volnou neděli, kdy je vstup zdarma, hned teď tu první zářijovou, budou vlastně tři neděle, září, říjen, listopad, prosinec, kdy je vstupné zdarma. Po každou první neděli měsíce, tak si myslím, že to je docela dobrý jako si to zapamatovat a přijít. Nechte si na to dost času, protože v tom muzeu s těma dětma většina lidí uvízne na několik hodin, protože jsou tam jako fajn herny. A potom je, myslím, docela dobrá akce 12., kdy je den, v Chrudimi den památek, a je to spojené i s akcí Chrudim ožije, tak taky bych radila podívat se na to, naplánovat to, protože kromě toho, že můžete navštívit všechny památky v Chrudimi zdarma, tak na ulicích se bude všude od 18 hodin až do 22 pokračovat tou akcí Chrudim ožije, kdy tam budou koncerty, divadla, spousta dobrýho jídla, tak třeba u nás na terase bude taky koncert od 19 hodin, nějaké občerstvení. Myslím, že to bude hezký den, když vyjde počasí, že by to mohlo být super hezký.
0: No pak v říjnu duchů plné muzeum, tam budou hlavními postavami Rarášci, Divoženky. To je asi hodně populární akce.
1: Je, protože jsme ji museli rozdělit do 2 dnů. Což to muzeum je fakt malý. Kdo to zná, tak ví, že tam jako v momentě, kdy přijde 700 lidí, tak se tam nedá pohnout. Takže jsme to rozdělili na 2 dny. Ten první den je to dělání pro menší děti a druhý den je vlastně dělání pro ty, co se méně bojí. Ale letos by to nemělo být tak strašidelné, jako to bývá jako obvykle, ale tak spíš jako v poklidu a jako kdo se rád bojí, tak si přijde na svý, ale není potřeba se bát o děti, že budou v nějakém šoku. Je to zajímavý prostě. Lidi si někdy oblíbí věci, u které by se to netipnul. To jsme tak jako zkusili před mnoha lety. Ještě bývalá kolegyně, která teď už žije jinde a má miminko, vymyslela tuhle akci a říkali jsme si, no tak jako přece jenom u nás to je spojený jako s těma dušičkama spíš jakoby. Tak to odsunula malinko od těch dušiček, ale musím říct, že lidi se asi fakt rádi bojejí.
0: Vy těch akcí obecně pořádáte hodně, v listopadu legenda o svatém Martinovi, pak tam prosincové pastýři vstávejte. Je to důležité, aby to nebylo jenom klasické muzeum s tou běžnou otvírací dobou, ale byly tam ty akce?
1: Strašně. Je to dobrá otázka. Je to prostě, myslím, že se jakoby to, co muzeum má přinášet komunitě, v který funguje, nebo obecně jako veřejnosti, že se hrozně změnilo za poslední roky, že vlastně to jako nebudeme si nalhávat, že někdo je zvědavý na originály jako vystavených předmětů, pokud to nejsou jako národní klenoty. Jo. To prostě lidi chtějí příběh, lidi chtějí jako zážitek, chtějí nějakou emoci, chtějí se dozvědět. Jako obecně si myslím, že zvědavost jako je to, co drží muzea jako při životě. A nějaký příjemný společný zážitek s tou rodinou. Že nějaká společný výlet, který se vydaří jako a v kterém se třeba i něco dozvíte a zároveň zažijete společně nějaké emoce. Že to je něco, co prostě vlastně si zapamatujete a chcete to znova. A myslím si, že ty muzea, který jako tohle nějak se pokouší dělat, mezi který doufám patříme i my, že vlastně jakoby to můžou jako nabídnout. Je tak jako jedna z mála institucí, protože nechceme jako nějak suplovat školní vzdělávání, to prostě vůbec nemá smysl. A přesto k nám jako hodně škol chodí, ale je to proto, že vlastně zase znova to je zážitková nějaká činnost. Je to jakoby v podstatě až jako skoro relaxační jakoby pro ty děti, protože ty nároky na děti jsou jako obrovský. Já nevím, jestli si to rodiče uvědomují, že to dítě vlastně fakt... My si umíme v té práci ulevit jako dospělí, to si nebudeme říkat, že to neumíme, ale to dítě vlastně si na něm to nezávisí, jako na něm ono vlastně jede podle toho, jak to, co po něm požaduje škola. Pak často jako mají děti překroužkováno, protože pořád něco musí a je dobrý třeba se těch dětí začít ptát, jako co chtějí, protože málo se bere třeba ten jejich názor v potaz. My se vlastně snažíme i v těch výstavách se hlavně orientovat jako na to, co chtějí ty děti, jako co, jestli mají nějak respektovat třeba ten názor, co třeba mají a dát jim možnost ho vyslovit nějak nahlas třeba. Myslím, že to je důležitý.
0: Tak to si myslí ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi Simona Chalupová, která je dnes hostem Českého rozhlasu Pardubice. Teď Pet Shop Boys a pak pokračujeme.

0: studiu Českého rozhlasu Pardubice zůstává ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi Simona Chalupová. Povídáme si tady o tom, že muzeum se brzy zavře, a to proto, aby se výrazně proměnilo. A do přípravy té nové expozice se zapojila taky Daria Kaštěvová, držitelka studentského Oscara. Co vás na její představě zaujalo natolik, že jste jí svěřili ten, dá se říct, scénář té nové expozice?
1: No, to je další příběh. My jsme oslovili vlastně 3 filmové tvůrce, kteří dělají jakoby animovaný film nebo loutkový film. A říkali jsme si, že potřebujeme vlastně někoho, kdo bude umět něco, co my neumíme. My umíme jako vyprávět o těch předmětech, jo? Nebo nějak je propojovat vzájemně. Nebo tak jako známe všechny ty historky o loutkářích z kdysi i dnes. Ale neumíme vystavit jako tu velkou kompozici, si myslím, jako jo? Protože nejsme scenáristi, nikdo z nás. A ukázalo se, že to byla dobrá volba, protože to přineslo úplně jiný jako náhled, pohled prostě do toho celého vlastně. Nedržíme se toho úplně, takže ten scénář vlastně jako teď jako je tak, že Daria Kaštěvová a kolektiv muzea, protože se ukázalo, že zase, ačkoliv ona jako je výborná prostě v tom, jak umí postavit příběh, tak vlastně neumí si představit ty muzejní věci. Takže to je takový jako takový jako kočko-pes toho je. Myslím, že ale jako hezký, jo? Že to není tak, že by to mělo 2 hlavy a 3 ocasy, že to bude stát dobrý. A zkoušíme vlastně nabídnout, proč jsme hledali mezi těma filmařema? Protože si myslím, že oni umějí, když vypravujete nějaký příběh, jako jakýkoliv, tak byste v první řadě měl vědět, komu ho vypravujete, proč to děláte a jestli to pro něj bude mít nějaký přínos. Tak to bylo první, co jsme si definovali nějak. A to jsme chtěli po těch filmařích vlastně, jako tu, jako nějak to, co jsme chtěli tím říct. A ten základní, jakoby, základní důraz v té expozici je kladený na vlastní kreativitu těch návštěvníků, který k nám přijdou, protože všichni si jako děti hráli. A nějak se to potom vytrácí. A myslím si, že to je hrozná škoda. A nebo i naši kurátoři jako vlastně tak jako no to kladou ještě větší důraz než já na tu vlastní jako kreativní činnost. A že je dobrý jako si to připomenout. A to naše muzeum se prostě k tomu hodí jako strašně. A pak je hezký, myslím, to, že chceme říct, že vlastně loutkový divadlo to umožňuje. Že jako jak vzniklo, že to vlastně je jednoduchý. Že se hraje na celém světě, což je zajímavý. Jako asi by se našel kontinent, kde není, ale to nebudeme tak, to je detail prostě ano. V tuhle chvíli. Prostě nějak lidi si hrozně rádi hrajou s předměty, ať jsou to jako loutky jako v podobě lidí, zvířat, nebo s předměty, jako je sklenička, může sklenička a nůžky tady, kdyby jsme chtěli, tak si můžeme zahrát prostě nějaký srdcervný příběh, jak co sklenička a nůžky. A že vlastně je to něco, co se děje na celém světě. To je zvláštní, že vlastně ta věc jakoby přes předměty nebo přes loutky sdělovat nějaké svoje emoce, vyprávět si příběhy, které jsou pro nás důležitý. Jsou pro nás důležitý příběhy jiný v Mali samozřejmě a jiný třeba u nás a jiný příběhy si budou vyprávět v Indonésii. Ale pořád jsou to příběhy, které jsou pro to dané místo a pro ten daný okruh lidí jako historicky důležitý a nějak si je opakujeme si je. Asi v nich je něco, co jako potřebujeme slyšet pořád dokola. Možná bychom bez těch příběhů, které třeba jsou, můžou přijít nám i banální, jako tím, jak se opakujou, byly třeba vykořeněný. A ta společnost by se neustále vracela do kolečka, furt by hledala něco, jako co jí spojuje. A to divadlo loutkový si myslím, že jedním z míst, neříkám, že jediným, ale jedním z míst, kde to je možný. Takže chceme nabídnout jako místo jako k uvolnění vlastní kreativity, k ukázání toho, že to divadlo je všude, že to má nějaký smysl, že to není jen tak. A nabídnout návštěvníkům prostor, kde si to můžou zkoušet sami, větší než je teď. A aby pochopili, že to není nic, jako že to nejsou, že tvůrce není nějaká osoba na piedestalu, která je třeba se klanět, že tvůrce dříma v každém z nás.
0: Tak se budeme těšit na tu novou expozici Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Chvíli si na ní počkáme, ale už víme, tuším, jak bude vypadat. Naším hostem byla ředitel.

0: ředitelka tohoto muzea, paní Simona Chalupová. Moc díky za rozhovor, ať se to všechno povede. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si nazbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Silničáři opravují silnici v centru Letohradu na Orlicko-Ústecku. Dnes večer nepojedou kvůli výluce některé vlaky mezi Hradcem Králové, Jaroměří, Všestary a Praskačkou. Policejní odborníci exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. A dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Twirt. Stavbaři zahajují obnovu silničního průtahu přes centrum Letohradu na Orlicko-Ústecku. Dotčený úsek zahrnuje Václavské náměstí a část Komenského ulice. Stavební práce jsou zároveň sladěné i s děláním vodovodních uzávěrů společnosti VAK a naplánovanou obnovou Letohradského náměstí.
3: Silničáři aktuálně opravují silnici 2/310 v prostoru Václavského náměstí. Potom by se měli přesunout do Komenského ulice. Obnova několik stovek dlouhého úseku bude pokračovat po naplánovaných etapách. Stát bude asi 9 milionů korun a podle hejtmanství by měla být úplně hotová příští rok. Přinese taky dočasná omezení v dopravě. Z Letohradu Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Ode dneška až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké. Je to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objízdné trase přes Hradec Králové. Trasu přes Labský most využívají často řidiči jako zkratku z jižních předměstí Hradce Králové k dálnicím D35 a D11. Vlakové spojení mezi Hradcem Králové, Všestary, Praskačkou a Jaroměří bude dnes večer komplikované výlukou. Ta souvisí s rozsáhlou přestavbou hlavního nádraží v Hradci. Náhradní autobusy budou odjíždět ze stanoviště F.
4: Výluky začnou ve 20 hodin a 15 minut a potrvají do půlnoci. Pro spojení do Jaroměře nasadí České dráhy 3 autobusové linky, 2 budou zastávkové a 1 přímá. A autobusy pojedou i místo dalších spojů do Všestar, Praskačky nebo mezi Hradeckým hlavním nádražím a Slezským předměstím. České dráhy zavedly výlukové jízdní řády, které počítají i s možnými uzavírkami na náhradních trasách. Přesto může mít výluka vliv na návazné přípoje. Z Hradce Králové Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho smrti z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Informoval o tom mluvčí policejního prezidia Jakub Inčálek. Syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka takto zemřel necelý měsíc po komunistickém převratu v únoru 1948. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. Policie v jihoněmeckém Augsburgu uzavřela hlavní vlakové nádraží. Při vyšetřování ranní exploze v nedaleké pasáži nalezla podezřelý předmět. Informovala o tom agentura DPA. Výbuch v pasáži, při kterém několik lidí utrpělo lehká zranění, způsobil zatím rovněž neznámý předmět. Policie na místě provádí rozsáhlý zásah.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu začne přibývat oblačnost a zejména na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Stále mírné zdržení na silnici 35 u Cerkvice a pozor na dopravní omezení na silnici 17 u Hrochova Týnce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je středa, 2. září, zdravíme všechny Adély a Adelíny, slaví svátek, tak všechno dobré přejeme. Neusínej, tak to je první písnička v této hodině, která zahájí naše dobré dopoledne. Vítejte při poslechu. A co pro vás máme? Tak k úsměvu nás snad přinutí Ladislav Gerendáš už za malou chvíli a máme i zajímavou reportáž na téma autismus. Děti i dospělí s autismem mají totiž v Pardubicích nový domov. Rodiny tam můžou své blízké svěřit do péče třeba na několik dní a na chvíli si odpočinout. Tak dobrý poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Co se v mládí naučíš, ve stáří radši neskoušej. Takové doporučení by mohlo zaznít před následujícím vyprávěním Ladislava Gerendáše. Před mnoha lety zamířil za Petrem Jančaříkem a Jiřím Vimrem do rozhlasového zábavného pořadu a popisoval jim, jak kdysi obdivuhodně skákal do bazénu.
1: Já jsem závodně plaval a jezdili jsme sem do Plzně na krajské přebory, ale o tom mluvit nechci. V Karlových Varech byl bazén krytej necelých 12 metrů dlouhý. Tam jsme prožili 15 let soustavného trénování.
2: Pod vodou?
1: Ne, a stávalo se, protože ten bazén je kratší, že já nevím, jak často přišel lázeňský a na konci toho tréninku zatočil klikou a vypustil bazén, jo? Říkám, na konci tréninku. Ta voda pomalu klesá a nás jednou napadlo, že budeme do toho bazénu skákat. Kdo skočí poslední, ten vyhrá. A tak se vytvořila asi pětičlenná fronta. Vždycky jeden skončil, zařadil se nakonec a tak to šlo. Kdo poslední skočí, to je ten frajer. Víte, kolik byl rekord? 1,5 dlaždičky. A já měl 1¾ dlaždičky.
3: A ono je to trochu vidět. Bylo to po hlavě.

0: Je 9 hodin, 16 minut, jste naladěni na dopoledních pohodových vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Rodinám, které pečují o své blízké s poruchou autistického spektra, může ulevit nový domov v Pardubicích. Ve čtvrti Lány na Důlku ho postavilo rodinné integrační centrum, které v regionu pomáhá lidem s touto neurovývojovou poruchou. 5 dospělých klientů tam bude bydlet natrvalo. Zařízení nabízí taky odlehčovací službu pro děti i dospělé, o které se jinak starají jejich příbuzní doma. Reportérka Anna Svobodová natáčela s rodinami, které chtějí nové zařízení využívat.
1: Našemu synovi je 28 a vlastně od 3 let se točí celý rodinný život, veškeré aktivity kolem něj.
2: Jiří Fousek se o svého syna stará doma. Manželka pracuje na půl úvazku. Syn má atypický autismus a bez pomoci se neobejde.
1: On je velice hodný, povídavý, ale když není opoutaný a má nějaký afekt z nějakého důvodu, tak je tam velice, velice silná agrese a autoagrese. Čili on už mnoho let má pouze 2 vlastně polohy, v kterých se pohybuje. Buď to připoutaný na vozíčku, anebo má speciální lůžko vypolstrovaný s ochrannou helmou.
2: Nové zařízení v Lánech na Důlku mají Fouskovi asi 10 kilometrů od domova. Plánují využívat odlehčovací službu.
1: To, že sem bude, doufáme, chodit, jezdit pravidelně, tak je takovej postupný vlastně předávání do budoucna, kdy léta utíkají, vlastně se o něj nebudeme moc starat, ale budeme vědět, že je o něj postaráno.
2: Odlehčovací služba pomůže taky Lence Heřmanské. Jejímu synovi bude 12 let, má nízkofunkční autismus a středně těžkou až těžkou mentální retardaci. Nemluví a potřebuje pomoc při běžných činnostech.
3: Je to dítě, které je naprosto závislé, bezbrané a potřebuje tu dopomoc každý den a vlastně těch 24 hodin denně. Ještě nikdy nebylo bez nás, my nemáme možnosti nějakého dalšího hlídání, takže budeme zkoušet den, pak noc, pak třeba víkend.
2: Heřmanská má ještě stejně starou dceru. Díky odlehčovací službě se jí bude moc více věnovat.
3: Být jako těch 24 hodin ve střehu není jednoduché, takže musím říct, že se opravdu těším na určitou úlevu z tohohle střehu. No a pak ten druhý přínos by právě byla ta dcera, že bychom se jí mohli věnovat, že bychom mohli jí nabídnout nějaké trávení času. A vyloženě říkám nabídnout, protože vím, že tu situaci trpí.
2: Ještě než se klienti do domova nastěhují, pracovníci se s nimi a jejich rodinami předem seznamují. Zjišťují třeba, co mají rádi nebo jak vypadá jejich běžný den, říká ředitelka Hana Janíková.
4: Například rád jezdí na kolečkových bruslích a teď už jsem viděla, jak se prostě někteří pracovníci hlásí a jak už jako se radují i z toho, že prostě s tím klientem vyjedou na těch kolečkových bruslích.
2: Dům je připravený pro 7 klientů. 5 dospělých tam bude bydlet natrvalo. Další 2 pokoje jsou určené pro krátkodobé pobyty. Každý klient má pokoj pro sebe a může si ho vybavit podle svých potřeb a toho, na co je zvyklý.
4: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček v podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
2: Rodinné integrační centrum zrekonstruovalo dům v Lánech na Důlku za více než 40 milionů korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: knihovně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Veľmi zajímavú správu teď vydala ČTK. Kvetoucí pásy mohou sehrát důležitou roli nejen v zemědělství, ale také v lesních a okrasných školkách. Podporují přirozené nepřátelé škůdců a zvyšují vitalitu mladých borovic. Ukázala to studie vědců z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ve školkách s hustou výsadbou a nízkou druhovou rozmanitostí se totiž daří škůdcům a tradiční odpovědí bývá chemická ochrana. Tým z Lesnické a dřevařské fakulty zkoumal, zda lze část ochranné funkce podpořit přírodě bližším způsobem, tedy kvetoucími pásy v meziřadí. A ono to skutečně jde. No a my teď zůstáváme stále v té přírodě, protože si řekneme, jakými různými názvy můžeme označit čmeláka. A řekne nám to jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Hmyz nebývá lidem příliš oblíbený, až na výjimky, mezi které vždy patřil čmelák. Ten mýval i řadu pojmenování. Třeba mumel, boubel, brumbár, medulák nebo medák. Ta dvě poslední zmíněná byla motivována představou, že je medonosný. Není, ale je moc hodný a jako opylovač nepostradatelný. A zatímco pojmenování čmelák vychází z indoevropského zvukomalebného základu, medák je z indoevropského medhu, který znamenal med, medovina, tedy původně něco sladkého, chutného. Staroindický výraz mádhu také znamenal sladký opojný nápoj, božský nektar. A kromě mnoha dalších jazyků je med i slovo všeslovanské.

0: pro vás Babské rady, jako vždy v tomto čase je 9 hodin 34 minut, stále jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. No a jedny takové babské rady, nevím, jestli se to tak dá nazvat, ale mnoho takových rad do domácnosti tady držím v ruce v knize, která se jmenuje Zkuste to doma sami. A je tam 137 zdravějších alternativ ke kupovaným výrobkům, s nimiž ušetříte peníze i životní prostředí. Je to kniha z nakladatelství Kazda a vychází na různá témata. Tak tohle téma je právě kuchyně. Můžete tuhle knížku mít, takového praktického rádce, pokud si o ní zasoutěžíte v naší soutěži, věřte, nevěřte, zhruba tak za hodinu to bude. Teď ale babské rady klasické a dnes bychom se měli naučit, jak do boje proti suchému vzduchu nasadit pokojové rostliny. Osvědčil se prý tchýnin jazyk, ale taky orchidej anebo banánovník.
1: Babské rady.
2: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: zase škola, je to téma, které se bude prolínat naším vysíláním, není se co divit. Dnes už to začalo na Ostroje, středa 2. září a bezpečně do školy. To je téma dopoledního seriálu, ve kterém si začátkem nového školního roku povídáme o tom, jaká pravidla by měli školáci i jejich rodiče cestou do školy dodržovat. Teď se zaměříme na rodiče, řidiče. Rodiče, pomlčka, řidiče, takhle to myslím. Šárku Rusnákovou zajímalo, jakých chyb se nejčastěji dopouštějí. Odpoví mluvčí policie Pardubického kraje Lenka Vilímková.
1: Tak, s nejčastějšími chybami řidičů se setkáváme s přestupkem, a to parkování na chodnicích u přechodu pro chodce. To je opravdu takový největší nešvar, který rodiče dělají. Chápu, že nechtějí ztrácet čas, ale skutečně parkovat na chodnicích nelze, a zejména teda u toho přechodu pro chodce. Další věc, kterou bych tady chtěla zmínit, tak aby rodiče své potomky skutečně řádně upoutali do dětských autosedaček pod sedáku, protože i tyto přestupky často vidíme právě, když přijíždí ke školním budovám. Dále potom je to výstup do silnice, to znamená, když dítě otevře nenadále dveře do komunikace a tam předjíždí nebo projíždí auto, tak aby nedošlo ke střetu. Přecházení na červenou. To také není úplně dobrá situace, když rodič učí tento přestupek už dítě, kdy nepočká na tu zelenou, nepřesvědčí se, že může do té komunikace, a přecházejí i s rodiči na červenou. A také zastavení v blízkosti přechodu u chodce. To také není úplně dobrá věc.
2: Vím, že tady v Pardubicích se to děje. Setkala jsem se s tím jako s informací, o které hovořili i sami rodiče, že ti rodiče, kteří vozí autem děti do školy, tak v podstatě je často nezajímá, že tam je zákaz vjezdu, snaží se to dítě přivést až k těm dveřím v školy. Je to nutné opravdu? A asi se to nemůže.
1: Tak rodiče ano, zastavují na nevhodných místech a tím mohou omezovat nebo až ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu. Ideálním řešením za nás by bylo zřízení takzvaných školních ulic, kdy je omezen vjezd aut do těchto ulic a tím i teda do blízkosti školních budov.
0: Zítra se na pravidla bezpečné cesty do školy podíváme z pohledu strážníků Pardubické městské policie.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Rozhodně v Bergheimu na západě Německa někdo v úterý večer úmyslně způsobil zkrat s odvoláním na policii, o tom dnes informovala agentura DPA. Kvůli zkratu bylo od sítě odpojeno 5 bloků 2 elektráren v okolí. Dopad na zásobování proudem incident podle provozovatelů neměl. Týžden ráno na východě Německa neznámí pachatelé zaútočili na rozvodnu u elektrárny Jenschwalde. Tento případ policie vyšetřuje jako sabotáž. My pro vás chystáme zprávy. Budou tady zhruba za 6 minut. Do té doby třeba kapela Mirai nebo Roy Orbison. Příjemný poslech.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Obnova staré radnice ve Svitavách se prodraží. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijme ministra školství. Velkou obchodní cena plynu je nejvyšší za poslední 3 roky. A dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Rekonstrukci staré radnice v centru Svitav zkomplikoval nevyhovující stav nosných trámů. Město je bude muset vyměnit, což si vyžádá víc času i peněz. Obnova se tak prodlouží a její náklady výrazně vzrostou, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Celá přestavba prvního patra se tak prodlouží, i tak počítáme s dokončením v příštím roce. Předpokládané navýšení investice je z 8 na 12 milionů korun. V prostoru staré radnice vznikne 7 kanceláří, do kterých se přesune investiční oddělení a oddělení školství a kultury.
1: Příjmy z placeného parkování v Pardubicích letos vzrostly o 18%. Jedním z důvodů je podle magistrátu monitorovací auto, které od loňska pomáhá s kontrolou zaplaceného stání. Za prvních 7 měsíců město na parkovném vybralo skoro o 5 milionů korun víc než loni. Na Chrudimsku pokračuje odstraňování škod po povodních v roce 2024. Dělníci pracují na několika úsecích na Novohradce, Žejbru a Anenském potoce. Musí zlikvidovat nánosy usazenin, náletové dřeviny a také opravit poničené opevnění břehů. Práce by měly být hotové do poloviny příštího roku. Na Pražský hrad popoledni dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále asi 6 miliard chybí, a to třeba na financování soukromých a církevních škol. Témata dnešní schůzky shrnuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
1: Podle prezidenta Pavla by se mohli s ministrem Plagou bavit i o duševním zdraví mladé generace. Velkou obchodní cena plynu pro evropský trh dnes ráno překročila hranici 75 eur, tedy asi 1817 korun za megawatt hodinu. Dostala se tak nejvýše za víc než 3 roky. Trh podle analytiků reaguje na obnovení útoku mezi Spojenými státy a Íránem. Situaci kromě obav z narušení dodávek zhoršuje i nízká úroveň plynu v zásobnicích.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti, zejména na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty dnes 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnici 1/17 u kruhového objezdu u Zámrsku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je tady další hodina našeho středečního dobrého dopoledne. Snažíme se být všude tam, kde se něco děje. Samozřejmě to nejde, protože na mnoha místech se děje takových věcí, že by nás tady muselo být stokrát víc, abychom to všechno zvládli. Ale aspoň něco. Herec s nezaměnitelným hlasem, který bavil celé generace diváků, František Filipovský, má ve své rodné Přelouči vlastní pomník. Jak vypadá a jak město připomíná muže, bez jehož hlasu si jen těžko představíme Louise Dauphiné, tak to uslyšíme za pár minut. No a také se ohlédneme za naším přímým přenosem z pardubického zámku. Měli jsme možnost podívat se s ředitelem Východočeského muzea, které spravuje pardubický zámek, podívat se do těch rekonstruujících se prostor. A musím říct, že jsme byli velmi překvapeni.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Venku je nádherné počasí, ideální na výlet nebo na nějaký koncert pod širým nebem. Takový jsme měli včera, zažili jsme to, přišlo vás kolem 1400 na nádvoří Pardubického zámku, tak z toho máme obrovskou radost. No a taky jsme tam rozdávali naše hostesky a jednoho hostesáka jsme tam měli, tak rozdávali náš nový rozhlasový magazín. Je to pár stránek, ale zajímavé informace. Na té titulní straně se skví naše kolegyně Alena Zárybnická a uvnitř najdete například Dvojstranu, jejíž autorkou je Tereza Brázdová. Ta totiž vysílá o víkendu Naše nejí. Takové poklady z muzeí tady nastřádala na těch dvou stránkách. Už jsme si včera četli o tom, že největší sbírka pohlednic je v České republice ve Východočeském muzeu právě v Pardubicích na zámku. No ale co třeba takové šperky z Lanškrouna? K pokladům městského muzea Lanškroun patří historické klenoty, které vznikly v místní továrně na zlaté a stříbrné zboží. Ta jejího zakladatele i Lanškroun proslavila v mnoha zemích Evropy. Firma Silberketten Fabrik, kterou založil lanškrounský rodák Rudolf Emil Langer, začala ve městě působit v 70. letech 19. století. Z malé zlatnické dílny se rychle stala továrna, ve které Rudolf Langer zaměstnával na 70 lidí. Firma vyráběla postupně stále více druhů zboží, kromě řetízků, to byly náhrdelníky, brože, prsteny, náramky a náušnice nebo stříbrné dámské hodinky. Zaměřovala se také na produkci stříbrných a zlacených mešních nádob či slavnostních pohárů. Z Lanškrouna putovali do celého Rakousko-Uherska a své klienty měla Langrova společnost v Itálii, ve Švýcarsku a nebo ve Francii. Šperky i poháry uvidíte ve stálé expozici Historie města Lanškrouna a okolí. Tak to byl další tip na výlet od nás, co se týká rozhlasového magazínu. Určitě na některých našich dalších akcích budeme rozdávat, tak se ho třeba zmocníte i vy.

0: Už je 10 hodin, 18 minut, jste stále naladěni na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, no a teď se přesuneme do Přelouče na chvíli. Propůjčil hlas Luisi de Finézovi a stal se jednou z legend českého dabingu. Teď má František Filipovský v Přelouči i vlastní pomník. Město, které už přes 30 let uděluje dabingové ceny, nesoucí právě jméno slavného dabéra a herce, tak Filipovského nově připomíná přímo v ulicích.
1: Pozor! A je to tady.
2: A odhalení pomníku sleduje i Eliška Pryznicová.
3: Si myslím, že František Filipovský k Přelouči patří.
2: Jaké máte ráda role Františka Filipovského? Viděla jste nějaké filmy?
3: Mám ráda hlavně černobílé filmy, ale nejradši mám v dabingu, kdy vdaboval pana Funéze, takže tam je úplně nezapomenutelný.
4: Hej, vítám.
5: Jo, šéfe.
4: Sem se dívejte, vždycky sem.
5: Jo, šéfe.
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
2: Dodává další Přeloučák Martin Štěpánek a v tuto chvíli se už díváme na novou plastiku, kterou tvoří dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta Františka Filipovského. Autorem pomníku je přeloucký výtvarník Josef Dvořáček.
7: Tady je ta kravata, vidíte tady? A tohle to celé je tady F-ko, vidíte tady?
2: Proč teda ta kravata a košile?
7: Takže on byl milovník, aby si připravoval, když jel kamkoliv, on si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
2: Pomník Františka Filipovského stojí na kraji frekventované silnice, hned vedle Přeloučského kina, kde se promítaly francouzské komedie s Luisem de Finé.
4: V lese zabloudilo malé jehňátko. Mě, mě. Čupitalo, nic netušil.
8: Tady jako se pohybuje spousta lidí, hlavně lidi jdou na poštu, tady vlastně do centra, na náměstí, projede tady spoustu aut a díky odstranění tady pár keřů, tak bude vidět i z druhé strany.
2: Říká Tereza Šepková. Martin Štěpánek si ale místem nejprve vůbec nebyl jistý.
6: Mě to trošku překvapilo, zdálo se mi, že ne, ale jako to místo má asi logiku. Předpokládám, že asi chtěli, aby socha byla co nejblíž kinu, což je tady hnedka naproti, ale jako pro nějaké asi velké rozjímání u pomníku to nebude.
2: Protože je to u silnice.
6: Protože je to u silnice a je to hodně frekventovaná silnice.
9: Tohle místo jsme vyhodnotili jako velmi frekventované, protože bychom byli moc rádi, aby nový pomník Františka Filipovského vidělo co nejvíc lidí, nejenom Přeloučáci, ale i lidi, kteří Přelouči projíždí, navštíví Přelouč a tohle místo je pro nás nejlepší.
2: Doplňuje mluvčí radnice Marcela Gryčová. Z Přelouče Naďa Kubínková, Český rozhlas.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Pojďme se na chvíli vrátit ke včerejšímu odpolední, které bylo na nádvoří Pardubického zámku ve znamení velkého koncertu pro vás, posluchače Českého rozhlasu Pardubice. Nádvoří praskalo ve švech, muzikanti se činili a diváci tleskali. Těsně před začátkem koncertu jsme se ještě se Zdeňkem Novákem vydali i s mikrofonem na prohlídku zámku, který je v kompletní rekonstrukci. Ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek nás zavedl do společenského sálu.
1: Tak myslím, že to je velký překvapení, protože tady máme nádherný strop z takových bobulí. Ten strop jsou vlastně velké vlny a je to úplně velmi zásadní intervence do památkového objektu a myslím, že se to zdařilo. Vlastně těch bobulí tady na tom stropě je nějakých 2100 a je to krásný akustický strop, který myslím, že je opravdu velmi netradiční, co se týká nějakého renesančního objektu.
2: Je to úžasné. No Eva Jiřičná se vyznamenala, ne?
3: To tedy ano, tady to je ohromný sál. A vy jste říkala, že se pohybujeme někdy v 16. století, asi tak, kdy měl být a byl určený právě pro ty velké společenské akce.
1: Ano, my se touto rekonstrukcí vlastně vracíme k původnímu účelu a v 70. letech 16. století si Habsburkové, kteří Pardubický zámek koupili od Pernštejnu, nechali tento sál zbudovat k tomu, aby vlastně ve chvíli, kdy třeba cestuje dvůr mezi Prahou a Vídní, zde mohly se konat nějaké bály nebo různé společenské akce.
2: No a na ten sál navazuje takový menší sál, je to přepažené těmi bublinkami a tam jsou ty schody. Tam je to schodiště, které zatím není schodištěm, je tam jenom zatím střední část.
1: Ano, je tam střední část a vlastně, když hovoříte o tom místu, tak to propojuje vlastně s dalšími komnatami, které slouží taky k těm společenským účelům, protože pod námi je vlastně reprezentativní foaje a potom takovou tou nudlí pod schodištěm se můžeme dostat do rytířských sálů a cestou také máme spárové toalety, které jsou vlastně velmi důležité a důležitým místem a musím říct, že jsou to asi jako nejluxusnější záchody ve střední Evropě.
3: Tak to nám řekněte, co tam je tak luxusního ve střední Evropě?
1: Tak jsou vlastně v místech vlastně v zámeckých komnatách. Částečně jsou tam také fragmenty renesančních maleb, které jsou samozřejmě chráněny před vlivy vnitřního klimatu. Nicméně to prostředí je opravdu exkluzivní.
2: Závěrečná otázka k té nádheře, která nás tu obklopuje, kdy budu moct zajít na nějakou akci, která se tu odehraje, třeba v tomhle sále nějaké představení.
1: Tak my vlastně letos skončíme se stavbou, s tou hrubou stavbou. Teďka už vlastně vidíte, že už je to skoro hotové, ale na první takové představení a otevření, tak se můžete těšit až v roce 27 na podzim, kdy my ještě musíme vlastně ten sál dovybavit a to všechno bude teďka následovat.
2: Slíbíte nám tady místo pro nějakou rozhlasovou veřejnou nahrávku?
1: Určitě to můžu slíbit a těším se, možná nejlepší to bude ještě těsně i před tím otevřením. Že?
3: No tak vidíte, tak už se rovnou můžeme domluvit ani ne za rok. Z míst, kde to bude kompletně zrekonstruované, se ozve Český rozhlas Pardubice.

0: Už jsme tady zase nachystaní, propiska je tady, papírky nastříhané, jsou tady ještě znělka.
1: Věřte, nevěřte.
0: A pojďme na to, co je ve hře, to už víte vy, kdo posloucháte Dobré dopoledne od 9. Už jsem hlásala, že ve hře je kniha Zkuste to doma sami, jsou tam různé recepty takové. Některé jsou velmi jednoduché, některé složitější, třeba jak si vytvořit kvásek a podobně. Je to novinka z nakladatelství Kazda, takže tohle to je dárek pro jednoho z vás. No a my jsme tady včera měli v radioporadně jazykovědkyni Dagmar Magincovou a bavili jsme se o tom, že všeobecná povinná školní docházka byla zavedena před 252 lety přesně, ale těch slov, která souvisí se školou, se zase tak moc nezměnilo, i když některá ano. Škamna, o tom jsme tady mluvili, jak vzniklo tohle slovo, nebo kalamář, nebo vakace, prázdniny. A já tady mám slovo, které se nám nevešlo, tuším, do vysílání, a proto ho teď můžu nabídnout vám k posouzení. Je to slovo pružeť. Co by to mohlo být? Pružeť. Používalo se to ve škole a byla to rákoska, proutek. Ta nesměla ve škole chybět. Mám pravdu nebo nemám? Je to na vás 726 46 48 48. Dnes krásné slovo ze školního prostředí ještě jednou. Pružeť. A tvrdím, že to byl proutek. Pojďme se na to podívat, zaměřit spolu s vámi. Máme už plno obsazeno na všech linkách. Mohu tedy pozdravit třeba vás. Pěkný den.
2: Dobrý den, tady posluchač Karel.
0: Dobrý den.
2: A já si myslím, že to není pravda.
0: Že to není, že by to nebyl proutek?
2: Že by to nebyl proutek. Aha.
0: Tak vy si určitě už nepamatujete rákosku nebo proutek ve škole.
2: Ne, nepamatuju.
0: Ale víte, na co já si pamatuju? Že když jsme zlobili, tak jsme pěkně před třídou nastoupili, natáhli ruce a paní učitelka nám tam dala pravítko a museli jsme pěkně ty ruce držet. Ale zase to je jako docela dobré na ten tělocvik. Bylo to za trest.
2: Dělalo se to, to si pamatuju tohleto.
0: No, tak rákoska je ale mnohem horší a vy si myslíte, že pružeť není staročeský výraz pro proutek nebo pro rákosku?
2: No, asi ne. Podle mě ne, no.
0: A máte jiný typ?
2: Já si myslím, že to byl takový nějaký asi název pro tělocvik.
0: Jo, že by to mohl být předmět. Jako třeba jako předmět, školní předmět.
2: Jako tělocvik.
0: Dobře, Karle, děkujeme za tip. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A teď už zdravíme vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, Blanka.
0: Ano.
3: A já vám věřím.
0: Ono to tak jako se to nabízí zase, že? Přímo. Pružeť.
3: No, tak jo.
0: Pružeť. Aha, takže nabízí, tělocvik, no, že by bylo jako tělo pružné při tělocviku, to ne? To se vám tam nezdá?
3: No jak... to ne.
0: Ne, ne. Bude to prostě
3: to ne,
0: proutek.
3: To spíš ten proutek.
0: Dobře. Blanko, i vám děkujeme za tip. Máte nějakou hezkou vzpomínku na školu nebo nějakou takovou výjimečnou?
3: Jo, jo. Já jsem ještě seděla v dřevěných klasických lavicích a psala jsem pérko a měla jsem tam kalamář.
0: No tak panečku, a kdy pak to bylo? Ve kterých letech?
3: No tak...
0: To už je nějaká 60, doba. 60.
3: No,
0: léta.
3: 68, 70.
0: No je fakt, že dnešní děti, nevím, kdybychom se jich zeptali, jestli znají kalamář, tak by možná vůbec netušili, o čem tady mluvíme.
3: No,
0: dobře.
3: To asi ne.
0: Blanko, děkuji dneska za důvěru, pohodový den a nashledanou.
3: Naschledanou.
0: No a ještě tady máme třetího volajícího. Do party. Dobrý den.
4: Standa.
0: Stando, my jsme se včera viděli na koncertě, vidíte, Standa Chrudim. To jsem ráda, že jste se dovolal a jsem zvědavá na váš tip. Pružeť.
4: Paní Sezáková, já jsem to slyšel jenom, že pružeť někdo něco říkal, ale teď jsem to zapnul.
0: Nevadí, nevadí, já ráda zopakuju pružeť. Máme takové slovo pružeť a tvrdím, že je to ze školního prostředí a že to znamená proutek, rákoska, že se to používalo dříve v 19. století ve
4: tak
0: škole.
4: Já si myslím pružeť, že to je guma nějaká.
0: Tak vy jste nám zabrousil do gumy. Dobře, tak děkujeme taky. Aha, děkujeme i za váš tip. Uvidíme, jak se nám to ještě tady rozroste. Jste poslední volající, takže si počkáme teď na maily. A pěkný den, do Chrudimi.
4: Taky děkuju, napodobně.
0: Nashledanou. A my máme tady další písničku Vašo Patejdl, Mal som rád býtníkou. 10 hodin 43 minut. Co to je pružeť? Tvrdím, že rákoska, proutek. Co si myslíte vy? studio.pardubice@rozhlas.cz

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Pardubice.

Píše, že chodil do školy v 45. roce a že měli tabulky na psaní. Taky jsme tady rozebírali čínská pera. To bylo něco, určitě na to pamatujete, jak to krásně psalo. Ale pro nás, pro leváky, to bylo horší, protože jak máme tu ruku tak trošku jinak, tak ten sklon musel být naprosto správný, aby to čínské pero hezky psalo. No, pak tady máme vzkaz třeba od paní Zdeny. Nebudu souhlasit, nevím, co by to mohlo být, něco, co pružilo, ale rákoska to určitě není. Jinak mnozí z vás ale věřili, protože ono se to nabízí, slovo pružeť, že to pruží a že by to mohl být ten prut, proutek. Jenomže není. A myslím, že jeden z posluchačů, a byl to Standa, se strefil a tuším, že jako jediný, který říkal, že to mohla být guma, což je staré evropské kulturní slovo. Jeho základem je egyptské kamí nebo taky kemí. No a to slovo gumy se rozšířilo. Až do 18. století znamenalo šťávu, pryskyřici z gumovníku akácia vera, která se používala jako lepidlo, to všechno vím od Dagmar Magincové. No a pak se tohle pojmenování přeneslo na kaučuk. No a to už byla taková ta pružná guma, tak jak ji známe dnes, ale u nás se v 19. století říkalo té gumě pružeť a pak z toho byla pryš. Byl to historický obrozenecký výraz, naši obrozenci vymýšleli různé věci a například spisovatel J.K. Till v roce 1836 napsal střevíce z gumy elasticum, pružeť, již od několika let se v Praze a pár teček. No zkrátka, v běžné moderní češtině se pružeť neujala, ale guma nám tady zůstala a používá se dodnes. Pružeť v 19. století rovná se guma. Kdo nevěřil dnes, dobře udělal. Zase si tady chvilku zašustíme. A vyhrává paní Zdena z Lanškrouna. Velká gratulace. A už se tady rychle dívám, kdo dnes dorazí do dnešní radioporadny po 11. hodině. Bude to odborník na novou zelenou úsporám Miloš Žutník.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dolní Morava chystá stezku pro pěší a cyklisty za 31 milionů bez dotace, ale její stavbu obec nejspíš nezahájí. Řidiči v Česku i přes růst cen paliv natankovali meziročně o 3% víc nafty a benzínu. Pardubičtí basketbalisté prohráli v přípravě v Hradci Králové 95-103 a dnešek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Ota Gutwirth. Dolní Morava na Orlickou Ústecku připravuje první etapu stavby stezky pro chodce a cyklisty. Má zvýšit bezpečnost v obci, kterou výrazně zatěžuje turistický ruch spojený s rozvojem místního horského rezortu. První úsek by měl být dlouhý necelé 2 kilometry a vést má podél silnice od prodejny smíšeného zboží k místní komunikaci před mostem přes řeku Moravu.
3: Náklady se odhadují na 31 milionů korun. Obec už vypsala výběrové řízení na stavební firmu. Bez dotace se ale zastupitelé do investice podle vedení obce nejspíš nepustí. V dalších etapách by mohl vzniknout chodník se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty podél celé obce a napojit by se mohl na cyklostezku z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch. Z Dolní Moravy Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: V Nasavrkách začaly dopravní omezení kvůli pouti. Od rána platí zákaz parkování na náměstí a mimo centrum jsou dočasně přemístěné taky autobusové zastávky. Omezení potrvají až do nedělní půlnoci. Ředitelství silnice dálnic zahájilo poslední etapu opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové. Silničáři teď pracují v rychlých jízdních pruzích. Skoro kilometr vozovky opravují kvůli trhlinám, hrbolům a vyjetým kolejím, vysvětluje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
4: Důvodem pro opravu bylo vysoké opotřebení vozovky. Denně tudy projede na 30 000 vozidel. Vyskytovala se zde spousta trhlin, prasklin, hrbolů a vyjetých kolejí. Máme za sebou první dvě fáze, kdy jsme dokončili pomalé jízdní pruhy, včetně nájezdových ramp na Malšovicí nadjezd, právě kvůli tomu, aby už se začátkem školního roku mohla být doprava plynulejší a bez výraznějšího dopravního omezení.
2: I přes růst cen paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali zhruba 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ukazují to data Českého statistického úřadu a České asociace petroliářského průmyslu a obchodu. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Benzín v Česku je teď průměrně o víc než 8 korun dražší než minulý rok. Cena nafty pak meziročně vzrostla zhruba o 13 korun za litr. I přes růst cen pohonných hmot, ale tuzemské ceny patří k těm levnějším v rámci Evropy. Řidiči z okolních zemí tak proto podle asociace častěji tankovali na čerpacích stanicích u hranic. O příspěvek na hlídání dětí můžou nově žádat rodiče, kteří studují vysokou školu. Od září jim úřad práce při splnění podmínek přispěje zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze můžou využít třeba na chůvu nebo dětskou skupinu. Jen na Univerzitě Karlově by o příspěvek mohli požádat stovky lidí.
1: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic prohráli i druhý přípravný zápas s Hradcem Králové. Hráli na jeho hřišti 95-103. Utkání a výkon týmu hodnotí hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
5: My jsme v tom zápase nebyli určitě tak, jak bychom si představovali. Mě vadila v poločase naše nekoncentrovanost první půly a já si myslím, že jsme ji v druhém poločase ještě zvýšili. Jo. Takže my určitě nemůžeme být spokojení s tím, co jsme tady předvedli, jsme propadli. A jedno, jestli nám chybělo i dva, tři nebo potom ve finále i čtyři hráči. My tu lavičku proti Hradci máme širokou a měli bychom toho využít. Takže určitě předvládají negativa.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve slunečno, postupně bude od západu přibývat oblačnost, na horách ojedinělé přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Máme tu dvě dopravní nehody, jedna je na silnici 1/11 Kostelní ulice u Masarykova náměstí v Žamberku, nehoda dvou osobních aut. A pozor si dejte na dopravní nehodu, která je na průtahu Litomyšlí, Moravská ulice, taky nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dnešní radioporadná bude taková ryze praktická. Státní fond pro životní prostředí představil před prázdninami nové nastavení programu Nová zelená úsporám. Přináší dvě varianty, my si to všechno řekneme, popíšeme s odborníkem na novou zelenou úsporám Milošem Hutníkem, který už je za dveřmi, za chvíli je otevře, usedne k mikrofonu a budeme si povídat. Tak příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Nová zelená úsporám, tak to je naše téma v dnešní radioporadně a naším hostem pravidelný účastník našeho povídání, když se to týká nějaké té přestavby, a to je Miloš Hutník. Vítejte u nás, pěkný den.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Pane Hutníku, krátce před prázdninami začal příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Jaké hlavní změny žadatelům přinesl? Poprosím vás stručně, výstižně, jasně.
2: Dobře, tak to shrneme to do tří bodů. Ten první bod je, myslím, už téměř obecně známý, to znamená, že se přišlo od plošných dotací takovou určitou transformaci na bezúročné úvěry. Neznamená to, ale že by úplně přímé dotace zmizely, tak tomu není, ale ty zůstávají pro nízkopříjmovou domácnost, tak aby vlastně se nějakým způsobem dala ošetřit energetická chudoba. Ta druhá věc je poměrně taky důležitá, ono se nám to všechno daleko zjednodušilo. To znamená, pokud se pamatují posluchači, jak byla tam minulá zelená a tam bylo strašně moc kategorií, babička, bytové domy a tak dále. Žádná babička, žádné rozdělování bytových domů, to tam už nenajdete. A ten nejpodstatnější bod, který teda já považuji za hodně důležitý, tak je profesionální poradenství. To nám najelo spolu s novou zelenou úsporám, plus pochopitelně, mluvili jsme tady o tom, myslím, na jaře, renovační pasy. Bylo to stručné.
1: Ano, výborné. Vlastně pořád jde ale o to samé, aby lidé, kteří začnou stavět nebo přestavovat, tak aby to bylo ekonomicky přínosné.
2: Určitě ano, ale v každém případě tam už, pokud někdo chce využít tuhle záležitost, tak si musí uvědomit, do jakého typu objektů vlastně chce ty finance investovat a zdali může vůbec investovat. To je důležitá věc.
1: Je pravda, že se hodně mluvilo o tom, že zelená úsporám ještě před pár lety byla mnohem výhodnější pro více lidí. Dnes tomu tak není. Co na to říkáte?
2: Já bych si s tím, to je takový bonmot, takový klišé, ale bych si s tím dovolit nesouhlasit.
1: Proto se na to ptám.
2: Nesouhlasit, protože vezmete si, a já poměrně se snažím koukat do čísel, ta aktuální čísla jsou tady v těch žádostech, podaných žádostech na fond, jsou cirka přes 4,5 miliardy korun za 2 měsíce. To rozhodně není špatné číslo, kdybyste to brali přepočtem, tak jsme tady na nějakých 26 miliardách ročně, ale ono to takhle nefunguje, tady bych byl opatrný, jo. Nicméně ty čísla jsou velice pěkná a co se týká vlastně nějakých konkrétních kategorií, které vlastně samozřejmě toho člověka zajímají, tak v tu chvíli vemte si, že tady vlastně máme za, řekněme, 1,5 miliardy v komplexních rodinných domech. To je zhruba, jsme na těch 2 milionech, kde je to limitovaný tím bezúročním úvěrem, a nebo na 7,5 milionech na bytový dům, který prakticky tady zase představují nějakou částku ke 3 miliardám. To jsou opravdu velice slušný peníze. Jo?
1: Budeme určitě konkrétnější, aby ten, který posluchač, který nás teď poslouchá, věděl, jestli má nebo nemá nárok. Jasně. Na nějakou tu novou zelenou úsporám. Jenom ještě mi řekněte, utekly 2 měsíce a něco od první podané žádosti, takže je o tu zelenou úsporám zájem. Zase mluví se o tom, že ne, že poklesl ten zájem, že už lidé to nechtějí, protože to je nevýhodné.
2: Nešťastná, bych řekl, komunikace spočívá v množství žádostí. Tímhle bych to vůbec neměřil, protože já jsem o tom nechtěl mluvit, ale pokud se podíváte do čísel, tak úplně největší počet žádostí, jich tam hrozně moc, je právě v Lightu. No ale v podstatě Light je zrovna vlastně záležitost, kde je těch peněz nejmín. Tam si můžete vlastně sáhnout pouze na těch 400 tisíc, 150 a 250. Víc ne, protože to je přímá dotace. Když to u těch ostatních, tam je to, ty objemy jsou daleko vyšší a zase se vám tam poníží prakticky ten počet těch žádostí.
1: No ale právě proto, že to je ta přímá dotace a lidé si chtějí hrábnout po těch penězích a potom si to udělat tak, jak potřebují, že tu stavbu. A to už nejde.
2: Tam víceméně i ten limit u všech není tak, že byste, nebo že by ten dotyčný stavitel si mohl stavět podle toho, jak chce. Jsou tam nastavené, nebo říkat, no ty parametry pochopitelně jsou tam nastavené, ale je to především proto, že se chrání i ten stavebník, protože v momentě, kdyby se pustil, řekněme, tou svou cestou, mohl by se dočkat i velkých překvapení, protože by v podstatě mu nemusel dům splňovat požadované normy na třeba tepelnou propustnost, okna, je toho strašně mnoho. Takže ono na druhou stranu, řekněme, že ten program ho svým způsobem chrání.
1: Nová zelená úsporám, jak tady slyšíme od Miloše Hutníka, pořád má smysl a má cenu se o to zajímat. My budeme ještě mnohem konkrétnější za chvíli a pokud máte vy nějaký speciální dotaz, už o tom něco víte, budeme rádi, když se ozvete, když zavoláte, zeptáte se 726 46 48 48.

0: S odborníkem Milošem Hutníkem teď začínáme pronikat, copak on je už proniknutý, ale já začínám pronikovat do nové zelené úsporám, což je velmi náročné a podle mého názoru složité. Vy říkáte, že ne, pane Hutníku, že se to zmenšilo, že těch kategorií, těch možností, jak zažádat o peníze, je méně, že je to jednodušší, přehlednější. Tak pojďme od začátku, ta skupina light, ta kategorie light, to jste říkal, o to byl největší zájem a to je pro koho tedy konkrétně?
1: Dobře, pronikneme do tématu. Je to tedy pro nízkopříjmové domácnosti. Tak. Nízkopříjmová domácnost, jak se to vlastně, co to je, jak se to hodnotí? Pokud ten zájemce chce sám, tak v podstatě může využít stránek například Zelená úsporám, kde se mu objeví nástroje, on si otevře nástroje a objeví se před ním návod a tabulka. A v tabulkách před sebou vidí podle čistých příjmů, kdo a v jaké skupině na co má nárok. Mm-hmm. Tam je to rozdělené, jestli jsem sám, jestli mám dvě děti, jedno dítě a tak dále. To je orientační věc, pokud chci si zjistit vůbec sám, do čeho spadám a zdali nárok mám. Ale pokud tomu tak není a prostě nechce se mi, nebudu se v tom nějakým způsobem orientovat, může být řada věcí, proč ne,
0: no, samozřejmě.
1: Tak mohu využít vlastně, a to je ta, řeknu, ta profesionální služba těch poradců, kteří jsou na Zelená úsporám, tam podle regionu krásně si dohledá každý, kdo potřebuje toho poradce, a ten poradce ho může províst celým tímhle celou tuhle záležitostí až po podání žádosti k Zelená. Takže je v podstatě, dá se říct, kruce, a co je důležité, a to je sympatické, že pro nízkopříjmovku tahle ta služba kompletně je zadarmo, tam nic za to ten dotyčný neplatí.
0: Mm-hmm, takže to jsou ty nízkopříjmové, light. A to jste říkal, že i kvůli tomu se vedou takové debaty, hodně se o tom psalo, že je to hnedka pryč, že ty peníze jsou vyčerpané a že už nemá cenu dál žádat. Ale vy jste nám před chvílí řekl, že tady jsou další programy, další možnosti pro ostatní lidi, kteří vydělávají normálně nebo i více a přesto mají nárok. Tak pojďme si teď říct něco k tomu.
1: Já ještě k tomu té první části, co jste říkala, jako že ty peníze se nějakým způsobem rychle vytratí. Ono to tak není. Tenhle program je právě nastavený jako návratný pomocí vlastně těch úvěrů. To znamená, že i ta lhůta do kdy, tady vlastně do 31. října 2029 je možné podávat žádosti. Tady se to značně natáhlo na tři roky.
0: Na tři roky,
1: je to tak. A s tím, že může vlastně ještě ta realizace být prodloužena až do roku 30 u rodinných domů, tam je 24 měsíců na realizaci, a u bytových domů dokonce do roku 31, tam jsou 3 měsíce na realizaci. Takže to je, co se týká těch peněz, změněný celý mechanismus, a tam nějakým způsobem se nám ty peníze nevytrácí. Naopak, tam se čeká, že se budou neustále uvádět do oběhu zpětně. Mm-hmm. Tam to fungovat bude. Teď se omlouvám, tam šla druhá část té otázky.
0: Tam už jsme se oprostili od těch nízkopříjmových a dostáváme se k těm běžně vydělávajícím rodinám, kdo má nárok na novou zelenou úsporu.
1: Teď nechci říct, že to zapněte se věkem, ale budu...
0: jsme lidi,
1: Tak si postesknu. Ale v každém případě tady se dostáváme do té druhé kategorie, a to jsou vlastně ty nízkouročené úvěry. Nízkouročené úvěry nám tady zahrnují vlastně všechno to ostatní, mimo těch vlastně, řeknu, mimo toho lightu, to znamená, řekněme přibližně běžně vydělávající rodinu, tak, která chce dělat dílčí nebo komplexní úpravu na rodinném domě, anebo je tam i kategorie bytové domy, to znamená SVJčka, společenství vlastníků jednotek, tak abych tady neházel nějakými zkratkami, bytové družstva a podobně. A pozor, tady nám z toho už utekly vlastně domy, které byly dřív pod svazem měst a obcí. To už tam není. Jo, takže nám tohle to zůstává. A všichni ti, kteří vlastně splňují vlastně podmínky toho programu dál, jsou majitele domu a tak dále, tam jsou i právní podklady, se mohou ucházet o tu podporu se zelené.
0: To je ten nižší úrok.
1: To je žádný úrok, nulový.
0: Nebo žádný nulový úrok.
1: Nulový. Tam ani neplatíte, tam ani je to nastavené tak, že se nemusí platit poplatky vlastně bance. Ve své podstatě, když to řeknu takhle, vy si půjčíte 10 milionů a vy vrátíte 10 milionů. Nebude vás to stát už vůbec nic, máte k tomu podle objemu peněz, tak k tomu máte nastavenou délku splatnosti, takže tam je 10, a já to už teď řeknu, je tam 10 let do 500 tisíc, je tam 15 let nad 500 tisíc a v momentě, kdy budete žádat o další splatnost na těch, a může být až 25 let, ale v tu chvíli to už je podmíněno komplexní opravou, to znamená, že musíte ten objekt vlastně dát do hodnot, které jsou požadované na komplexní opravu, a v každém případě jsou tam věci, které třeba tam v těch předcházejících vůbec nejsou požadované, například majetkový test a podobně.
0: Mm-hmm. My bychom si to mohli za chvíli ukázat na jednom konkrétním příkladu. Na jednom z mnoha, aby to bylo jasnější.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Marcela Lajferová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Naše téma Nová zelená úsporám a odborník Miloš Hutník, který se tomu věnuje a má tady i tabulky a má tam krásně zeleně poznačeno jednotlivé rodiny nebo jednotlivé částky, na co dosáhnou, nedosáhnou a tak dále. Tak pojďme na ten konkrétní příklad. Já jsem si vymyslela na vás rodinu s dítětem, kolik musí mít čistý příjem, říkal jste, že se počítá čistý příjem, aby dosáhla tato rodina na kategorii light.
1: No, já jsem si před chvilkou postleskl na tu paměť a teď bych si měl postlesknout na oči, ale v každém případě ty čísla vidím. Já je skutečně vidím a pokud to je ta tabulka, o které jsem mluvil, je normálně dostupná, tak každý se může samozřejmě
0: Nová zelená
1: podívat.
0: Úspora.
1: Ano, přesně tak. A pokud se podívám na rodinu s jedním dítětem, například do 13 let, a podívám se na ten třetí, já bych právě chtěl, aby posluchači vnímali důležitost těch decilů. Takže třetí decil, to jsou ty příjmy, které prakticky jsou limitující, tak by musela ta rodina mít v čistém příjmu 45 765 korun. A jsou tam nějaké halíře.
0: Ano.
1: Takže tohle, pokud se přiblíží tady k té hranici, nebo ji splňuje, tak bude mít nárok na vlastně veškeré výhody lightu. Mm-hmm.
0: Tak a teď které to jsou všechny ty veškeré výhody?
1: Tak v každém případě light je trošičku, já nevím, jestli je to správné slovo, je malinko chudší vůči vlastně tomu nízkoručnému úvěru a je to právě proto, že je mířen na energetické úspory. Je mířen na to, aby vlastně se skutečně v tom objektu snížily náklady.
0: Na to jsem se vlastně ptala na začátku, že o to státu jde, proto nabízí tyhle bezúročné půjčky a dotace, aby se stavěly a přetvářely nebo rekonstruovaly ty domy tak, aby se snížila energetická náročnost těch domů.
1: Pokud budeme mluvit o lightu, tak tam jsou vlastně takové dva hlavní směry. Já bych to vypíchnul. Mm-hmm. Jedno je zateplení objektu. Teď můžeme říct, že to je fasáda, jsou to okna, může to být zateplení střechy, podlahy a tak dále. To je jedna část. Aha. A druhá část jsou zdroje, prakticky zdroje energie, nebo můžeme zdroje vytápění. Můžeme dávat nové zdroje, můžeme prakticky měnit, které ty stávající, které tam jsou.
0: A na to je u té naší rodiny kolik? Jaká částka?
1: Na tyhle ty věci je 250 tisíc korun je na zateplení objektu a 150 tisíc korun jsou zdroje.
0: A to jsou dotace, to není.
1: To je přímá dotace.
0: To je přímá dotace.
1: Tak.
0: A potom si ještě může ta rodina, protože to samozřejmě je málo, si může vzít ještě tu bezúročnou půjčku?
1: Ano, může si vzít bezúročnou půjčku. Tady je potřeba vnímat to, že svým způsobem fond poměrně dobře zareagoval, protože ty peníze prostě na ty úpravy stačit nemusí, ale v tu chvíli je nutné říci, že to je limitované výši té dotace. To znamená, jestli ten dotyčný dostane maximum je 400, že? 150 a 250, tak může zažádat o 400 tisíc korun bezúročné půjčky.
0: Ještě. Za chvíli se zaměříme také na seniory.

0: Nová zelená úsporám je nejen pro mladé lidi, mladé rodiny, ale, jak mi tady říká odborník Miloš Hutník, i pro lidi starší, už v neproduktivním věku. Jak to je tady u seniorů, kteří si chtějí opravit svůj domek?
1: Pořád se budu vracet k té tabulce, o které jsme tady mluvili. Mluvil jsem u těch, řekněme, nízkopříjmových o tom třetím decilu, ale pokud se podíváme na vlastně lidi, kteří jsou v důchodu, tak tam je ten pátý decil. To znamená, je-li ta domácnost, jsou-li v té domácnosti vlastně držitele starobního důchodu, to je nehezký výraz, starobní. Já jsem nenašel žádný lepší.
0: Pobírají, no, starobní důchod.
1: Žádný lepší jsem nenašel, ale ty se vlastně vejdou do toho pátého decilu, najdou se tam i na té tabulce, co jsem jakoby zmiňoval, a krásně ve své podstatě si tam dovodí, jestli teda ten jejich příjem důchodu je pouští tady do té záležitosti toho lightu jako takového. Je tam ještě ale pod tou pětkou je tam zahrnutá i domácnost, kde je třeba například člověk, který má zdravotní, řeknu, postižení, má nějaký problém a je v trojce, tak v tu chvíli také pochopitelně má úlevy, který právě spadají tady do té kategorie.
0: Vy jste tady teď úplně přesně, protože my jsme povídali už o tom, že před dvěma měsíci před prázdninami došlo k tomu nastavení programu Nová zelená úsporám a teď se bude celý ten systém otevírat teprve teď v září.
1: Ne, to je trošičku, tam je to rozdělené do kroků. Já nevím, jestli někdo zachytil to jaro, kdy vystoupil pan ministr životního prostředí a říkal vlastně ten kalendář, tak jak to bude probíhat. Ono 25. června byl zahájen příjem žádosti jako takový a ty se podávají prakticky díky, řeknu, tomu postupu, jak se podávají na Státní fond životního prostředí. To jsou ty peníze, o kterých jsem mluvil. Nicméně v září v podstatě by měl být zahájen příjem od bank. Banky
0: tak,
1: jako takové budou dávat. Banky budou dávat peníze, ne fond, na bezúročné úvěry. To znamená, že banky v září budou zahajovat příjem žádostí. Tam se zkoumá to, jestli ten dotyčnej má vlastně schopnost splácet. Každý, kdo měl nějaký úvěr, tak se s tím určitě potkal, takže to nemá smysl tady nějakým způsobem opisovat. Ale jedná se o to, že ty žádosti, které šly přes fond, tak jsou technicky administrativně schváleny. A ten dotyčný vlastně čeká na to, až ta banka řekne tak, a já nevím, teď si vymýšlím nějaké datum, třeba 20. září, ale berte to jako, že jsem si to fakt vymyslel, začne příjem těch žádostí o peníze a lidi můžou začít chodit. Ten září, to září je datum, kdy prakticky...
0: Kdy to vypukne, kdy ty peníze už se začnou... Přesně. Dostávat k těm lidem.
1: Přesně tak.
0: A potrvá to 3 roky, jak jste říkal, že
1: 3 roky.
0: Přece jenom ta doba je docela dlouhá bez toho, jaká bude nastupovat vláda po této vládě, že tady zase tolik těch změn nebude?
1: Nevěřme tomu, že se vrátíme do původní podoby. To se určitě nevrátíme a pokud mám ty zkušenosti ze zahraničí a mám a budu i mluvit o tom, že nemáme tak silnou národní banku, jako je jinde, tak v každém případě ty modely jsou tam velice podobný, takže do té plné plošné dotace se už nevrátíme.
0: Dobře, ale co je velmi důležité, je dobré se o to zajímat, protože něco získat můžeme. Můžeme se podívat na stránky Nová zelená úsporám, a nebo, jak jste říkal, jsou tady energetičtí poradci a dokonce můžeme pozvat na přednášku tady do Pardubic, do našeho krajského města.
1: Určitě můžete, myslím si, že to je docela příjemná záležitost, není to daleko v Pardubicích, je to v Ideonu, od 3 hodin tam má fond vlastně přednášku právě k zelené, je tam zástupce fondu, takže vždycky je příjemnější, nebo aspoň pro mě vždycky bylo příjemnější tváří v tvář si projít tu záležitost a ten můj problém. To, že tam tuhle tu možnost máte, je to tak.
0: Teď v pátek ve 13 hodin v Ideonu.
1: V 15 hodin. Ve 3 hodiny odpoledne.
0: Tak jsme si to upřesnili s Milošem Hutníkem. Moc děkuju za tyto informace a zase někdy příště na viděnou.
1: Není za to.

0: Posouváme se dále v našem vysílání k dětem. Možná jste zaznamenali politické diskuze na téma zrušení devátých tříd. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO na konci července uvedl, že rušení devátých tříd se projednávat nebude. Diskuzi o efektivitě školství se ale nebrání. Devítiletá školní docházka se obnovila přesně před 30 lety, a to 2. září roku 1996. Tak si o té docházce obecně pojďme něco povědět s dnešními dětmi, předškoláky a Terezou Brázdovou.
1: Co je povinná školní docházka?
2: Školní vycházka je, že třeba nikam jsou na vycházku, aby se děti nemuseli furt namáhat v tom učení a nemuseli furt přemýšlet.
1: Musí se chodit do školy?
2: Jo, musí, protože kdyby jsme třeba nebyli moc chytrý, tak bychom si třeba spletli někam, kam bychom jeli, a to by byl velký průšvih.
3: Musíme se učit i doma, a když se nebudeme učit, tak budeme bulatý.
1: Co by se stalo, kdyby někdo do školy nechodil?
3: Já vím. Třeba by nás prdli.
1: Od kolika let se musí chodit do školy?
3: Já vím,
2: od 7 let.
3: A já půjdu o velkých prázdninách, kdy už budou moje narozeniny za mnou.
1: Jak dlouho už vlastně existuje škola?
2: Škola existuje třeba skoro 300 let. A ještě k tomu možná ještě jednou 300. A škola je tak důležitá, protože kdybychom ji neměli, tak bychom nebyli vůbec chytrý.
1: A těšíš se tam?
2: Jo.

0: O čem se mluví?
1: Jaká byla zatím letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Zůstáváme v číslech stále na okraji návštěvnického zájmu? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jaký je náš největší potenciál? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

0: Síla ilúzií, tak to už je, já říkám s oblibou, taková vousatá písnička, ale stále krásná. Notujeme si tady s Mirkem Hrubanem. Ty neznáš můj termín vousatá písnička?
1: Co si pod tím představit?
0: No, že už je taková stará.
1: Jo, takhle, stará.
0: Zkušená.
1: Ověřená.
0: Bousatá.
1: Klasika v podstatě.
0: Je to tak. Vzpomínáme tady spolu na včerejší, už vzpomínáme, to je taky slovo, no. Na včerejší koncert.
1: Už ono je také
0: to
1: vždycky,
0: no, už pomaličku bude, už tam bude nějaké strniště. No je to tak, protože před námi zase další akce, přemýšlíme už i o předvánočních akcích a před námi, víš co je na to, já se moc těším příští týden v pátek.
1: No.
0: Náš přenos.
1: Ze Svitav?
0: Ze Svitav, už? Ano, Ježiš, už je to příští týden v pátek. Ve Svitavách budeme jako doma, už se na to moc těšíme. Ale před námi je teprve středeční, 2. zářijové odpoledne. Co můžeme čekat?
1: Do těch Svitav nahlédneme už dneska v dobrém odpoledni, protože jsme tam vyslali naši regionální stopařku Teresku Brázdovou. Dali jsme tam dostavení Řezbáři, takže hned dvakrát se s ní spojíme, zjistíme něco víc o téhle akci. A ještě pozvu k poslechu písniček Od srdce, ty začínají za malou chvíli. Opět můžete v našem vysílání kohokoliv pozdravit.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Silničáři opravují silnici v centru Letohradu na Orlicko-Ústecku. Prezident přijme ministra školství Plagu, řešit budou i výdaje na vzdělávání. Kvůli srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku chce ministr zahraničí Macenka jednat s českými zpravodajskými službami. A odpoledne bude polojasné až oblačné, teploty do 24 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Klidné poledne. Stavbaři zahajují obnovu silničního průtahu přes centrum Letohradu na Orlicko-Ústecku. Dotčený úsek zahrnuje Václavské náměstí a část Komenského ulice. Stavební práce jsou zároveň sladěné i s děláním vodovodních uzávěrů společnosti VAK a s naplánovanou obnovou Letohradského náměstí.
3: Silničáři aktuálně opravují silnici 2/310 v prostoru Václavského náměstí. Potom by se měli přesunout do Komenského ulice. Obnova několik stovek dlouhého úseku bude pokračovat po naplánovaných etapách. Stát bude asi 9 milionů korun a podle hejtmanství by měla být úplně hotová příští rok. Přinese taky dočasná omezení v dopravě. Z Letohradu Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Ode dneška až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Je to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objížďce přes Hradec Králové. Trasu přes Labský most využívají často řidiči jako zkratku z jižních předměstí Hradce Králové k dálnicím D35 a D11. Někteří letošní žáci prvních tříd ze základní školy Náměstí míru ve Svitavách můžou navázat na angličtinu, kterou se učili už v mateřské škole. Ta se totiž nově stala součástí základní školy. Spojení obou zařízení přináší podle ředitele Jakuba Veleckého lepší návaznost ve výuce i další výhody.
4: Přinese vlastně kontinuální výuku angličtiny ze školky až do školy. Stejně tak se chystáme takto navazovat s výukou informatiky, takže vlastně měníme učební plán tak, aby žáci procházeli výukou kontinuálně.
2: Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Pražském hradě ministra školství za hnutí ANO Roberta Plagu. Mluvit budou o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo o výdajích na školství. Rezort má příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 288 miliard, to je asi o 4 miliardy víc než letos. Podle Plagy ale v rozpočtu ministerstva školství chybí asi 6 miliard korun. Ministr zahraničí Petr Macenka z motoristů sobě chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macenky jsou německá obvinění velmi vážná.
5: Jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
2: Macenka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku, Annu Ponomarjovovou.
1: Počasí.
2: A nás čeká polojasno až oblačno, od západu až zataženo a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, teploty 21 až 24 stupňů, vítr slabý, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky dobré, bio dneska jednička a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Řidiči v Pardubicích v těchto dnech neprojedou ulicemi Krátká a Zajíčková. Důvodem je rekonstrukce plynovodu a přípojek. Uzavírka se týká úseku mezi Dašickou a Rábovou a oprava je rozdělená do dvou etap. To vše do 17. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 12 hodin 4 minuty k tomu, s vámi je Český rozhlas Pardubice a přejeme příjemné středeční poledne, první středa v měsíci srpnu, vidíte to, já jsem ještě v prázdninách, on už je září, takže první středa v měsíci září a proběhla zkouška sirén. Teď startujeme, jak už jsem říkal, polední písničky od srdce, kdo nám zahraje a zaspívá. Olga Lounová to odstartuje, následovat budou Bonnie M, David Dale, Vaby Daněk, těšte se na Lucí Bílou, na Xindla X, je tady třeba také ještě Palo Habera a celá řada dalších interpretů. Adélám a Adelínám posíláme gratulaci k dnešnímu svátku. No pokud také někomu chcete popřát nebo jen tak pozdravit, napište nám, kam přesně, to připomenu už za malou chvíli. Pohodový poslech a dobrou chuť k obědu.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Optimisticky naladěná Olga Lounová na úvod poledních písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Já jsem sliboval, že připomenu kontakty sem k nám, které můžete samozřejmě využít, pokud chcete v té hodině určené vašim pozdravům někoho pozdravit, někomu popřát, zkrátka zpříjemnit den milým vzkazem. Ty posílejte ty vzkazy na e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Také SMSky můžete psát, a to ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit. SMSkové číslo je 900104 a kdo by to chtěl říct sám osobně živě do vysílání svými slovy, tak má možnost na telefonní lince 726 46 48 48. A koukal jsem se, že první pozdravy a vzkazy už dorazily, takže dáme si třeba tenhle ten e-mailový, ne, to je z našich internetových stránek, z objednávkového formuláru, ten také samozřejmě můžete využít. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro mě a pro tatínka. Včera jsme byli na koncertu a bylo to nádherný. Díky, Markus. Tak my děkujeme za pochvalu, jsme rádi, že jste si to užili. My jsme si to užili také, bylo to skvělé. Už se těšíme na další podobné akce.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Milé rádio, prosíme o zahrání pro naši milou pravnučku Adélku Novákovou z Vysokého Mýta k dnešnímu svátku a chtěli bychom jí popřát všechno dobré a ať se daří a chtěli bychom popřát i její sestře Elišce, která včera nastoupila do první třídy, jí ať se daří. Moc děkuji děda a babi a také ostatní přívrhy.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Zahrajte písničku Markovi Slezákovi a Jirkovi Vackovi k narozeninám. Hlavně zdravíčko, štěstíčko a zase to zdravíčko přejí Neveklovi.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dale. Píseň má žena, doznívá v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Je 12.24, spousta času na to, abyste také napsali nějaký hezký vzkaz a někomu ho poslali. K dispozici máte třeba e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Dobré odpoledne do rozhlasu, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku všem, kteří užívají dnešní sluneční den, proto i pro moji kamarádku Marušku a vám do rozhlasu ze Svitav zdraví Hanka.
1: Ráno, když bylo půl

Dobrý den z Moravské Třebové, tak nám k poobědové kávě zahrajte také, prosíme, nějakou příjemnou muziku. A protože tu s námi sedí kolegyňka Aduš, tak i pro ní k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší přejí Martin, Lída a Bára.

Na hodinách 12.30 dnešní středeční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice jsou kousínek za polovinou, ale pořád dost času, dost prostoru na vaše vzkazy. E-mail jsem připomínal před chvílí, tak teď třeba SMS-kové číslo, pokud byste chtěli využít a napsat textovku ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit, a číslo tedy 90 011 04. Vyberte prosím nějakou pěknou českou písničku a pošlete ji do skutče naší babičce Evě, kterou moc zdravíme, přejeme jí pěkný den. Pozdrav posílají školáci Martínek a Honzík.

Český rozhlas Pardubice, stále vaším společníkem, posloucháte písničky od srdce a máme tady další pozdrav. Chtěla bych udělat pozdravem a písničkou radost kamarádce Ireně, která vás má v kanceláři naladěný. Moc jí zdravím a přeju, aby to hezky šlo, vám taky a všem, kteří poslouchají, posílá pozdrav Vlaďka. PS, včerejší koncert byl super, tak děkujeme za pochvalu a Kim Wilde je připravena.

Hladíte středeční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady pozdrav od Adélky, která píše: dobré odpoledne, prosím něco pěkného babičce Zdeně do Rosic, se kterou dnes půjdeme kouknout do lesa, tak snad budeme úspěšné. Adélka, no držíme palce, snad skutečně na nějaké ty houby narazíte, pokud jdete houbovat tedy. A jinak Adélce, gratulace k dnešnímu svátku, všechno nej od nás.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice, rád.

Blázník, Hany Zagorové, Petra Reska dozněl ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v písničkách Od srdce. A během toho, co tady hrála muzika, tak telefonoval Pepa, náš stálý posluchač s Chrudimi, tedy teď momentálně na chatě v Bradle. Takže zdravíme a rád by poslal písničku s poděkováním svojí paní, jako on Solbibou říká, lesní víle. A proč? No, protože mu připravila držťkovou, vynikající držťkovou z kotrče. Takže ne, že nerostou, něco málo roste, i když Míla pak říkala, že chodí po lese v podstatě denně a je to bída, ale ještě porostou. No, to známý mykolog Jiří Laštůvka, ten, jak jsme se shodli, dráždí na internetu fotografiemi, jak sklízí houby, kam na to chodí, těžko říct, ale asi má nějaká svá místečka. Tak zdravíme všechny houbaře, kteří to zkouší v těchto dnech, zdravíme i do Bradla, jdeme si dát Karla Zicha za tu dobrotu.

pomalinku jdeme do finále středečních poledních písniček od srdce. Teď budeme hrát pro potěchu ucha se Střelence do Polabin, která slaví kulaté narozeniny. Přeju hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a splněných přání a mnoho pozdravů z Plzně, posílá sestra Iva. Tak my také se připojíme ke gratulaci a Lence všechno nej.

Na poslední chvíli mi dorazil ještě jeden e-mail, nicméně nejsem si jistý jeho obsahem, tak ještě chvilku počkám, jestli dorazí nějaký dodatek, protože jsem odepisovala zpátky. Mezitím pozvu k poslechu Českého rozhlasu Pardubice také po 13. hodině. To vás čeká Alex Minářová se svým hostem. Dnes to bude zpěvačka Marcela Lajferová, takže opět zajímavé povídání se zajímavým

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
0: Třináct hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Pardubicích vzrostly příjmy z placeného parkování. Nový pardubický domov pomůže rodinám, které pečují o své blízké s autismem. Prezident Pavel odpoledne přijme ministra školství Plagu. Řešit budou i výdaje na vzdělávání. A nás čeká slunečno, polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné odpoledne. Příjmy z placeného parkování v Pardubicích letos vzrostly o 18%. Jedním z důvodů je podle magistrátu monitorovací auto, které od letoška pomáhá s kontrolou zaplaceného stání. Za prvních 7 měsíců město na parkovném vybralo skoro o 5 milionů víc než loni. Lidé s autismem mají v pardubické části Lány na Důlku nový domov s nepřetržitou péčí. 5 dospělých tam může bydlet natrvalo, pro další 2 klienty jsou určené krátkodobé odlehčovací pobyty. Ty můžou využívat děti i dospělí, o které jinak pečuje jejich rodiny doma. Službu chce využívat například Jiří Fousek, který se stará o svého dospělého syna s atypickým autismem.
5: Našemu synovi je 28 a vlastně od 3 let se točí celý rodinný život, veškeré aktivity kolem něj. To, že sem bude, doufáme, chodit, jezdit pravidelně, tak je takovej postupný vlastně předávání do budoucna, kdy léta utíkají, vlastně se o něj nebudeme moc starat, ale budeme vědět, že je o něj postaráno.
4: Vlakové spojení mezi sousedním Hradcem Králové, Všestary, Praskačkou a Jaroměří je dnes večer komplikované výlukou. Ta souvisí s rozsáhlou přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. Náhradní autobusy budou odjíždět ze stanoviště F.
6: Výluky začnou ve 20 hodin a 15 minut a potrvají do půlnoci. Pro spojení do Jaroměře nasadí České dráhy 3 autobusové linky, 2 budou zastávkové a 1 přímá. A autobusy pojedou i místo dalších spojů do Všestar, Praskačky nebo mezi Hradeckým hlavním nádražím a Slezským předměstím. České dráhy zavedly výlukové jízdní řády, které počítají i s možnými uzavírkami na náhradních trasách. Přesto může mít výluka vliv na návazné přípoje. Z Hradce Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
4: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jedná s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Řeší třeba zákon o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočet ministerstva. To by mělo být příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
7: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
4: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun.
3: Počasí.
4: A nás na východě Čech čeká slunečno, polojasno až oblačno, od západu až zataženo a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Odpolední teploty 21 až 24 stupňů, vítr slabý, tlak slabě klesne, rozptylové podmínky dobré, aby odnes jedna. A to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehoda hlášená ze silnice 1/11 na Orlicko-Ústeckou. Je to na průjezdu Žamberkem na Masarykově náměstí ve směru na Kostelní ulici. Srazila se tam 2 osobní auta, tak opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: host.
8: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
9: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
0: Alex a host.

0: Host dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnoho je jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setknutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemají výraz. Necítíte emociu z toho. A samozřejmě u těchto velkých zpěváček amerických a hlavně u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že byste rozuměla ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy víte, o čem to je. Prostě. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá sa povedať.
0: Dá sa to tak říct, že byla vaším vzorem?
1: V tom období, áno.
0: Tak a jak vlastne spievačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá spievačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěvá noty a nič z toho. Emocia, to je prvá věc, lebo veľa lidí dobře zpěvá, ale nebudou nikdy zpěváci.
0: Tak a dá se to naučit, nebo jste to prostě
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastně k medicíně, nebo proč jste začala studovat medicínu?
1: Medicínu od dětstva, například jako malé děcko jsem si vyrábala léky z farebných papíriků z vodovodě a potom jsem s tím chodila a léčila, jako ničila jsem šatstvo lidem, lebo jsem povedala, že jich teraz vyléčím, hej, že mám na to prostě prostředky. To bylo. Matkou jsem chodila hodně na sbírat kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To jsem tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak jako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodně tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Ano, vaše maminka byla lidová léčitelka, ale jinak byla učitelkou.
1: Ano.
0: Měla jste od ní, cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu, na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a hosty povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala v fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit, tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let? Měla jste svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie. Po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letie, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť ďalej, rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla, nebo přeci?
1: Ano, já jsem nechcela ostať. Nie, protože já jsem chcela odísť z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žiť. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe. A my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali. Ale ten život to tak otočil.
0: Takže to byl impuls k odchodu z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej.
0: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa, veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe z Opatovic nad Labem do Vysoké. Slavného herce a dabera Františka Filipovského nově připomíná pomník v jeho rodné Přelouči. Odbory na pražském letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti kvůli novému vedení. A zítra bude oblačno, výjimečně se objeví přehánky, teploty vystoupí ke 24 stupňům. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Ode dneška až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Je to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objížďce přes Hradec Králové. Trasu přes Labský most využívají často řidiči jako zkratku z jižních předměstí Hradce Králové k dálnicím D35 a D11. Stavbaři zahajují obnovu silničního průtahu přes centrum Letohradu na Orlicko-Ústecku. Dotčený úsek zahrnuje Václavské náměstí a část Komenského ulice. Stavební práce jsou zároveň sladěné i s děláním vodovodních uzávěrů společností VAK a s naplánovanou obnovou Letohradského náměstí.
2: Silničáři aktuálně opravují silnici 2/310 v prostoru Václavského náměstí. Potom by se měli přesunout do Komenského ulice. Obnova několik stovek dlouhého úseku bude pokračovat po naplánovaných etapách. Stát bude asi 9 milionů korun a podle hejtmanství by měla být úplně hotová příští rok. Přinese taky dočasná omezení v dopravě. Z Letohradu Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: V Přelouči odhalili pomník herci, dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
3: On si zásadně padal své košile a kravat a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
0: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
4: Hej, vítám! Jo, šéfe. Sem se dívejte, vždycky sem!
5: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho daberská role.
0: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas. Letištní odbory dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště řekla předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák. Ten před 20 lety vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli probrat dosavadní Lašákovy kroky. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům svoje finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje anebo slibují snadný přivýdělek. Sport. Tenistka Gabriela Knucunová při premiéře na US Open prohrála s Němkou Lisovou 2x3-6. První grandslamovou zkušenost ale považuje za důležitou.
6: Teď jsem výš a výš na žebříčku, no se mě to dali nějaký spropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit a rozhodně to pomůže dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může si třeba vzít sebou víc lidí a rozhodně to dá člověku trochu klid.
0: Do druhého kola nepostoupili ani Daria Vidmanová a Lucie Havlíčková. Vidmanová nestačila ve dvou setech na Španělku Bouzasovou, Havlíčková na Maďarku Bondárovou. Rozehraný zápas má naopak Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šarifovou vede 6-1 a duel byl přerušený kvůli dešti. Bude se dohrávat.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačná až zatažená noc, noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra velká oblačnost, ale srážek málo. Bude oblačno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr slabý, srážky do 1 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a středeční dobré odpoledne s datem 2. září. Přejeme pohodový poslech a co nabídneme, tak kromě muziky, kterou obstarají Helena Vondráčková nebo Petr Novák nebo Eva Farna, se půjdeme podívat do Svitav. Tam je naše regionální stopařka Tereza Brázdová, která sleduje dění na řezbářském memoriálu Aloise Petruse. Za chvilku se s ní živě spojíme. Děti i dospělí s autismem mají v Pardubicích nový domov, to už jsme zmiňovali ve zprávách. Rodiny tam můžou své blízké svěřit do péče třeba na několik dní a na chvíli si odpočinout. 5 dospělých klientů tam bude bydlet natrvalo. Další podrobnosti dodáme už za malou chvíli. Adélám přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší a ještě jednou klidné odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.
8: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Děvče z krásných začátků, to byl Petr Novák ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jak jsem sliboval před chvílí, vyrážíme teď do Svitav za vůní dřeva.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ve Svitavách se v těchto dnech můžete setkat s řezbáři a výtvarníky, kteří přijeli na další ročník řezbářského memoriálu Aloise Petruse. Ten začal poslední srpnový den a vyvrcholí 5. září. Během 6 dnů tvůrci promění kmeny stromů na originální dřevěné plastiky. A víc nám o tom teď poví reportérka Tereza Brázdová, která by se v tuto chvíli měla nacházet na zahradě Městského muzea a galerie ve Svitavách. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne, je to tak?
0: Festival se koná na památku Aloise Petruse. Asi by se slušelo na začátek připomenout, kdo to vlastně byl.
2: Určitě. Alois Petrus se narodil v roce 1889 ve Skutči a vyučil se řezbářem v Litomyšli, kam se s rodiči přestěhoval. Práce ho pak zavedla do Třebíče, kde založil umělecko-průmyslovou dílnu a kromě zdobeného nábytku vytvořil také stovky loutkových divadel. Ale proč Svitavy? On se sem na konci války přestěhoval a chtěl tu založit uměleckou řezbářskou školu. To ale nakonec nevyšlo. Alois Petrus dál tvořil loutky a hrál divadlo, organizoval divadelní představení a jeho snem bylo ve Svitavách dokonce vybudovat stálou loutkovou scénu. Ten projekt se ale nakonec nepodařilo dotáhnout do konce. Tady v Městském muzeu si můžete prohlédnout Petrusovo loutky, mají skutečně osobitý rukopis a takové propracované obličeje s individuálními rysy, jsou moc krásné.
0: Jak vznikla ta myšlenka pravidelných řezbářských setkání?
2: Bylo to v roce 2010, když se rekonstruoval Svitavský stadion. Část kmenů vzrostlých topolů, které museli těm úpravám stadionu ustoupit, město nabídlo v uvozovkách nastojato právě řezbářům, aby z nich vytvořili sochy. Memoriál Aloise Petruse se pak konal pravidelně, myslím, že až na jeden rok. A sochy dnes najdete nejen na stadionu, ale taky v parku Patriotů podél cyklostezek a na mnoha dalších místech ve městě.
0: Každý ročník memoriálu má nějaké téma, jaké je to letos?
2: Letos jsou to smysly. Řezbáře má inspirovat zrak, sluch, hmat, chuť, čich. Jak se jim to daří, tak na to se pokusím zeptat po 15. hodině. Doufám, že se mi podaří popovídat si s autory, mají spoustu práce, tak snad si na mě udělají čas.
0: Kolik řezbářů do Svitav přijelo?
2: Jsou to hlavně účastníci předchozích ročníků, celkem tu tvoří 5 řezbářů. Práce, jak možná slyšíte, vzpozdálí se v plném proudu. Vytváří plastiky tady na muzejní zahradě a slavnostně právě tady je taky předají v sobotu v 16 hodin, čili 5. září starostovi města. Kde budou ta nově vzniklá díla stát? To se návštěvníci dozví tady přímo na tom závěrečném programu. Určitě to ale bude někde stejně jako v těch předchozích letech, jak už jsem říkala, ve veřejném prostoru města, aby zkrátka připomínali další úspěšný ročník této svitavské 16-leté tradice.
0: My se v našem vysílání na muzejní zahradu do Svitav ještě vrátíme, bude to v 15 hodin 15 minut. Prozatím tedy děkujeme Tereze Brázdové a zdravíme do Svitav. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Na ostří nože Eva Farná ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice pro zpříjemnění středečního odpoledne. Rodinám, které pečují o své blízké s poruchou autistického spektra, může ulevit nový domov v Pardubicích. Ve čtvrti Lány na Důlku ho postavilo rodinné integrační centrum, které v regionu pomáhá lidem s touto neurovývojovou poruchou. 5 dospělých klientů tam bude bydlet natrvalo. Zařízení nabízí také odlehčovací službu pro děti i dospělé, o které se jinak starají jejich příbuzní doma. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová natáčela s rodinami, které chtějí nové zařízení využívat.
1: Našemu synovi je 28 a vlastně od 3 let se točí celý rodinný život, veškeré aktivity kolem něj.
2: Jiří Fousek se o svého syna stará doma. Manželka pracuje na půl úvazku. Syn má atypický autismus a bez pomoci se neobejde.
1: On je velice hodný, povídavý, ale když není opoutaný a má nějaký afekt z nějakého důvodu, tak je tam velice, velice silná agrese a autoagrese. Čili on už mnoho let má pouze dvě vlastně polohy, v kterých se pohybuje. Buď to připoutaný na vozíčku, anebo má speciální lůžko vypolstrovaný s ochrannou helmou.
2: Nové zařízení v Lánech na Důlku mají Fouskovi asi 10 kilometrů od domova. Plánují využívat odlehčovací službu.
1: To, že sem bude, doufáme, chodit, jezdit pravidelně, tak je takovej postupný vlastně předávání do budoucna, kdy léta utíkají, vlastně se o něj nebudeme moc starat, ale budeme vědět, že je o něj postaráno.
2: Odlehčovací služba pomůže taky Lence Heřmanské. Jejímu synovi bude 12 let, má nízkofunkční autismus a středně těžkou až těžkou mentální retardaci. Nemluví a potřebuje pomoc při běžných činnostech.
3: Je to dítě, které je naprosto závislé, bezbrané a potřebuje tu dopomoc každý den a vlastně těch 24 hodin denně. Ještě nikdy nebylo bez nás, my nemáme možnosti nějakého dalšího hlídání, takže budeme zkoušet den, pak noc, pak třeba víkend.
2: Heřmanská má ještě stejně starou dceru. Díky odlehčovací službě se jí bude moc více věnovat.
3: Být jako těch 24 hodin ve střehu není jednoduché, takže musím říct, že se opravdu těším na určitou úlevu z tohohle střehu. No a pak ten druhý přínos by právě byla ta dcera, že bychom se jí mohli věnovat, že bychom mohli jí nabídnout nějaké trávení času. A vyloženě říkám nabídnout, protože vím, že tou situací trpí.
2: Ještě než se klienti do domova nastěhují, pracovníci se s nimi a jejich rodinami předem seznamují. Zjišťují třeba, co mají rádi nebo jak vypadá jejich běžný den, říká ředitelka Hana Janíková.
4: Například rád jezdí na kolečkových bruslích a teď už jsem viděla, jak se prostě někteří pracovníci hlásí a jak už jako se radují i z toho, že prostě s tím klientem vyjedou na těch kolečkových bruslích.
2: Dům je připravený pro 7 klientů. 5 dospělých tam bude bydlet natrvalo. Další 2 pokoje jsou určené pro krátkodobé pobyty. Každý klient má pokoj pro sebe a může si ho vybavit podle svých potřeb a toho, na co je zvyklý.
4: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček v podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
2: Rodinné integrační centrum rekonstruovalo dům v Lánech na Důlku za více než 40 milionů korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Laciný víno, Jaroslav Samson, Lenk a Máci ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A u hudby, i když jiného žánru ještě chvíli zůstaneme, soubor Barocco Sempre Giovanni vznikl ze studentů Pardubické konzervatoře a dá se říct, že patří mezi naše nejlepší komorní tělesa. Koncertoval i během letních prázdnin, a to nejenom na domácí půdě. Miladě Velehradské představil výhledový program dramaturg, šéf i zakladatel souboru Josef Krečmer.
1: 17. září je koncert v hudebním sále Radnice. Solisti jsou Iva Kramperová, housle Jakub Čepický, Vít Kubík violi a Jan Zemen violončelo. Budou to koncerty Vivaldi a Platy. Telemann v druhé půlce bude krásné Mozartovo dílo. My máme dobovou verzi pro smyčcový sextet.
2: Jaký bude říjnový koncert?
1: Tam úplně vybočíme z toho barokního repertoáru. Já jsem pozval dlouholetého kamaráda, čelistu Jiřího Bártu. V druhé polovině si s náma zahraje smyčcový sextet Erwina Schulhoffa, jeden z těch terezínských autorů, a toto je skutečně jako velmi krásné dílo. Kromě toho tam zazní Richard Strauss romance pro violončelo a smyčce. Jedna skladba bude zcela unikátní, protože Antonín Dvořák napsal polonézu A dur pro violončelo a klavír. Skladba se prostě ztratila, byla objevena až v 20. století. A my vlastně budeme dělat světovou premiéru v podobě solové violončelo za doprovodu smyčců.
2: Listopadový koncert, s jakým překvapením budete?
1: Koncert bude jenom částečně Barocco Sempre Giovanni. Ten vlastně pozval Vihanovo kvarteto s Kahánkem a s Markétou Čepickou. Zajímavý francouzský program. No a prosinci bude zase takový tradiční koncert 10. prosince. A tam jsme přizvali Collegium Floreum a Musica Florea s Markem Štrinclem. Použijeme především jejich dobové dechové nástroje. Tradiční svatoštěpánské koncerty mají v Pardubicích opravdu tradici 55 let. My tam tentokrát pozveme zajímavý soubor, 12 lidí, kteří obsluhují zvonky. Pozveme Cantando a Juventus Cantan, no a bude to takový ten repertoár pro tu zvonkohru, ale jinak samozřejmě Mozart, Michna a tak dál. Je to 26. prosinec, takže možná bude ještě nějaké překvapení.
0: Co v nadcházejících měsících čeká soubor Barocco Sempre Giovanni, přiblížil dramaturg, šéf a zakladatel souboru Josef Krečmer. Já připomenu ten nejbližší koncert, který bude tedy už tento měsíc 17. září v hudebním sále Pardubické radnice.

0: Jestli tě budu mít rád, to byl Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Když se podíváme na úplný začátek kariéry, tak jeho úplně prvním singlem z 60. let byl cover na píseň Moon River, známou z filmu Snídaně u Tiffanyho. Tak, tolik malá vzpomínka na mistra a teď už naše pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Dnes se dozvíte, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Znáš

Lenka Filipová, její dcera Lenny a společná píseň Samotní nejsme nic ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde v tuto chvíli vyrážíme do Litomyšle. Legendární podnik Černý orel patří k místům, na která se v Litomyšli nezapomnělo ani během dlouhých let, kdy zůstával zavřený. Historický hostinec totiž sehrál významnou roli v kulturním a společenském životě tohoto města. Sál, který je součástí stavby, býval vůbec první veřejnou divadelní scénou v Litomyšli. V hostinci v minulosti zastavili například dramatik Josef Kajetán Till, spisovatel Zdeněk Matěj Kuděj, písničkář Karel Kryl nebo dokonce španělský král. No a brány tohoto podniku se znovu otevřou. Stane se tak v pátek 11. září od 18 do 21 hodin. To si zapište, bude to příští týden. Návštěvníci budou moci přijít na pivo a zároveň si poslechnout, jaké plány má Litomyšl s objektem do budoucna. O dalším osudu Černého orla promluví jednak starosta, ale také třeba historik Martin Boštík a další hosté. Představit mají i zamýšlené propojení areálu s klášterními zahradami. Program bude pokračovat i další den, tedy v sobotu 12. září, komentovanými prohlídkami. Ty začínají ve 10, 12, 14 a 16 hodin, no ale kapacita je omezená, takže pokud byste se chtěli zúčastnit, je nutné předem místo rezervovat prostřednictvím rezervačního systému, který zveřejnili tedy pořadatelé. Jinak otevření Černého orla bude součástí festivalu Litomyšlské dvorky, který opět zpřístupní dvory, zahrady a další běžně skrytá zákoutí historického centra města. A tenhle festival nabídne od 11. do 13. září kulturní program na celé řadě míst a vstup na jednotlivé akce bude zdarma. Takže v Litomyšli to opět bude žít. Další tip pro vás, proč tam vyrazit. No a teď už posíláme Madonu a za chvilku další čerstvé zprávy Petra Beránková.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dolní Morava chystá stezku pro pěší a cyklisty za 31 milionů korun. Bez dotace ale její stavbu obec nejspíš nezahájí. Na Chrudimsku pokračuje odstraňování škod po povodních v roce 2024. Úřad práce přijímá žádosti o takzvané hlídačkovné, má pomoct studujícím rodičům. A zítra bude oblačno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Dobré odpoledne. Dolní Morava na Orlicko-Ústecku připravuje první etapu stavby stezky pro chodce a cyklisty. Má zvýšit bezpečnost v obci, kterou výrazně zatěžuje turistický ruch spojený s rozvojem místního horského rezortu. První úsek by měl být dlouhý necelé 2 kilometry a vést má podél silnice od prodejny smíšeného zboží až k místní komunikaci před mostem přes řeku Moravu.
3: Náklady se odhadují na 31 milionů korun. Obec už vypsala výběrové řízení na stavební firmu. Bez dotace se ale zastupitelé do investice podle vedení obce nejspíš nepustí. V dalších etapách by mohl vzniknout chodník se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty podél celé obce a napojit by se mohl na cyklostezku z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch. Z Dolní Moravy Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Na Chrudimsku pokračuje odstraňování škod po povodních v roce 2024. Dělníci pracují na několika úsecích na Novohradce, Žejbru a Anenském potoce. Musí zlikvidovat nánosy usazenin, náletové dřeviny a taky opravit poničené opevnění břehů. Práce by měly být hotové do poloviny příštího roku. Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zranilo 8 lidí, z toho 3 z auta. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle informací Českých drah bude provoz na trati podle prvotních odhadů zastavený do 18 hodin. Rodiče studující na vysoké škole můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce asi 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce plánuje na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohli žádat stovky lidí, říká mluvčí Michaela Lagronová.
4: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
2: Při srpnovém pokusu o útok na letiště v Lipsku použili podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové ruští agenti materiál vojenské kvality. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle nich lidé na místě přijít o život. Leyenová řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku. Ze srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku obvinila německá vláda právě Rusko. V reakci na Berlín to oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně.
0: Počasí.
2: Noc na čtvrtek bude oblačná až zatažená, od severozápadu místy přehánky, noční teploty klesnou ke 14 až 11 stupňům, na horách pak naměříme 12 až 9 stupňů. Čtvrtek ten bude oblačný, výjimečně se objeví přehánky, teploty zítra 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio zítra 1, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Komplikace v tuto chvíli na dálnici D35 za Opatovicemi nad Labem ve směru na Rokytno. Je tam průjezd se zvýšenou opatrností pro to, že je tam odstavená dodávka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pokračuje středeční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice a před námi opět spousta muziky pro zpříjemnění dne. Už se koukám, kdo nám zahraje, zaspívá. Jiří Schillinger, tady Petr Nať, také dáme skupinu Queen, Marii Rotrovou. Celé to odstartujeme, tedy celou tu nadcházející hodinu slovenskou skupinou No Name, ale pochopitelně nebude to jenom o muzice. Už za chvíli se spojíme s meteorologem, abychom zjistili, co nás čeká ve zbytku dnešního dne a také zítra. No a také se opět vypravíme do Svitav na Řezba. Memoriál Aloise Petruse, který sleduje naše regionální stopařka Tereza Brázdová. Tak za chvilku.
0: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: řekni, kde ty kytky jsou. To byla Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvilku Queen, československá superstar, nebo také Jiří Schillinger.
1: Počasí.
0: Ale než se zaposloucháme do další muziky, koukneme i na oblohu, nejenom na tu dnešní, snad dohledneme až do konce tohoto týdne, a to s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Imrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak pěkné je a bude?
2: Je a bude, i zítra by měly podobné počasí, teploty nějakých 21 až 24, nebo spíše pojasná oblačno. Pokud se nám vyskytnou nějaké přehánky, tak jenom výjimečně na horách v noci 14 až 11 minimální teploty. Zítra podobné oblačno, opět se výjimečně můžou objevit nějaké přehánky na horách, teploty bez změny 21 až 24 stupňů a vítr slabý během nemírný západní 2 až 6 metrů za sekundu. Pátek by nás ovlivnila teplá fronta, za ní by k nám pronikl teplý vzduch pátek, takže ten asi byl nejteplejší den tohoto týdne, aby teploty mohly vystoupat někam k 28, možná i 29 stupňům. A potom v noci z pátka na sobotu studená fronta, to už by nám přinesla i nějaké srážky, přehánky, možná by se mohlo vyskytnout i nějaká slabá bouřka a v sobotu dopoledne postupně by ubývala oblačnost i ty srážky na té frontě a tam by se nám na sobotu ochladilo za tou frontou. Tam ty maximální teploty nějakých opět do 24 stupňů a neděli už spíše slunečná, podjasná, oblačná, beze srážek, teploty podobné do 24 stupňů, někde v Polabí mohlo být i kolem 25.
0: Nemám dalších otázek, řekl bych. Tak díky za informace, to byl meteorolog Imrich Drapák, zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Taky zdravím, hezký den, naslyšenou.

0: Československá superstar, příběh nekončí, ani naše vysílání nekončí a středeční dobré odpoledne pokračuje. My teď vyrážíme opět do Svitav.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Vracíme se na muzejní zahradu, kde můžete sledovat vznik uměleckých děl ze dřeva, to v rámci řezbářského memoriálu Aloise Petruse. Ten začal poslední srpnový den a vyvrcholí 5. září. Během 6 dnů tvůrci promění kmeny stromů na originální dřevěné plastiky a jejich práci sleduje reportérka Tereza Brázdová. Ještě jednou dobré odpoledne do Svitav.
2: Hezké odpoledne.
0: Tak Terezo, co tě zaujalo?
2: Tak já teď procházím muzejní zahradou, kde utichly motorové pily a dláta, to abychom se na chvíli slyšeli vůbec. A tvoří tady 5 řezbářů, ty plastiky vznikají z jasanů, z nemocniční zahrady ve Svitavách a jedním z nich je Petr Stefan. Vy jste to neměl sem daleko?
3: No já to mám zhruba tak nějak kolem 20 km z městečka Trnávky a už je to několikátý ročník, který vlastně tady navštěvuju a myslím, že to je super místo pro to, kde se může člověk realizovat a zároveň nabídnout pro město něco, co tady zůstane jako na památku nebo nějaká část, která člověka může zaujmout a nějak obohatit.
2: Líbit se. Vy tady ve Svitavách máte spousta realizací, mimochodem taky vaše dřevěné plastiky lemují cestu na hrad Cimburk, je jich tam hodně. Teď tady pod vašima rukama vznikly 2 houby, letošním tématem jsou smysly, takže na té jedné houbě, která měří tak necelé 2 metry, je ucho, na druhé
3: velká pusa.
2: Tak
3: a vlastně bude to spojený takzvaným potrubím, kde vlastně do ucha něco řeknete a třeba 15 metrů se vlastně ozve ten hlas, vlastně co do toho řeknete z té pusy.
2: Zatímco ostatní autoři neví, kde budou ta jejich díla stát, kam je město umístí, tak vy jste jediný, kdo tu lokalitu víte a z toho jednoho prostého důvodu.
3: Protože už to byl několikátý ročník, který se vlastně tady opakoval, tak ty sochy vlastně kam budou umístěny, už byly akorát budou nahrazeny za ty stávající, které už odsloužily, tak jsem jako jediný, který dostal tak za výměnu tady vlastně tuhle interaktivní věc do toho.
2: Podzemní telefon to bude.
3: Asi tak.
2: Ve vodárenském lese.
3: Přesně tak. Bude se to nazývat Pojďme si povídat.
2: Já teď mířím za dalším z autorů přes zahradu, který přijel až z Polska, z polského Opole. Je to Vít Pichurský. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Tak smysly. Letošní téma.
4: Smysly. Já dělám soche. Voň. A můj nápad je taký, že ta voň člověka unosí a je to také zajímavé.
2: My se díváme na takovou dřevěnou spirálu. Je to v podstatě zhmotnění té vůně, jak se...
0: Do
2: toho.
4: Tak, já mám velmi rád, bo strom tak má masę a je těžký. A jak się udziela taką lekką sochę, tak to się unosi, tak to mnie baví a mám to rád.
2: Tak a ještě Martin Zítka, kde máme Martina, tady za mnou, tak to bude plastika pro děti.
5: Dobrý den, no to bude plastika víceméně pro děti, no.
2: Je to pejsek s kočičkou, kteří vaří dort, takže další smysl, chuťový.
5: Další smysl, chuťový. Nejdřív jsem se... Říkal, když se mělo vybírat, co si kdo vezme, tak tej chuti jsem se bál nejvíc ze všeho, ale jak se říká od říkanýho největší krajíc, tak...
2: Ale v tomto dortu bude spousta chutí, tak jako v pejskově a kočičce, jak známe celý ten příběh, protože dort byl ze všeho, takže bude chutnat úplně skvěle.
5: Právě.
2: A bude se na něj i hezky dívat. Já děkuju řezbářům a autorům a nechám je pracovat.
0: No my děkujeme za informace a zveme posluchače na muzejní zahradu, ať už v průběhu řezbářského festivalu, nebo na sobotní slavnostní představení dřevěných plastik. Ze Svitav se přihlásila Tereza Brázdová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dneska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 2. září. Svátek má Adéla. Pochází ze starogermánského Adelheid a znamená ušlechtilá, vznešená bytost. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku Iris bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. V širokém dole na Svitavsku zavraždila před 15 lety matka svoje 4 děti, od 2 měsíců do 8 let. Po otřesném činu se pokusila spáchat sebevraždu. Soud jí vyměřil doživotní trest. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.

0: Michal Tučný, král české country music v 15.43 ve středečním Dobrém odpoledni. Do první třídy nastupují děti ve stejném roce. Nejmladší a nejstarší ale může i tak dělit až 11 měsíců. A v tomto věku je podle učitelů a vědců z Masarykovy univerzity každý měsíc znát. Nejmladší žáci tak mohou mít zpočátku horší výsledky a častěji čelit šikaně. Jak se dozvěděl reportér Marek Hensel, věk nástupu do školy tak může dítě podle výzkumu ovlivnit na celý život.
1: Tady mám růžovou aktovku, takovou vínovou, a půjdu v ní do první třídy.
2: Mia z Brna jde letos poprvé do školy. Ukazuje mi obsah své aktovky.
1: Tady mám pouzdro.
2: Co se těší, že se tam naučíš?
1: Až budu třeba umět psát a číst. Na to se moc těším.
2: A co si přečteš, až budeš umět číst?
1: No, všechny knihy.
2: Mia má 6,5 roku a podle maminky Martiny Čelišové je na školu připravená.
3: Vlastně s každým tím měsícem je vidět, jak to dítě se zajímá více právě o ty věci typu psaní, čtení, počítání.
2: Ne všechny děti stejného věku jsou ale stejně vyspělé, vysvětluje výzkumník Luka Fumárko z ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
4: Důležitý je skutečný věk, ve kterém dítě nastupuje do školy, ale také jeho relativní věk ve srovnání se spolužáky.
2: Mezi nejmladším a nejstarším může být i po letošním zavedení omezení odkladů téměř rok, říká učitelka, která pracuje se žáky se specifickými potřebami, Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
5: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenat na celý jeho další život.
2: Podle vědců z Masarykovy univerzity omezení odkladů věkové rozdíly ve třídách nevyřeší. Důležité je, jak se školy dokážou přizpůsobit tomu, že děti v jedné třídě mohou být ve velmi odlišné fázi vývoje, říká Fumárko.
4: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
2: A stát by podle vědců měl školám zajistit například asistenty, metodickou podporu nebo možnost diferencované výuky, kdy učitel přizpůsobuje obtížnost různým skupinám žáků podle jejich schopností a potřeb.
4: Omezení odkladů věkové rozdíly mezi dětmi neodstraní. V každé třídě bude dál nejmladší a nejstarší dítě. Důležité proto je, aby školy uměly pracovat s dětmi, které jsou různě zralé a potřebují jiný přístup.
2: Reformu omezení odkladů by podle vědců měla provázet průběžná kontrola výsledků, absencí, obtíží a psychické pohody dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: O čem se mluví?
1: Jaká byla zatím letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Zůstáváme v číslech stále na okraji návštěvnického zájmu? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jaký je náš největší potenciál? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Opakovaně jsem volala na infolinku, kde mi slíbili, že mě druhý den někdo zavolá, ale pochopitelně nic. Paní posluchačko, pokud máte od prodejce potvrzeno převzetí výrobku do reklamace a uplynulo více než 30 dnů, pak je veškeré vaše počínání zbytečné, stačí dojít s reklamačním protokolem do prodejny a s odkazem na překročenou 30-denní lhůtu požádat o vrácení peněz.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si nazbírat čerstvé brambory a cibuli přímo z pole. Těším se na vás.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Nasavrkách na Chroděmsku začaly dopravní omezení kvůli pouti. Nový domov v Pardubicích pomůže rodinám, které pečují o své blízké s autismem. Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. A zítra bude zase oblačno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. V Nasavrkách začínají dopravní omezení kvůli pouti. Od rána platí zákaz parkování na náměstí a mimo centrum jsou dočasně přemístěné také autobusové zastávky. Omezení potrvají až do nedělní půlnoci. Lidé s autismem mají v pardubické části Lány na Důlku nový domov s nepřetržitou péčí. Pět dospělých tam může bydlet natrvalo. Pro další dva klienty jsou určené krátkodobé odlehčovací pobyty. Ty můžou využívat děti i dospělí, o které jinak pečuje jejich rodina doma. Službu chce využívat například Jiří Fousek. Ten se stará o svého dospělého syna s atypickým autismem.
2: Našemu synovi je 28 a vlastně od 3 let se točí celý rodinný život, veškeré aktivity kolem něj. To, že sem bude, doufáme, chodit, jezdit pravidelně, tak je takovej postupný vlastně předávání do budoucna, kdy léta utíkají, vlastně se o něj nebudeme moc starat, ale budeme vědět, že je o něj postaráno.
0: Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje to na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obrany. Výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
3: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Policejní odborníci ode dneška připravují exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vytáhnou asi po 80 letech. Příčina jeho smrti není doteď známá. Desítky odborníků se proto teď k případu znovu vrací, potvrdil náměstek ředitele úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka. Odborníci můžou provést CT vyšetření, 3D sken celého těla a případně rentgenové vyšetření. Bývalý ministr zemřel v roce 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Tehdy byla jeho smrt označená za vraždu.
1: Počasí.
0: Čeká nás oblačná až zatažená noc, teploty 14 až 11 stupňů. Zítra velká oblačnost a srážek málo. Bude oblačno, teploty 21 až 24 stupňů, nejvyšší teploty na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabě až mírně klesne, biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedna nehoda hlášená ze silnic Pardubického kraje, konkrétně Svitavsko, Litomyšl a ulice Zahajská. Tam se teď srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli, a to je Petr Kostka. Petře, vítám.
5: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
4: Jaké bylo léto?
5: Ach, horké.
4: Ano.
5: To je pravda, ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků s Carmen. A pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
4: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
5: ano,
4: to jezero. Proč ne?
5: Mně to stačilo.
4: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
1: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zmývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. Takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco, tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, vám si to je nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pán si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život, že on se zdolal sám.
0: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip možná.
1: Ano, jenom jednou.
0: A vy jste slyšeli
1: jenom jeden.
0: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta a chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím od vás ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupá kerej vůl, tohleto. A tohleto, a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Liška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zvedl to vykošel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a po druhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezky. Jo,
4: ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. Jo. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl svičet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady
4: jsem
2: úplně uměl. Hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne, ne, ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl. Já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humuriádou a že v Humuriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak včas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubenek mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo... Byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On s toho udělal to komediální vtipy. Ano. No, no. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 let a vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen. A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Měl vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi prvních rolí, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Jak kdo a jak děkuji. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, vidět na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to. A ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý, a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá, tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a sem tam do toho cinkněte tým Klenkáčkem.
6: Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
8: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
6: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
6: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka. Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně, tak opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
9: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu. 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: Nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i o to Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina ano. Z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali. Pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
1: Ajaj.
3: Jo, tak, a my nevěděli ale kde. Tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vy hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, nebo SMS-ka říte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového, je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je dál a hlasuje?
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zvlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek ještě jednou. A protože jsou z Moravy, tak chci Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak, patrujte.
1: Vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáry a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já jsem myslel, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: v klipu víš, ještě, no. Jak se dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček, jo? Tuzemský rumeček, jako, no, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, to bylo tak... Bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo. Jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý. No to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude ten okamžik pravdy, že jo. A teď

0: Byl jsem župan a nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím županem se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. Ten, rozumíte, a ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecký, ne, umělecký myslím.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
2: moc
1: vidět.
2: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
2: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
2: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
2: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy,

0: ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Obnova staré radnice ve Svitavách se prodraží. Moravská Třebová na podzim zahájí proměnu prostoru po bývalé tržnici. Někteří finanční poradci podle České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání klientů. A zítra nás čeká velká oblačnost, srážek málo a teploty do 24 stupňů Celsia. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné slunné odpoledne z Pardubic. Rekonstrukci staré radnice v centru Svitav zkomplikoval nevyhovující stav nosných trámů. Město je bude muset vyměnit, což si vyžádá víc času i peněz. Obnova se tak prodlouží a její náklady výrazně vzrostou, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Celá přestavba prvního patra se tak prodlouží, i tak počítáme s dokončením v příštím roce. Předpokládané navýšení investice je z 8 na 12 milionů korun. V prostoru staré radnice vznikne 7 kanceláří, do kterých se přesune investiční oddělení a oddělení školství a kultury.
1: Moravská Třebová upraví uvolněné prostranství po bývalé tržnici. Místo se nachází u hradeb těsně u vstupu do městské památkové rezervace. Na podzim začne první etapa proměny. Město za ní zaplatí 40 milionů. Co v prostoru vznikne, popisuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Nové vlastně zpevněné plochy pro parkování vozidel, nová výsadba, zázemí pro návštěvníky v podobě veřejného WC, upraven průchod od ulice Cihlářová směrem k Bile a většinu vod, které tady zachytíme, budeme používat právě pro závlahu vzniklé zeleně.
1: Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Francouzské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského diplomata. Řekl to ministr zahraničí Jean-Noël Barrot po jednání unijních ministrů v Irsku. Důvodem je nastražení výbušnin na letišti v německém Lipsku. Za incident ze srpna je podle německé vlády odpovědné Rusko. Během epidemie eboly zemřelo v Demokratické republice Kongo už přes 3000 lidí. Potvrzených nakažených je víc než 6000. Podle Světové zdravotnické organizace situace v Kongu zůstává mimo kontrolu. Je také velmi pravděpodobné, že současná epidemie překoná tu zatím nejsmrtelnější z let 2014 až 2016 v západní Africe. Při ní zemřelo 11 000 lidí.
0: Počasí.
1: Noc bude oblačná až zatažená, od severozápadu místy přehánky. Noční teploty klesnou ke 14 až 11 stupňům, na horách naměříte 12 až 9. Vítr slabý nebo klid. Čtvrtek, velká oblačnost, srážek málo. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky dobré. Tlak zítra slabě až mírně klesne a bio bude na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 3,5 minuty po 17. se díváme na silnice. Provoz i v krajském městě plynulý, tak jen přání klidné cesty.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Dobrý podvečer. Obec Kamenná Horka na Svitavsku odmítá stavbu větrného parku. Muzeum loutkářských kultur v Rudimi čeká velká proměna. Děti dospělí s autismem mají v Pardubicích nový domov a v Přelouči má herec a s nezaměnitelným hlasem František Filipovský svůj vlastní pomník. I o tom všem uslyšíte v této hodině a kromě toho nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Nabídneme Hanu Zagorovou, kapelu Katapult, Kamufláž, Abu a nebo Karla Černocha.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: kdyby se psal rok 1991, tak bychom jistě teď ve vysílání hlásili jako aktuální událost dne, že v Pardubicích na Masarykově náměstí byla dána do užívání nová budova pardubické polikliniky. Jenomže on je rok 2026, je 2.9. a co se právě dnes dělo? Tak to ví Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné slunné středeční odpoledne z Pardubic. Obec Kamenná Horka na Svitavsku odmítá stavbu větrného parku. Soukromý investor chce na jejím katastru umístit nejvýkonnější větrné elektrárny v Česku. Na veřejném projednání zástupci obce znovu plán označili za nepřijatelný. Více v našem vysílání už za chvíli. Ode dneška až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Je to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objížďce přes Hradec Králové. Trasu přes Labský most využívají často řidiči jako zkratku z jižních předměstí Hradce Králové k dálnicím D35 a D11. V Nasavrkách zase začínají dopravní omezení kvůli pouti. Od rána platí zákaz parkování na náměstí a mimo centrum jsou dočasně přemístěné taky autobusové zastávky. Omezení potrvají až do nedělní půlnoci. Stavbaři zahajují obnovu silničního průtahu přes centrum Letohradu na Orlicko-Ústecku. Dotčený úsek zahrnuje Václavské náměstí a část Komenského ulice. Stavební práce jsou zároveň sladěné i s děláním vodovodních uzávěrů společnosti VAK. Lidé s autismem mají v pardubické části Lány na Důlku nový domov s nepřetržitou péčí. Pět dospělých tam může bydlet natrvalo, pro další dva klienty jsou určené krátkodobé odlehčovací pobyty. Podrobnosti se z našeho vysílání dozvíte kolem 6:45. V Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová pista herce v typické košili a s kravatou. Podrobnosti přineseme už ke konci hodiny.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Obec Kamenná Horka na Svitavsku odmítá stavbu větrného parku. Soukromý investor chce na jejím katastru umístit nejvýkonnější větrné elektrárny v Česku. Na veřejném projednání zástupci obce znovu plán označili za nepřijatelný. Na setkání byl redaktor Josef Kopecký a v našem ranním vysílání se ho na výsledky ptal Jakub Malý a my si to teď můžeme připomenout.
1: Co by tady mělo u Kamenné Horky stát?
2: Čtyři elektrárny jsou navržené na sever od obce směrem ke Koclířovu, zhruba 700 metrů od nejbližší zástavby. Každá elektrárna má měřit včetně lopatek 200 metrů a bude mít výkon přes 5,5 MW. Větrný park by měl za rok dokázat vyrobit tolik energie, že by pokryla spotřebu města se skoro 20 tisíci obyvateli.
1: Proč obec s plánem nesouhlasí?
2: Na svolané veřejné projednání dorazila zhruba stovka lidí a těch výhrad bylo opravdu hodně. Mířili hlavně na hlukovou zátěž, nedořešené vztahy s vlastníky pozemků, zásah do krajiny, který ji naruší. Nezávislá starostka Kamenné Horky Lucie Podborská upozornila třeba i na to, že větrný park je v rozporu s územním plánem.
3: Obec důrazně opakovaně namítá, zejména, že v platném územním plánu Kamenná Horka nejsou vymezeny žádné nové plochy a u stávající plochy maximálně výška staveb stanovena 10 metrů objektů.
1: Říká starostka Kamenné Horky, jak na výhrady reagovali investoři.
2: Když začneme u hluku, počítají s použitím moderní bezpřevodovkové technologie, která by měla být v tomto směru šetrnější. Vystoupili odborníci, kteří zpracovávali podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. Podle nich by stavba vzhled krajiny poznamenala, ale plán považují za akceptovatelný. Soulad s územním plánem by měl investor řešit v dalších krocích. Veřejnou debatu svolal krajský úřad, ten připomínky zpracuje a nechá si zpracovat posudek. Potom rozhodne, jestli je stavba větrníků z pohledu životního prostředí možná, anebo ne.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Středa s datem 2. září je dnes napsána v kalendáři v roce 1781 zatím stále evidovaný teplotní rekord s tímto datem 31,5 stupně Celsia a nejnižší teplota je zatím zaznamenána z roku 1959. Tehdy bylo pouhých 7 stupňů. A co se týče pronostiky, tak ta říká: na svatého Štěpána krále je už léta na mále.
1: Počasí.
0: Řekl bych, že to dnes ani nevypadalo. Dnes byl celkem příjemný letní den a Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, tak ten nám prozradí, jak to bude dál.
2: Zítra by měly podobné počasí, teploty nějakých 21 až 24, nám bude spíše pojasná oblačno. Pokud se nám vyskytnou nějaké přehánky, tak jenom výjimečně na horách. V noci 14 až 11 minimální teploty, zítra podobné oblačno, opět se výjimečně můžou objevit nějaké přehánky na horách, teploty beze změny 21 až 24 stupňů a vítr slabý, během nemírný západní 2 až 6 metrů za sekundu. V pátek by nás ovlivnila teplá fronta, za ní by k nám pronikl teplý vzduch pátek, takže ten asi byl nejteplejší den tohoto týdne. Teploty mohly vystoupat někam k 28, možná i 29 stupňům. A potom v noci z pátka na sobotu studená fronta, ta už by nám přinesla i nějaké srážky, přehánky, možná by se mohlo vyskytnout i nějaká slabá bouřka a v sobotu dopoledne postupně by ubývala oblačnost i ty srážky na té frontě a tam by se nám na sobotu ochladilo za tou frontou. Tam ty maximální teploty nějakých opět do 24 stupňů a neděli spíše slunečná, polojasná, oblačná, beze srážek, teploty podobné do 24 stupňů, někde v Polabí mohlo být i kolem 25.
0: Tak jak jste slyšeli, léto ještě zdaleka nekončí, však také to kalendářní trvá až do 21. září. Tak teď si dáme písničky, které nestárnou a hned potom si poslechneme, co konkrétně čeká Loutkářské muzeum kultur, a to v Chrudimi.

0: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi čeká od ledna rozsáhlá rekonstrukce. Přijde tak o dvě hlavní sezóny. Návštěvníci si pak měli připadat jako v loutkářství. Všechno by totiž mělo dokonce připomínat i film. Do přípravy nové expozice se zapojila režisérka a držitelka studentského Oscara Darja Kaščejevová. Víc si můžete poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz, kde je kompletní záznam dnešního ranního rozhovoru. Hostem Jakuba Malého byla totiž ředitelka muzea Simona Chalupová a Jakub se ptal i na pocity z nucené pauzy.
1: My bychom moc rádi zůstali otevřený i po dobu té rekonstrukce, ale bohužel je tak rozsáhlá. Ten mydlářovský dům jako potřebuje poměrně velkou péči, co se týká i oken, která jsou v hrozném stavu, takže se bude všechno vyměňovat a budeme dělat nové datové kabely, nové datové sítě, otvírat další dva prostory na půdách, předělávat hygienické zázemí pro návštěvníky, protože ho tam je moc málo. A tak celkově by se měla rozšířit ta expozice v podstatě asi skoro o 300 metrů. Tak vzhledem k tomu, že současný době má 300 metrů, tak je to poměrně jako bojový úkol, ale hlavně jsme na to dostali peníze od Ministerstva kultury, které je naším zřizovatelem a my to všechno musíme stihnout do září 28. A tak prostě my jsme se chtěli nějak hezky rozloučit s návštěvníky letos v lednu, ještě nevím přesně, který den to bude. Moc rádi bychom, aby naše muzeum při té akci, kdy se budeme loučit, navštívil Hruvínek, protože u nás byl teď, když měl 100 let a bylo to moc úspěšná akce. Máme tam Hruvínkovou hernu, kam si můžou ještě lidé přijít hrát s dětmi do konce roku. A doufáme, že to nebude smutné loučení, že on se postará o tu zábavu, kdybych já byla nějaká nostalgická a že se hezky rozloučíme s tím, že se uvidíme prostě za 2 roky v super novém muzeu s krásnou expozicí.
2: Ten podzim předtím, než se zavře, muzeum bude ještě normální, bude ještě klasický, nic tam asi nepoznáme, že se něco chystá.
1: Ne, vůbec, ale musím říct, že asi bych využila třeba teď tu volnou neděli, kdy je vstup zdarma, hned teď tu první zářijovou, září, říjen, listopad, prosinec, kdy je vstupné zdarma. Po každou první neděli měsíce, tak si myslím, že to je docela dobrý jako si to zapamatovat a přijít. Nechte si na to dost času, protože v tom muzeu s těma dětma většina lidí uvízne na několik hodin, protože jsou tam jako fajn herny. A potom je, myslím, docela dobrá akce 12., kdy je den v Chrudimi den památek a je to spojené i s akcí Chrudim ožije, tak taky bych radila podívat se na to, naplánovat to, protože kromě toho, že můžete navštívit všechny památky v Chrudimi zdarma, tak na ulicích se bude všude od 18 hodin až do 22 pokračovat tou akcí Chrudim ožije, kdy tam budou koncerty, divadla, spousta dobrýho jídla, tak třeba u nás na terase bude taky koncert od 19 hodin, nějaké občerstvení. Myslím, že to bude hezký den, když vyjde počasí, že by to mohlo být super, super, super hezký.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: posloucháte Den v kraji, pořad Českého rozhlasu Pardubice, který shrnuje aktuální informace daného dne. Dnes je to středa s datem 2. září. Rodinám, které pečují o své blízké s poruchou autistického spektra, může ulevit nový domov v Pardubicích. Ve čtvrtě Lány na Důlku ho postavilo rodinné integrační centrum, které v regionu pomáhá lidem s touto neurovývojovou poruchou. 5 dospělých klientů tam bude bydlet natrvalo. Zařízení nabízí i odlehčovací službu pro děti i dospělé, o které se jinak starají jejich příbuzní doma. Reportérka Anna Svobodová natáčela s rodinami, které chtějí nové zařízení využívat.
1: Našemu synovi je 28 a vlastně od 3 let se točí celý rodinný život, veškeré aktivity kolem něj.
2: Jiří Fousek se o svého syna stará doma. Manželka pracuje na půl úvazku. Syn má atypický autismus a bez pomoci se neobejde.
1: On je velice hodný, povídavý, ale když není opoutaný a má nějaký afekt z nějakého důvodu, tak je tam velice, velice silná agrese a autoagrese. Čili on už mnoho let má pouze dvě vlastně polohy, v kterých se pohybuje. Buď to připoutaný na vozíčku, anebo má speciální lůžko vypolstrovaný s ochrannou helmou.
2: Nové zařízení v Lánech na Důlku mají Fouskovi asi 10 kilometrů od domova. Plánují využívat odlehčovací službu.
1: To, že sem bude, doufáme, chodit, jezdit pravidelně, tak je takovej postupný vlastně předávání do budoucna, kdy léta utíkají, vlastně se o něj nebudeme moc starat, ale budeme vědět, že je o něj postaráno.
2: Odlehčovací služba pomůže taky Lence Heřmanské. Jejímu synovi bude 12 let, má nízkofunkční autismus a středně těžkou až těžkou mentální retardaci. Nemluví a potřebuje pomoc při běžných činnostech.
3: Je to dítě, které je naprosto závislé, bezbrané a potřebuje tu dopomoc každý den a vlastně těch 24 hodin denně. Ještě nikdy nebylo bez nás. My nemáme možnosti nějakého dalšího hlídání, takže budeme zkoušet den, pak noc, pak třeba víkend.
2: Heřmanská má ještě stejně starou dceru. Díky odlehčovací službě se jí bude moc více věnovat.
3: Být jako těch 24 hodin ve střehu není jednoduché, takže musím říct, že se opravdu těším na určitou úlevu z tohohle střehu. No a pak ten druhý přínos by právě byla ta dcera, že bychom se jí mohli věnovat, že bychom mohli jí nabídnout nějaké trávení času. A vyloženě říkám nabídnout, protože vím, že tou situací trpí.
2: Ještě než se klienti do domova nastěhují, pracovníci se s nimi a jejich rodinami předem seznamují. Zjišťují třeba, co mají rádi nebo jak vypadá jejich běžný den, říká ředitelka Hana Janíková.
4: Například rád jezdí na kolečkových bruslích a teď už jsem viděla, jak se prostě někteří pracovníci hlásí a jak už jako se radují i z toho, že prostě s tím klientem vyjedou na těch kolečkových bruslích.
2: Dům je připravený pro 7 klientů. 5 dospělých tam bude bydlet natrvalo. Další 2 pokoje jsou určené pro krátkodobé pobyty. Každý klient má pokoj pro sebe a může si ho vybavit podle svých potřeb a toho, na co je zvyklý.
4: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček v podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
2: Rodinné integrační centrum zrekonstruovalo dům v Lánech na Důlku za více než 40 milionů korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, Den v kraji. Už jako

0: na čase být.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: jsme Český rozhlas Pardubice a jestli nás teď posloucháte v Přelouči, tak určitě víte, že jedna z legend českého dabingu, herec a dabér František Filipovský, má v Přelouči i svůj vlastní pomník. Město, které už přes 30 let uděluje dabingové ceny nesoucí právě jméno slavného dabéra a herce, tak Filipovského nově připomíná i přímo v ulicích.
1: Pozor! A je to tady!
2: A odhalení pomníku sleduje i Eliška Pryznicová.
3: Si myslím, že František Filipovský k Přelouči patří.
2: Jaké máte ráda role Františka Filipovského? Viděla jste nějaké filmy?
3: Mám ráda hlavně černobílé filmy, ale nejradši mám v dabingu, kdy vdaboval pana Funéze, takže tam je úplně nezapomenutelný.
4: Hej, vítám!
5: Jo, šéfe.
4: Sem se dívejte, vždycky sem.
5: Jo, šéfe.
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
2: Dodává další Přeloučák Martin Štěpánek a v tuto chvíli se už díváme na novou plastiku, kterou tvoří dvě písmena F z Pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta Františka Filipovského. Autorem pomníku je přeloucký výtvarník Josef Dvořáček.
7: Tady je ta kravata, vidíte tady? A tohle to celé je tady F-ko, vidíte tady?
2: Proč teda ta kravata a košile?
7: Takže on byl milovník, aby si připravoval, když jel kamkoliv, on si zásadně pral své košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
2: Pomník Františka Filipovského stojí na kraji frekventované silnice, hned vedle přeloučského kina, kde se promítaly francouzské komedie s Louisem de Finé.
4: V lese zabloudilo malé jehňátko. Mě, mě. Čupitalo, nic netušilo.
8: Tady jako se pohybuje spousta lidí, hlavně lidi jdou na poštu, tady vlastně do centra, na náměstí, projede tady spoustu aut a díky odstranění tady pár keřů, tak bude vidět i z druhé strany.
2: Říká Tereza Šepková. Martin Štěpánek si ale místem nejprve vůbec nebyl jistý.
6: Mě to trošku překvapilo, zdálo se mi, že ne, ale jako to místo má asi logiku. Předpokládám, že asi chtěli, aby socha byla co nejblíž kinu, což je tady hnedka naproti, ale jako pro nějaké asi velké rozjímání u pomníku to nebude.
2: Protože je to u silnice.
6: Protože je to u silnice a je to hodně frekventovaná silnice.
9: Tohle místo jsme vyhodnotili jako velmi frekventované, protože bychom byli moc rádi, aby nový pomník Františka Filipovského vidělo co nejvíc lidí, nejenom přeloučáci, ale i lidi, kteří Přelouči projíždí, navštíví Přelouč a tohle místo je pro nás nejlepší.
2: Doplňuje mluvčí radnice Marcela Gryčová. Z Přelouče Naďa Kubínková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Informací a aktuálních událostí ze středy s datem 2.9. a co nás čeká zítra ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Nabídneme třeba reportáž ze světa. V muzejní zahradě můžete totiž navštívit týdenní řezbářský memoriál. Se začátkem školního roku a otevřením mostního provizoria na kapitána Bartoše v Pardubicích jsou změny v jízdních řádech MHD. Tak chystáme podrobnosti. Začátek září patří už tradičně v Cholticích 13. rokem benefičnímu festivalu Choltický dešť. Na sobotní program pozveme s organizátorkou Lenkou Broškovou. Regionální stopař zavítá do České Třebové na olympiádu seniorů a multifunkční hokejová arena v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka získala stavební povolení. I o tom vám zítra řekneme víc.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji a Jan Vamberský.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu.

0: přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké. Ve Svitavách letos někteří žáci prvních tříd navážou na anglický jazyk z mateřské školy. Rusko podle předsedkyně Evropské komise von der Leyenové při srpnovém útoku na letiště v Lipsku použilo materiál vojenské kvality. A nás zítra čeká oblačno, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Petra Beranková, vítám vás. Opatovice a zavřený most. Ano, ode dneška až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovic nad Labem do Vysoké nad Labem. Je to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava povede po objížďce přes Hradec Králové. Trasu přes Labský most využívají často řidiči jako zkratku z jižních předměstí Hradce Králové k dálnicím D35 a D11. Někteří letošní žáci prvních tříd ze základní školy Náměstí míru ve Svitavách můžou navázat na angličtinu, kterou se učili už v mateřské škole. Ta se totiž nově stala součástí základní školy. Spojení obou zařízení přináší podle ředitele Jakuba Veleckého lepší návaznost ve výuce i další výhody.
1: Přinese vlastně kontinuální výuku angličtiny ze školky až do školy. Stejně tak se chystáme takto navazovat s výukou informatiky, takže vlastně měníme učební plán tak, aby žáci procházeli výukou kontinuálně.
0: Zpráva chráněné krajinné oblasti Železné hory se dnes připojuje k Noci s netopíry. Komentovaná vycházka začíná v těchto chvílích. Sraz byl na parkovišti u školícího střediska v Kochánovicích a trasa povede k nedalekým rybníkům a areálu bývalé střelnice. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele ostravského industriálního prostoru Muzeum Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o pokračování projektu nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy korun. Ruští agenti použili při srpnovém pokusu o útok na letiště v Lipsku podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové materiál vojenské kvality. Pokud by byl útok úspěšný, mohli podle ní lidé na místě přijít o život. Předsedkyně Evropské komise řekla, že Unie musí reagovat přijetím dalších sankcí vůči Rusku.
2: Musíme zintenzivnit naše úsilí. Musíme být připraveni reagovat na bezohledné jednání Ruska rychleji a účinněji. A musíme k naší infrastruktuře přistupovat jako k možným cílům na frontové linii a odpovídajícím způsobem je chránit.
0: Ze srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku obvinila německá vláda Rusko. V reakci na to Berlín oznámil, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Počasí. Jaká bude nadcházející noc v Pardubickém kraji podle meteorologů? Čeká nás hodně oblačnosti, teploty 14 až 11 stupňů. Zítra zase velká oblačnost, ale srážek málo. Denní maxima 21 až 24 stupňů, teploty na horách 15 až 18. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne, bio zítra jednička a to bude mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Vážná nehoda s všechny složky integrovaného záchranného systému silnice 1/2. Je to křižovatka u trojce motorkář a osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A začínáme.
3: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
4: Po týdnu příjemný podvečer kvizokáři zdravíme do Libereckého, Pardubického, Králové, Hradeckého kraje, do Prahy, na Moravu, na jižní Moravu, na severní Moravu, na Olomoucko. Tam všude jste s kvízovkou Českého rozhlasu, moc si to vážíme. Těší nás váš zájem. Hezký podvečer, je tady hudebně soutěžní hodina a parádní desková hra od Alby Telepatie. Tu někdo z vás získá. Myslí na to, na co myslím já. Tak nevím, jestli ta telepatie mezi námi funguje, ale já myslím na to, jak budete dnes úspěšní v kvízovce Českého rozhlasu i na šťastné číslo, ale na ně nemusíme jenom myslet, je na webu Českého rozhlasu v pořadu kvízovka úplně nahoře. A protože jsme v měsíci září, jsou tam i písničky na září a že to bude zářit o našem vysílání, malou hudební ochutnávku dáme už za chvíli. Z kvízovky Českého rozhlasu vás zdraví Karel Sladký. Hezký podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Můžete si s námi zahrát 2. září Kvízovku Českého rozhlasu. Hraje to deskovou hru od Alby Telepatie. Zatelefonujte k nám do Českého rozhlasu 726 46 46 46 46 a vyberete si číslo od 1 do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. hodinou někomu z vás hodnotnou deskovou hru od Alby Telepatie věnujeme. Pod každým číslem je i písnička. Nasadili jsme je na měsíc září, jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka a úplně nahoře je šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Podívejte se, pokud jste to ještě neudělali. Pokud se totiž dovoláte a řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování a můžete získat deskovou hru od Alby Telepatie. Mysli na to, na co myslím já. Připravený je na vás i dnes slovec Jakub Kvášovský. Pod číslem někde ukrytá sázka na Jakuba. Pokud narazíte na číslo, kde je, Kuba vám položí otázku. Na vás bude věřit nebo nevěřit. Dnes jsou také připraveny různé otázky z různých oborů, z různých oblastí. Tak vy snad také a držíme pěstě, co vám daří, jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. Co kdybychom si 5 z 25 písniček na září připravili a teď také představili? Ostatně můžete to brát jako možnou nápovědu dnešní kvízovky. A začínáme hned jedničkou. Září Karel Gott. Vyvolávám filmy s prázdnin. V září Karel Gott číslo 1. Šestka Phil Collins. Že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru? Šestka Phil Collins. Celine Dion pod devítkou, číslo 9. Marcela Holanová pod 13. Ráno. A Creedence Clearwater Revival pod číslem 15. Tak to byla malá hudební ochutnávka zářivých písniček. Je tam mnohý interpret, kterého jste si napsali, tak se také podívejte na internetové stránky Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. Zjistíte, že tam máte i Brouky, Beatles, Turbo, Lenku Filipovou, Anu Julii Slováčkovou a další a další. No ale teď už pustíme dnešní hru, abyste si zahráli a také abychom se pobavili, popovídali. Je tady Kvízovka s datem 2. září. Dobrý podvečer.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.
1: Karel Sladký zdraví z hudebně soutěžní hodiny z kvízovky Českého rozhlasu, ať už jste s námi kdekoliv. 18 hodin 11 minut. Hezký podvečer a hodně štěstí v dnešní kvízovce.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Zdravím pana Ondřeje ze středních Čech. Pane Ondřeji, hezký podvečer.
2: Já taky, pane Sladký, zdravím. Jsem rád, že jsem se dělal jako první zářivé kvízovce.
1: Tak třeba budete i tou jedničkou dnes.
2: No, to uvidíme, že?
1: A jestli pak jste se podíval na internetovou stránku do pořadu kvízovka?
2: Koukal jsem. A vím, že šťastné číslo je číslo jedna.
1: Jedna.
0: Šťastné číslo.
1: Je, tak jste se podíval i na písničku pro zajímavost, co tam máme pod tou jedničkou.
2: Přiznám se, že to už si nepamatuju.
1: V září, Karel Gott.
3: A jo, Kája.
2: Nic se o tom vlastně moc napovědět. Teď
1: tom a když jsme v tom září, tak jak první zářijové dny, pane Ondřej? No, začali jsme včera.
2: Relax, odpočinek, pohoda, odpočinek. Klid.
1: Nemrzí vás, že nejste ve škole?
2: Tak jako, když to takhle, pane Sladký, tak když vemu, jak se chová dnešní mládež, tak ani moc ne, protože já bych je tam asi musel mlátit.
1: Čekajte, jako vy myslíte, že byste byl jako učitel přímo, jo?
2: No tak jako, jestli jste to zase jako já, jako žák, tak jako já si myslím, že já bych byl asi poslušný žák.
1: Ano, vy byste jim šel příkladem právě, víte, a napravil byste je všechny, ty zlobivé.
2: No, právě.
1: Tak. Vše je, jak má být. Jste rád, že to je tak, jak to je teď u vás.
2: Přesně.
1: Tak. Tak si dáme toho Karla v září. Hezké září, pane Ondřeji. A s jedničkou postupujete také před 19. hodinou do sosování, do deskovou hru od Alby, telepatie. Tak budeme na to myslet. Mějte se hezky.
2: Mohla by to být zajímavá výhra, pane Sladký. Přiznejme si, uvidíme, kdo to vyhraje, že jo.
1: Tak, jsem jo. Také zvědavý. Uslyšíme. Mějte se hezky.
2: Jo.
1: Pěkný večer, naslyšenou. Jedničku vybral pan Ondřej, šťastné číslo pro dnešní hru, ač je 2. září, je tady kvízovka Českého rozhlasu. Hraje to deskovou hru od Alby Telepatie. Mysli na to, na co myslím já.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Myslím na to, jak vyvolávám filmy v září, a co je?

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: 2. září zdravím pana Tomáše a vítám v kvízovce. Pane Tomáši, krásné září.
2: Krásné září vám, bratře.
1: Jak vám září, jak zatím?
2: Jo, září.
1: Spokojenost, usmíváte se.
2: Září, jo, je hezky, krásný počasí.
1: Ano, je 18 hodin 21 minut, tady je Český rozhlas, tady je kvízovka, šťastné číslo už to bylo. To byla ta jednička dnes, no je 2., tak jak jste na to šel vy, jaké číslo jste si vybral?
2: No, já jsem sice jako 2. volající, ale vybral jsem si 7.
1: Sedmičku.
2: Je to za písnička.
1: Jednohubky, Vladimír Mišík.
2: Přesně, jednohubky, ano.
1: Jsou tam, až příště přijdeš na jednohubky, tak?
2: Jo. Já jí mám moc rád, tady tu písničku.
1: Taky. Tak si
2: mě úplně zamrazilo, tam vidět.
1: Viděl na bíce, tak to nás těší, ano, písničku si dáme, ale pod 7. je i filmový kvíz, pane Tomáši, tak dávejte dobrý pozor. Dávejte dobrý pozor, z čeho, z jakého seriálu je následující ukázka.
3: Dobře, že vás vidím. Michale, zítra začnete učit.
4: No, však jsem učitel, ne?
3: No, to teda ještě nejste, ale to se léty spraví. Radši vás uvedu, 2-3 hoši v 6. B rádi provokujou.
4: Děkuju, ale myslím, že to zvládnu sám.
3: Lamač může zůstat s vámi, učí až 2. hodinu. Nebo chcete hodit rovnou do vody?
4: No, radši rovnou do té vody.
1: Pane Tomáši, z čeho byla ukázka?
2: Jo, může být to tahle vlastnout, jo? My všichni školu povinní.
1: No, neříkáte to nějak přesvědčivě.
2: Ale já myslím, že jsem o tom přesvědčený.
1: Je to tak, tak si to připomeňme ještě.
2: Jo, pro já tam slyším tu paní, jo.
1: Věru Galatíkovou, ano.
2: Věru Galatíkovou a jak mu říkali, Karfík,
1: Miroslav Vladyka. My všichni školou povinní.
2: Je to teďka zase takové husíku, že vždycky tady z těch takových věcí.
1: Tak se vám to podařilo. Zajistil jste si postup s číslem 7 do slosování o deskovou hru od Alby Telepatie, tak třeba když budete myslet na tu hlavní cenu, na tu parádní krabici, tak třeba to vyjde, Tomáši.
2: Jak se štěstí bude, no. Zatím dobrý, já jsem rád. A budu rád i za tu písničku hlavně třeba.
1: Tak, ta už je připravená, držíme pěsti a posíláme jednohubky. Mějte se hezky, pěkný večer.
2: Naslyšenou. Taky krásný podvečer.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Vladimír Mišík v kvízovce Českého rozhlasu 726 46 46 46, telefonní číslo do studia. I vy s námi můžete zkusit štěstí a zahrát si deskovou hru od Alby Telepatie.
1: Posloucháte kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Paní Petra teď zkusí štěstí, vítám ji v kvízovce. Krásný 2. zářijový podvečer, paní Petro.
2: Krásný 2. zářijový den.
0: Vám také, jak se máte, jak se daří?
2: Děkuju, mám se dobře.
0: Máte se dobře. No a určitě radost také, že se podařilo dovolat do kvízovky Českého rozhlasu.
2: Ano.
0: Zkusíte s námi štěstí. Jaké číslo jste si vybrala?
2: 24.
0: 24. Je to i díky té interpretce, kterou si připomeneme, no, která tam je. Anna Julie Slováčková.
2: Ano.
0: Nepopsaná, tak tu si dáme, tu si zahrajeme. Ale pod 24. kvíz je pro vás, úkol pro vás, paní Petro. A už to vidím, zámky, a je tady zámek Konopiště. Byla jste někdy na Konopišti?
2: Nebyla.
0: Tam natáčeli taky Jáchyme hodil do stroje s Luďkem Sobotou, asi si vybavíte. Ale otázka pro vás ze zámku Konopiště. Kolik návštěvnických okruhů je na tomto zámku, na zámku Konopiště, kolik návštěvnických okruhů? Chcete možnosti?
2: Tak asi možnosti.
0: 4 návštěvnické okruhy.
2: Ano.
0: 5 návštěvnických okruhů. A nebo dokonce 6 návštěvnických okruhů na zámku Konopiště. Co myslíte? Dala byste ty 4 okruhy návštěvnické? Tak jestli to tak je, tak to nám teď řekne přímo ze zámku Konopiště Petra Boháčová.
3: Standardně máme 4 zámecké okruhy, jenomže děláme ještě řadu večerních prohlídek a doplňkových dalších akcí.
0: A ty 4 okruhy?
3: To je první a druhý zámecký okruh, severní a jižní křídlo zámku, potom třetí okruh, což jsou soukromé prostory, pokoje posledního majitele Konopiště Františka Ferdinanda, a potom taky lovecká trasa, speciálně po loveckých trofejích a loveckých předmětech.
0: Když by si to chtěl návštěvník projít, zvládne to za jednu návštěvu, za ten jeden den, nebo spíš si vybrat trasu?
3: Spíš si vybrat jednu, dvě trasy, aby se nepřesytil, a potom se třeba vypravit ještě opakovaně.
0: Mám to tady nádherně, kvete nádherný zámecký park, který tady je také.
3: Krajinářský park, který volně celoročně přístupný veřejnosti, jenomže k zámku Konopiště patří i růžová zahrada s krásnými skleníky ještě z dob posledního majitele Františka Ferdinanda se spoustou exotických rostlin.
0: Petro, tak jsme byli s Petrou Boháčovou na Konopišti a vám to vyšlo. 4 návštěvnické okruhy. Gratuluji.
2: Děkuju.
0: Teď to ještě potvrdíme, i na Konopiště můžeme doporučit k návštěvě nádherné místo. No a nepopsaná na Julie Slováčková. S číslem, které jste si vybrala, s tou 24, paní Petro, postupujete také do slosování před 19. hodinou. Tak držíme pěstí vám a jinak přejeme hezký zbytek dnešního dne a krásné září.
2: Taky naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. A kvízovka pokračuje, jedeme dál.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Ano, Julii Slováčkovou jsme si připomněli v kvízovce Českého rozhlasu, která pokračuje ve středu 2. září.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Paní Lucie, zdravím do Opočna pod Orlickými horami. Paní Lucie, hezký podvečer, dobrý den.
2: Hezký podvečer a všem.
0: Jak tam máte v 2. září pod Orlickými horami?
2: No, počasí je dobrý.
0: Jestli pak jste neviděla nějaký ten balón na obloze, balóny?
2: No, zatím jsem teda to nesledovala.
0: My ano, počítali jsme 50 balónů nějak skoro. Budou vzlétat i z letiště v Josefově. Mluvíme o akci Balónové nebe nad Hradcem Králové. Krásné balóny. Před chvílí jsme viděli právě v tom čase, kdy budou k vidění v dalších dnech.
2: Tak to jsem na to úplně vzpomněla. Tak zítra si to pohlídám.
0: Dobře, že jste nezapomněla na kvízovku. To je důležité, protože šance pro vás zahrát si.
2: Ta je jenom jednou týdně.
0: Ano, desková hra od Alby Telepatia, myslí na to, na co myslím já. Tak schválně, jestli teď budeme myslet na to stejné číslo, paní Lucie. Je to na vás. Řekněte.
2: No, já bych si dala 5.
0: Já jsem si to myslel.
1: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: A že jste jí dala díky písničce, která tam je?
2: No, proto je tam Lucinka Vondráčková. Tu mám ráda, to je moje oblíbenkyně.
0: Oblíbenkyně Lucie Vondráčková tam je. A ještě něco tam je pod tou 5, paní Lucie.
2: No, to nevím.
1: Sázka na Jakuba.
2: A je.
0: A je to tady Jakub Kvášovský, který se opět dostává ke slovu i v zářijové kvízovce Českého rozhlasu. Položí vám otázku, na vás bude, jestli budete věřit nebo ne. Odpovíte jednoduše ano nebo ne, když dobře postoupíte do slosování deskovou hru od Alby Telepatie. Milá paní Lucie, jste v Opočně připravena na Jakuba?
2: No, jsem připravena.
0: Jste připravena. Tak tedy, Jakube, prosím otázku pro paní Lucii, která nás poslouchá pod Orlickými horami a soutěží pod Orlickými horami. Tak co dostane za otázku paní Lucie?
3: Mezi výlevné magmatické horniny, tedy ty, které utuhly na povrchu země či těsně pod povrchem, patří Čedič a Znělec.
0: Ano nebo ne?
2: Moment, budu přemýšlet.
0: Tak si to klidně ještě dáme. Co?
2: No.
0: Tak poprosím ale už odpověď, protože čas... Ano nebo ne?
2: Můžu se zeptat ještě manžela?
0: No, jestli není daleko, protože musíme hrát dál, abychom dali šanci dalším posluchačům.
2: A jak to přesně bylo ta otázka?
0: No, to chce pozorně poslouchat, paní Lucie.
2: Ale... To špatně bylo slyšet v tom telefonu.
0: No, ale že jste to vy, tak?
3: Mezi výlevné magmatické horniny, tedy ty, které utuhly na povrchu země či těsně pod povrchem, patří Čedič a Znělec.
0: Teď už poprosím o odpověď. Ano nebo ne?
2: Magmatické horniny.
0: A patří mezi ně ty, které říkal ano nebo ne, paní Lucie? Poprosím o odpověď. Tak čas už vypršel, tak honem ještě. Tak co říkáte, ano nebo ne?
2: Tak ano.
3: Ano, jsou to typické příklady výlevných vyvřelin vyskytující se na území České republiky.
0: No toto trvalo, ano.
2: No to mě dalo teda zabrat.
0: To vám dalo.
2: To bych si skoro zasloužila tu odměnu, jak jsem se u toho teda tady...
0: Zapotila.
2: ...mozkový buňky.
0: Tak a my jsme si říkali, už to ani nestihnete, ale tak to ještě na poslední chvíli vyšlo. Takže,
2: tak to jste modlili, že to ještě uznal.
0: Postupujete také do slosování u deskovou hru od Alby, Telepatie, mysli na to, na co myslím já. Tak myslete třeba na to, že to jde před tou 19. hodinou dnes a budete vybrána a získáte tuto krásnou deskovou hru. Pozdravujte i manžela a zase někdy u nás v kvízovce. Mějte se hezky,
2: a
0: pěkný večer.
2: Teďka Lucinka mě pěkně zaspívá, aspoň se
0: to
2: odměnu.
0: Povíte, že ano, a nebude na to sama. Lucie Vondráčková, s láskou nám je líp.
2: Tak jo, děkuju.
0: Přidá se k ní Josef Wagner. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
2: Pěkný večer.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pane Jirko, začalo září, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Kájo. Ano, souhlasím, ale zatím je nádherně. Dá se krásně sedět venku, výletovat, akorát na ty houby, tak snad porostou.
1: A jste v práci, nebo máte ještě volné dny?
2: Nemám volno, já naštěstí dám jenom o česky do 2 hodin odpolední a zbytek pak nemám sám pro sebe, takže užívám si
1: a pak můžete vyrazit, třeba i do toho lesa.
2: Přesně tak.
1: Ano.
2: Přesně tak.
1: A co jste zatím září objevil? Co jste zjistil?
2: No zatím jsem objevil to, že vlastně školáci šli včera poprvé do školy.
1: To víme všichni.
2: No, tak přesně, a jinak objevíme až teďka o víkendu, až si něco naplánujeme. Chceme se jít právě podívat takhle do lesa, na louku a jestli něco na... Třeba najdu nějakého svýho bráchu kozáka, tak uvidíme.
1: Držíme pěsti. Pane Jirko, jaké číslo jste si vybral v kvízovce?
2: Ne, pane Kájo, já jsem si dneska poprosil 9. Minule tam byla Jennifer Rush a teďka tam je krásná kanadská zpěvačka Celine Dion.
1: Na září Celine Dion pod číslem 9 a pod 9 je taky Charm, šarmantní osobnost. Právě teď vybíráte z 10 šarmantní osobnost v jubilejním ročníku této celostátní rozhlasové ankety. V kolikátém ročníku, pane Jirko, jubileum?
2: No, jako teďka, co je jako už...
1: No, kolikátý ročník ankety?
2: Yeah.
1: Kolikátou šarmantní osobnost vybíráte? Hledáte?
2: Jsou nějaké napovědi?
1: Nejsou. Už jsme o tom tolikrát mluvili. Letos jubilejní ročník. Kniha se chystá dokonce. Tak, kolikátý ročník, pane Jirko? Motorkář vám asi neporadí, učí to tam kolem vás
2: no,
1: pěkně.
2: No, teďka zrovna akorát projížděl. Prohučel. Ale ne, tak. Ale máte pravdu. Vlastně mluvili jste o tom, že vlastně tenkrát vím, že byl snad první Marek Eben. Měl by to být teďka 30. ročník.
1: Trváte na tom? Jubilejní?
2: Jo, 30. ročník, ano, trvám na tom.
1: No je to tak, vy jste nepotřeboval ani žádné možnosti, ani nápovědy, víte to, jste v tom zběhlí, vzpomněl jste si na Marka Ebena. Je to tak, 30. ročník, hledáme 30. šarmantní osobnost, tu hledáte, vy vybíráte z té šarmantní desítky, kde jsou také potom krásné ceny za hlasy a ještě i možnost tedy poslat hlas, pokud jste to neudělali, vybrat někoho z té desítky. Je tam třeba i náš lovec Jakub Kvášovský, který pro vás připravuje kvízy
2: a další.
1: Dal hlas. Ano, Trutnovák, že jo? Nebo Dvůrkrálové, nebo jak to je, Jirko? Tam od vás někde.
2: Ne, tak jako, já ho mám hrozně právě rád z toho lovce a hlavně, že to je Hradečák a je to prostě chytrý borec, je to prostě pan skvělý učitel.
1: Ano, je tam také z toho Trutnovska, tam od vás, z toho regionu, má tam k tomu velmi vřelý vztah Jakub Kvášovský. Dobře, tak jste ho podpořil, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně další kvízy už také připravuje pro kvízovku Českého rozhlasu, takže ho uslyšíte a přivítáme i tady v našem misi. V září. Ale že už jste netěšen na tu Celine Dion, kterou si teď dáme dopřejeme.
2: Já ji mám hrozně rád. A pane Kájo, hlavně jsem rád, že se nám zase uzdravila a že zase bude koncertovat. To je velmi dobrá zpráva, alespoň pro mě.
1: Určitě, nejenom pro vás, ale pro všechny fanoušky Celine Dion, kterou si teď v kvízovce Českého rozhlasu pustíme, dopřejeme. Pane Jirko, krásné září a jinak zase někdy příště u nás. Mějte se hezky.
2: Tak jo, děkuju. Budu se těšit. Mějte se krásně a naschledanou.

0: pana Petra, zdravím a vítám v kvízovce jako posledního dnes. Dobrý podvečer před 19. hodinou, Petře.
1: Dobrý večer i vám.
0: Krásný večer, jaké číslo jste si vybral vy?
1: Vybral jsem si číslo 4.
0: Hanu Hegerovou si za chvíli ještě dáme, dopřejeme. Petře, komu se říkal učitel národů?
1: Říkal se panu Janu Amosovi Plemenskýmu, který odešel do exilu a je pohřben v Narbenu.
0: No krásně, tak to jste trefil to správné číslo a parádní odpověď z vašich úst, děkujeme za ní. Tak tedy i vy postupujete do slosování, které bude už za malou chvíli a je to dnes ta desková hra od Alby Telepatie. Jinak jak vy se máte začátkem září, zatím dobré, Petře?
1: Jo, dobrý.
0: Dobré.
1: Dneska jsme byli na poupavišti s mamou, protože ta její bývalá třída měla pěkný.
0: Aha.
1: A byli jsme pozvaní.
0: To zní dobře, piknik na koupališti, tak jste si to užili dnes.
1: Mm-hmm. Jo, pak jsem se díval na pořad Černé obce.
0: Aha. A pak kvízovka, teď.
1: A potom kvízovka.
0: Kvízovka.
1: No,
0: tak si dáme teď čerešně a potom už budeme vědět, kdo získá diskovou hru od Alby Telepatie. Rádi jsme vás kvízovce slyšeli a kdyby to nevyšlo, tak třeba zase za týden, pane Petře, u nás.
1: No jo.
0: Mějte se hezky. Pěkný večer. Naslyšenou. Hanna Hegerová uzavře dnešní kvízovku Českého rozhlasu. No ale po písni Hany Hegerové už to bude fanfára. A vy, kteří jste dnes byli úspěšní, postoupili do závěrečného slosování. Zesilte rozhlas, zesilte internet, protože budeme vědět, kdo získá hlavní výhru dnešní kvízovky Českého rozhlasu. Deskovou hru od Alby Telepatie. Mysli na to, na co myslím já.

Seznam všech 25 písniček nasazených do kvízovky Českého rozhlasu na Září na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Podívejte se. A nejpozději před začátkem vysílání kvízovky, tam je vždy šťastné číslo. Když se dovoláte, řeknete nám ho, tak postupíte také automaticky do slosování. Dnes to byla jednička v kvízovce. A kdo bude tou jedničkou dnes, na koho se usmálo nebo usměje štěstí a získá deskovou hru od Alby Telepatie, mysli na to, na co myslím já. Zatím se ještě štěstí neusmálo. Usměje se za malou chvíli na někoho a někdo z vás se usměje u rozhlasového přijímače, získá parádní výhru, deskovou hru od Alby. Kdo to bude? Je to číslo... číslo 24, 24. Fanfáry pro číslo 24 a 24 se vybral nebo vybrala paní Petra, už to vidím. Gratulujeme, paní Petro, číslo 24. Hlavní výhra dnešní kvízovky, desková hra od Alby, je vaše. Věříme, že udělá radost. A vám ostatním uděláme snad radost zase za týden po 18. hodině, kdy se pustíme do další zářivé kvízovky. Je i na internetu, na internetových stránkách Českého rozhlasu. Podívejte se, pravidla naší hry, seznam písniček, šťastné číslo. Za týden ve středu po 18. hodině si s námi opět můžete kvízovku zahrát, zkusit štěstí právě v této hudebně soutěžní hodině. Písničky jsme také nasadili na vaše přání, interprety jsou tam i ti vaši. Ostatně dnes jste nám to také potvrdili, protože jste se třeba inspirovali právě oblíbeným interpretem nebo interpretkou Itána Julie Slováčková. Ono to vyšlo 24, takže gratulujeme k výhře, k deskové hře od Alby. To je z dnešní kvízovky Českého rozhlasu vše. Za 5 minut vám Český rozhlas nabídne zprávy a pak další večerní pořady a také písničky, které máte rádi. Třeba hned po 19. Karel Gott, pak Valdemar Matuška, Jaromír Nohavica, Slza, Stanislav Ložek, Arakain, Slečna Závist, Gumbay Dance Band, Marek Ztracený a další. Po 19. hodině ve vysílání Českého rozhlasu v našem vysílání.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dolní Morava chystá stezku pro pěší a cyklisty za 31 milionů. Moravská Třebová na podzim zahájí proměnu prostoru po bývalé tržnici. Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. A zítra bude oblačno, výjimečně se objeví přehánky, teploty vystoupí ke 24 stupňům Celsia. Aktuální zprávy pro vás připravila Petra Beránková. Krásný podvečer z Pardubic. Moravská Třebová upraví uvolněné prostranství po bývalé tržnici. Místo se nachází u hradeb těsně u vstupu do městské památkové rezervace.

0: Na podzim začne první etapa proměny. Město za ní zaplatí 40 milionů. Co v prostoru vznikne, popisuje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Nové vlastně zpevněné plochy pro parkování vozidel, nová výsadba, zázemí pro návštěvníky v podobě veřejného WC, upraven průchod od ulice Cihlářová směrem k Bile a většinu vod, které tady zachytíme, budeme používat právě pro závlahu vzniklé zeleně.
0: Dolní Morava na Orlicko-Ústecku připravuje první etapu stavby stezky pro chodce a cyklisty. Má zvýšit bezpečnost v obci, kterou výrazně zatěžuje turistický ruch, spojený s rozvojem místního horského rezortu. První úsek by měl být dlouhý necelé 2 kilometry a vést má podél silnice od prodejny smíšeného zboží až k tamní komunikaci před mostem přes řeku Moravu.
2: Náklady se odhadují na 31 milionů korun. Obec už vypsala výběrové řízení na stavební firmu. Bez dotace se ale zastupitelé do investice podle vedení obce nejspíš nepustí. V dalších etapách by mohl vzniknout chodník se smíšeným provozem pro pěší a cyklisty podél celé obce a napojit by se mohl na cyklostezku z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch. Z Dolní Moravy Naďa Kubínková, Český rozhlas.
0: Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to 3,5%. Vláda počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
3: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok k tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat, reakci vlády zjišťujeme. Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor. Podle zemědělců je kvůli suchu úroda na některých místech poloviční oproti loňsku a hlízy jsou navíc malé.
4: Počasí.
0: Noc bude oblačná a zatažená, hlavně na horách přehánky, noční teploty 14 až 11 stupňů. Zítra bude oblačno, výjimečně se objeví přehánky, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr slabý, srážky do 1 mm, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý až mírně klesne a bio jednička. Pro zítřek mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Údajně dokonce dva motorkáři a osobní auto havarovali v křižovatce u Trojce na 37.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Co vás to napadlo přijít dnes do Hezky česky se jménem Pakoslav, o kterém jsem ani netušil, že existuje?
2: Ono už se moc nepoužívá, ale bylo to staré slovanské složené jméno. Já jsem na něj narazila shodou okolností a zdálo se mi, že by bylo fajn připomenout, že sice máme v češtině slovo pako, ale to není součástí tohohle jména.
1: Takže pako v Pakoslavovi znamená co?
2: Máme starý slovanský výraz paký, který znamenal silný.
1: Takže silný muž.
2: Tak, někdo, kdo se proslavil silou.
1: No, ale samozřejmě nedá mi to nezeptat se na to pako, které používáme, když o někom řekneme, že je pako.
2: Takže je hlupák, nešikovný, nemotorný nebo blázen a v podstatě se to dnes řadí do hovorové vrstvy slovní zásoby.
1: No, ale kde se to vzalo? Z čeho to vzniklo?
2: No, to je otázka, není to úplně jisté. A dokonce, abychom ještě to upřesnili, tak akademický slovník cizích slov uvádí, že pako je druh jihoamerické lamy.
1: No to se taky říká, ty jsi ale lama.
2: Tak.
1: No a nebo ta druhá varianta původu slova pako, když škrtneme lamu, co kdyby to bylo z němčiny?
2: No, tak u té lamy je to nějaký z indiánských jazyků a ta druhá možnost, že by to mohlo souviset s německým slovem pak, který přeneseně původně znamenal zavazadlo a přeneseně nějakou holotu, sebranku. Ale ještě máme jeden z možných výkladů, totiž zase jedno staré české slovo, a to ne to paký, silný, ale pakost. To bylo takové docela významově široké slovo ve staré češtině.
1: Trápení znamenalo, ne? Nějakou zdravotní potíž.
2: Tak, soužení, nemoc, pohromu, ale také špatnost a nešlechetnost. A odtud zřejmě vychází ten výklad.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská unie by příští rok mohla zahájit řízení s Českou republikou kvůli vysokému rozpočtovému schodku. Odbory v Praze na letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českou republikou zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle té totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla teď bude uznání obranných výdajů. Právě to by mohlo Českou republiku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obranné, a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok tomu řízení

0: o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
1: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Pražské letišní odbory nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště potvrdila předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli projednat dosavadní Lašákovy kroky. Další případ investičního podvodu vyšetřují v těchto dnech policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, upřesní policejní mluvčí Dana Čírtková.
2: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158. Sport.
1: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky. Čtvrtého kola brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 brankou Vašulína. Před několika málo minutami nastoupili v Praze Bohemians proti Jablonci. Počasí. V noci čekáme převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. A zítra přes den převážně oblačno, zpočátku ještě polojasno, na severu místy jinde ojediněle přehánky. Maxima zítra podobně jako dnes, tedy mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem začínají noční opravy vozovky mezi kilometry 19 a 20 je provoz sveden do levého pruhu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
3: Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková. Legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
3: Alex a host.

0: Host dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setnutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emociu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma prostě ten hlas. Vy viete, o čom to je. Prostě. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct,
1: ano.
0: Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastne k medicíne, nebo proč ste začala studovať medicínu?
1: Medicínu od detstva, napríklad ako malé detsko som si vyrábala lieky z farebných papierikov z vodovode a potom som s tým chodila a liečila ako ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Áno, vaša maminka byla lidová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, nebo cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Alex a hosti povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať. To už som bola v Bratislave, už som študovala v fakulte a ja som proste, to prišlo tak a začala som spievať a hneď som mala hit. Tak to zase jej nie, že nebol, to myslím, že sa z toho aj tešila, ale nedala to tak najavo, hej. A tiež to stále považovala a bála sa, že by som nehala štúdium, čo neprichádzalo do úvahy, lebo mňa to štúdium bavilo.
0: Takže když jste potom držela v ruce titul, tak se mamince ulevilo?
1: Určitě. A bolen zase mi připomenula, že mala by som u té medicíny ostať radšej.
0: A vy jste u ní zůstala několik let, měla jste svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, protože můj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Lete, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť ďalej, rozšíriť si obzor.
0: Tak a dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla, nebo přeci?
1: Ano, já jsem nechcela ostať. Nie, protože já jsem chcela odísť z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žiť. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe. A my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali. Ale ten život to tak otočil.
0: Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
1: Ano, hej.
0: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj história o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhí nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa, veľa pracovať.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Někteří finanční poradci podle informací České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání nových klientů. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo také slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce právě k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli vždy přednášející dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Výrazné energetické úspory a také komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená. Část zástávek je tak přesunutá na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se výměna střechy už blíží k závěru.
2: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu. Potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláště. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
1: Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje a měl by brát léky. Je zhruba 165 cm vysoký, štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hněd.

0: Jde oči. Jakékoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a tamnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pomník stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
1: On si zásadně pral svoje košile a kravat a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
2: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
3: Hej, vítám!
4: Jo, šéfe.
3: Sem se dívejte, vždycky sem!
5: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
2: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojedinělé přehánky, postupně v Čechách od západu ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu místy jinde jen ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za několik málo minut tu pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tatra, soubor technických skvostů, jejichž praotcem byl bohatý Fojt z Kopřivnice.
1: Co ti říká název firmy Tatra?
2: Když se řekne Tatra, tak se mi okamžitě vybaví ty velký Tatrovky, nákladní auta.
3: Auta se mi vybaví jako první?
4: Tatra, automobil. Ty nákladní automobily Tatra vyhrávaly Dakar. Jo. A doteďka fungují, používají naše armáda třeba ještě pořád. Jsou vidět občas na silnicích do lesa, s tím jezdili lidi. Jo, nakládali vozidla s tím dříví, nakládali na to tou rukou, že jo, manipulační. Sklápěčky byly Tatra. Jo. Tatra Smíchov, že jo, to nebylo jenom Tatra. Tatra jako automobily, ale Tatra byla jedna firma na Smíchově.
5: Tatra Kopřivnice, tam to jsou různé automobily, dřív i vlaky možná.
1: Při názvu Tatra se mi vybaví nákladní auta a hlavně závod rally Paříž-Dakar.
6: Vyrábí nákladní auta a ještě armádní vozy.
1: Navštívil jsi někdy muzeum Tatry?
2: Bohužel ne, ale plánuju to. Kopřivnici. Vím, že Tatrovka, vůbec ta 603, bylo jedno z kultovních aut, který to Kopřivnická Tatra vyrobila.
6: Ještě ne, ale asi to ani nemám v plánu.
5: Byl jsem v Kopřivnici v muzeu, byl.
1: A jak dlouho podle vás Tatra funguje?
6: 110 let si myslím.
3: 90 let.
5: No víc než 100 let určitě.
1: No už je to hodně starý závod, ale netuším, v kterém roce byl založen.
4: No od minulého století. Hezky dlouho, ještě za první republiky.
0: Tatra je nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě. Muž, kterému vděčí za svůj vznik, se jmenoval Ignác Šustala. Narodil se 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Brzy osiřel, když mu bylo 6 let, zemřela mu maminka a 5 let na to přišel i o otce. A tak se musel protloukat na vlastní pěst. Od malička ho fascinovaly kočáry, hlavně ty, které projížděly po císařské silnici. Ve Frýdku Místku se vyučil sedlářem, kotlářem a lakírníkem a pak se vydal na vandr do světa. Doputoval až do Vídně, která byla vyhlášenou mekou výroby kočárů. Pilně se učil a propracoval se až k CK dvornímu dodavateli kočárů, sedláři Filipu Kollerovi. A když měl za to, že už umí dost, rozvázal u Kollera pracovní poměr a vrátil se domů do Kopřivnice. Kopřivnickým fojtem byl tou dobou Ignácův bratr Jan. Ten mu ve stodole přidělil kamrlík o rozměrech 6x7 metrů a ještě menší přecínku k tomu. A v ní si Ignác otevřel dílnu na výrobu kočárů a briček. To se psal rok 1850. A v tomto roce Ignác Šustala se dvěma pomocníky postavil svůj první kočár. Šustala byl bez pochyby velmi schopný, měl organizační talent, v jeho dílně panovala přísná kázeň a tak se dílo dařilo. Po 3 letech už zaměstnával 8 tovarišů a několik učňů. Výrobky šly na odbyt, hlavně o Šustalovi lehké vozíky byl mezi venkovskými sedláky velký zájem.
7: Jedná se o expozici, kde jsou automobily od roku 1923.
3: Jsme v Kopřivnici v muzeu Tatry a provází nás kurátor Radim Zátopek.
7: Začíná to Tatrou 11. Tatra 11 to je takové pěkné autíčko. Je to první lidový vůz v podstatě, který Tatra vyrobila. A zajímavý je především tím, že má úplně zvláštní podvozek, který Tatru proslavil ve své době, ale co je nejdůležitější, na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Jedná se o koncepci s páteřovým rámem a nezávislými polonápravami. My tady máme vystavený i podvozek, aby člověk tady tuhle definici pochopil, co to je centrální nosná roura, co to jsou výkyvné polonápravy, co to je dvouvalcový plochý motor, návštěvník to tady má obnažené všecko. Může se podívat, potom v jiných expozicích se dokonce může podívat na řezy toho motoru, kde se může podívat i do útrop toho podvozku a tak dál. Takže to je koncepce, která se dodnes používá a když procházíme expozici, tak tenhle podvozek se nachází pod všemi karoseriemi, které jsou tady u jednotlivých aut, s tím rozdílem, že jsou tam různé typy motorů, ale koncepce zůstává stejná. Tady se jedná o automobil lídový, a takže malý. A my konkrétně tady máme v černé barvě takzvanou nastavkovou limuzinu, což už byla taková varianta, kdy v létě se celá ta kabina dala sundat a jezdilo se jako v kabrioletu.
8: V této expozici, které z aut je tak nejvzácnější asi?
7: Tak určitě tady máme tu Tatru 11, ta je v původním stavu, ta z roku 1923. Potom tady máme Tatru 30, to byl první automobil, který byl ve střední třídě. Ono na dálku se to jeví jako malý vůz, ale ve skutečnosti, když se člověk vedle toho postaví, tak ten vůz je velký. Jedná se o sportovní čtyřmístný kabriolet s karoserií výjimečnou, byla vyrobena pouze ve dvou kusech. Jednalo se už o čtyřválec, takže člověk se s ním mohl pustit i na delší trasy.
8: Tak teď jsme přešli mezi krásná auta. U jednoho je postavená dáma, znamená to, že i ženy v té době řídily?
7: Ženy samozřejmě v té době řídily, je to stejné jako dnes. Potřebovali se pohybovat, potřebovali se ukazovat. Prostě tady v téhle věci se naprosto vůbec nic nemění a stojíme u typu Tatra 57, které se lidově nazývaly hadí mršky. Taková hbitá autíčka byla za prvé velmi hezká, za druhé se vyráběla v mnoha typech a to i takových, kdy si můžete představit elegantně oblečeného pána s bílou šálou v klobouku anebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. A samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války.

0: druhé polovině 19. století vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška, majitel firmy na keramiku. A tak vznikla společnost Ignác Šustala and Company, která vyráběla bryčky, převážně takzvanou Neutitscheinku. To jméno dostala podle německého názvu nedalekého okresního města Nový Jičín. Továrna rychle vzkvétala, filiálky a pobočné závody rostly jako houby po dešti. Neutitscheinka se vyvážela do Ruska, Haliče, Pruska i do zámoří. Brzy k ní přibyly luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy a později i železniční vagóny. Po smrti Ignáce Šustaly se vedení podniku ujali jeho potomci. Na konci 19. století kapitalizovali továrnu Ignác Šustala and Company vídeňští bankéři bratři Gutmanové a přeměnili ji na akciovou Näseldorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Hlavní slovo v nově vzniklé společnosti získal Hugo Fischer von Röselstamm. Původně byl inspektorem železniční dráhy a tak nepřekvapí, že pod jeho vedením ve firmě kvetla výroba železničních vagónů. Jeho zásluhou byl také postaven první automobil se spalovacím motorem v Rakousku-Uhersku a střední Evropě vůbec. Potomci Ignáce Šustaly však s praktikami nového vedení akciové společnosti nesouhlasili. Prodali své podíly, mimochodem pod cenou, a na protest si založili vlastní podnik, později nazvaný Vagonka Studenka.
1: První automobil tady přišel na svět v roce 1897. Jeho stavba byla dokončena začátkem roku 1898. No a jmenoval se Prezident. Je to takový automobil, který vypadá jako kočár. A taky se mu tak říkalo. Říkalo se mu kočár bez koní. Mimochodem je to první automobil v tehdejším Rakousko-Uhersku. Musím zdůraznit, že továrně vyrobený, protože některé pokusy vznikly i předtím. Byly to jenom takové vzorky, spíše experimenty, které se nepoužívali, takže ten Prezident byl skutečně první auto tady na českém území, které se používalo a které dodnes je funkční.
2: Předpokládám, že kočár neboli auto Prezident je to vaše nejvzácnější, co tady vystavujete.
1: Patří k nejvzácnějším, ale protože my vystavujeme opakovanou stavbu, tak bych řekl, že nejvzácnější bude typ Viceprezident B. Opakovaná stavba není ani kopie, není to ani replika. Je to počin, kdy se vezmou originální dokumenty a začne se ten automobil stavět znovu. Stalo se tak v 70. letech, protože originální Prezident je v Národním technickém muzeu. Pro nás tedy navěky ztracen, toho nikdy nemůžeme dostat zpátky. Takže chlapí se v 70. letech rozhodli, že si postaví svého Prezidenta a postaví si ho znovu podle originálních dokumentů. A tam, kde se nedochovaly originální dokumenty, tak jezdilo se do technického muzea a ty originální prvky z toho starého Prezidenta se obměřily, obkreslily a pak se použily při té stavbě toho nového Prezidenta. Ten náš Prezident, ta opakovaná stavba, je v současné době v originálnějším stavu než ten originál, který je v Praze, protože v průběhu provozu toho originálu došlo k přebudování určitých částí a k vylepšení, takže ten stav už tomu originálnímu stavu z roku 1897 neodpovídá.
0: Legendární vůz Prezident byl inspirován německým automobilem Benz Victoria. Ten si pořídil český továrník Theodor von Liebig, osobní přítel Karla Benze, vynálezce automobilu se spalovacím motorem, a předvedl ho řediteli Fischerovi. Ten byl z vozu nadšený a prohlásil, že pokud by měl k dispozici jeden automobil Benz na zaučení dělníků, jistě by ve své továrně dokázal podobný kočár bez koní sestrojit. Liebig ho vzal za slovo. A tak sám Karl Benz dodal do Kopřivnice jeden vzorový automobil a také dvouválcový motor. Tak v roce 1897 vyrobila firma první automobil v Rakousku-Uhersku, legendární vůz Prezident. O rok později i první automobil nákladní.
1: Po Prezidentovi bylo několik kočárových typů, které se nedochovaly. V roce 1901 vznikl typ B, Viceprezident, a to už byl automobil, který skutečně vypadá jako auto. Už to má nafukovací kola, má to volant, sloupek řízení, má to 4 rychlosti dopředu, zpátečku a má to střechu, takže je to skutečně už vehikl, který se podobá skutečnému automobilu.
2: Když před ním stojíme, já se na něj dívám, pořád mi připadá jako kočár z cirkusu nebo z pohádek. Jak vlastně vypadala ta kabina?
1: Kabina je jednoduchá, samozřejmě má jenom přední sklo, nemá skla z boku, v podstatě se jedná o střechu baldachinového typu, to znamená, že na ní je nějaký hadřík, jakoby nad postelí, s ní visí nějaké fáborky a takové věci. Vypadá to skutečně jako z pohádky, nicméně ta představa o těch automobilech před 100 lety byla úplně jiná než dnes. Byl tam obrovský podíl ruční práce a samozřejmě ten řemeslník měl nějakou představu a do toho to tvaroval. Takové ty technické prvky, jako je aerodynamika a spol, tehdy se vůbec neřešily. Řešil se vzhled toho automobilu a taková ta užitková hodnota.
2: Kolik se do viceprezidenta vešlo lidí?
1: Viceprezident je 6-místný automobil, ale samozřejmě, kdybychom chtěli, tak tam dostaneme těch lidí mnohem víc. Tady je otázkou, kolik ten viceprezident toho uveze. Jednalo se už na tu dobu, a to je velmi zajímavé, už o zastaralý typ. Bavíme se o roce 1901, protože i tehdy na světě samozřejmě už jezdili jiné automobily a ty byly pokrokovější. Z toho důvodu taky přistoupili Tatrováci k několika dalším projektům, začali se hledat nové varianty a dospěli až k modelu S. Je to otevřená limuzína, vyrobilo se jich 30 kusů a skutečně každý byl jiný. Sériová výroba, to byl takový pojem, který zavedl až Ford ve Spojených státech a tehdy se dělalo hlavně na zakázku. Musíme se uvědomit, že veškeří zákazníci byli pouze ti nejbohatší z nejbohatších. Nikdo, kdo byl chudý, si nemohl koupit automobil. Takže jednalo se o císaře, barony, jednalo se o banky, jednalo se o uhlobarony nebo různé společnosti, které souvisely s průmyslem. Ten model S, když se na něho podíváme, tak je to velmi dlouhý automobil. Samozřejmě ta výbava, to ovládání je úplně jiné než dnes, ale to řešil šofér, který byl zaměstnancem toho majitele a ten se o to auto staral, ten ho řídil a byl prostě k dispozici.

0: Po první světové válce se z Nesseldorfer Wagenbau stala kopřivnická vozovka a byla začleněna do koncernu Ringhofer. Tou dobou se na vozidlech začíná objevovat značka Tatra. Krátce po druhé světové válce byl podnik znárodněn. V 50. letech z něj byly vyčleněny vagonky a Tatra se pak věnovala jen výrobě motorových vozidel, motorů a příslušenství.
1: My jsme sešli zase do přízemí, kde už jsou nákladní vozy.
2: Je to expozice nákladních automobilů, kde máme vystaveno několik z mnoha nákladních automobilů, které Technické muzeum má. Bohužel ten prostor se omezuje, takže jsme tu vystavili spíš jenom takové speciály. Můžeme tady najít vítěze z Rally Paříž-Dakar z roku 1988, nebo tady můžeme najít Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa, trvalo jí to 3 roky, ujela 150 000 kilometrů. Můžeme tady najít expediční automobil Tatra 138 Lambarene, která jela stejnojmenou expedici za účelem dovozu léku do Afriky v roce 1967. A můžeme tady najít taky opakovanou stavbu prvního nákladního automobilu, který byl tady v Kopřivnici vyroben. A několik dalších, například Tatru 111, což je jedno z nejslavnějších aut, které vůbec v Tatře se kdy vyrábělo.
1: Tady vidíme vůz, který je dřevěný, nemá volant. Co to je a k čemu to sloužilo?
2: Toto je první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnici v roce 1898. V podstatě aplikovali do povozu, který byl dělaný na stěhování nábytku a byl tažený koňmi, tak aplikovali 2 motory a udělali z toho automobil. Potom, když tady tohle dosloužilo, protože ty 2 motory se mezi sebou hádaly, tak to bylo takové dost nespolehlivé, tak dlouho nebylo nic a potom už se začaly dělat skutečně automobily, které byly na jiné koncepci a ty nákladní automobily se vyrábějí vlastně dodnes.
0: Automobily Tatra se ve světě proslavily hlavně díky cestovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, kteří na Tatrovce uskutečnili své legendární cesty. Toto si pan Zikmund zapsal do deníčku v roce 1946.
3: Ve středu 11. září jsem trávil u svého bratra v Plzni, s Jirkou jsme tam přijeli a tam jsme chtěli odvyprávět mým rodičům, že se chystáme na cestu kolem světa. Do té doby o tom nikdo nic nevěděl, jsme to tajili. A teď vám budu číst z toho deníku, můžete mě sledovat. 12. září 46, čtvrtek, ráno v 7.47 odjezd vlakem do Prahy z té Plzně. Na nádraží jsem, dívejte se, těsnopisem, teď to luštím, jako kdybych ho měl číst pořádně, jsem zašel přímo do Tatry, ale protože tam jsem ještě nezastihl Jiřího, zaskočil jsem na právnickou fakultu pro informace k zápisu. Já jsem totiž chtěl, už jsme byli mezi tím komerční inženýři a já jsem si chtěl dát zapsat ještě práva navíc. Z toho potom sešlo, to je o něčem jiném. Dopoledne jednání u ředitele Růžičky. Pan Růžička byl generální ředitel Tatry, s kterým jsme mezi tím už jednali o tom, že podnikneme společnou cestu kolem světa. Pak na návštěvě u pana Macenaura, to už si nespomínám, kdo to byl. Odpoledne jsme u pana Bukoviče za přítomnosti šoféra pana Smíška převzali vůz Tatra P19707. Připadalo mě to jako sen, když jsem si uvědomil, že po týdenních jednáních nám dává továrna k dispozici vůz bez kauce a jenom v důvěře v naše schopnosti a poctivost, představte si to, to je neuvěřitelné, to sám nad tím žasnu. Svezli jsme potom paní Novotnou a moje paní Bytná. Pač to víte, jsem chtěl ukázat paní Bytné, jakože teď tady máme ministerský auták Tatru, tak paní Novotná, račte si nastoupit a my vás povezíme po Praze. Paní Novotnou a paní Hanzelkou, to byla maminka Jiřího Hanzelky, že?
0: Nákladní vozy slavily úspěchy v soutěžích rally, zejména v té nejtěžší Rally Dakar, které se poprvé zúčastnili v ročníku 1986. Zasloužil se o to především Karel Loprais, který z 19 startů v této soutěži 6x zvítězil a vysloužil si přezdívku Messie Dakar.
4: zažíváš někdy dakarovské sny?
5: A tak určitě se mi jako objeví sem tam nějaká věc, nějaká cesta, kterou jsme projeli. Jako nebývá to tak často zase. A samozřejmě, když se to blíží ten závod a člověk už uvažuje, jak co, kde se dostane, do jakých situací, co nás tam čeká, to už asi k tomu patří.
4: A ty sny mývají vždycky dobrý konec?
5: No, zatím vždycky.
4: Tak jako skutečnost, to je dobře. Co ti říká tahle ta hudba motoru? Je to pro tebe pořád ještě hudba?
5: No, tak určitě je to hudba. Samozřejmě zatím nás ten motor vždycky podržel, i když v jednom závodě jsme měli problémy trošku s propaleným pistem. Ale i tato jako věc k tomu závodění patří. Většinou to jsou drobné věci, které nás potrápí, ale ten propalený pist to bylo dost složité, protože jednak to bylo 30 km před cílem v Dakaru. Takže díky této závadě jsme přišli o svoje první místo.
4: To bylo v kterém roce?
5: To bylo v roce 1991. Jsme startovali do poslední etapy z první řady. Každý už říkal, jo, to už dotlačíte do Dakaru, ale od té doby víme dobře, že tlačit Tatru do Dakaru, byť by to bylo kilometr, se nedá. Takže víme, že Dakar končí až po odevzdání poslední karty pořadatelům. Pak můžeme uvažovat o tom, že jsme závod dojeli do cíle.
0: Dnes najdeme vozy značky Tatra ve sbírce Národního technického muzea a několik z nich se dokonce pyšní titulem Národní kulturní památka.
1: My se nacházíme před muzeem Tatra Kopřivnice a tady je jeden z nejvzácnějších exponátů, které vaše muzeum má. Co to je?
2: No, jedná se o motorový vlak Slovenská Strela z roku 1936, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Je to vůz vyrobený pro tehdejší České dráhy, nebo tehdejší Československé dráhy, a jezdil mezi Prahou a Bratislavou. Byly vyrobené dva kusy, jezdily proti sobě a při testech dosáhly rychlosti 148 km v hodině. Tehdejší dráhy ovšem povolovaly maximální rychlost 130 km v hodině, takže se využívala ta nejvyšší rychlost a v roce 1936 skutečně jezdily až 130 km rychlostí.
1: A to je hodně nebo málo?
2: No samozřejmě to je hodně. 130 km v hodině, když si vezmeme, že dneska jezdí Pendolino maximálně 160, tak to je na tu dobu velmi hodně a důležité je, že tehdejší průměr byl 90 km v hodině a mezi Prahou a Bratislavou si jezdilo kolem 4 hodin.
1: Říkal jste mi, že byly vyrobeny pouze dva motorové vozy. Kde je ten druhý?
2: Druhý motorový vůz podlehl požáru, když byl odstavený na koleji a údajně byl zapalený skoro z projíždějícího parního vlaku nebo z parní lokomotivy.
1: Je to opravdu unikát. Jak byste ho popsal?
2: Myslím, že se liší od současných vlaků tím, že nemá troleje. Je to motorový vůz. Vevnitř se nacházejí dva oddíly. Jeden byl kuřácký, jeden nekuřácký. A vprostřed je to rozdělené malým prostorem, ve kterém je kuchyňka a přípravna pokrmů. Tehdy už si člověk mohl normálně objednat jídlo, pití v určitém omezeném sortimentu. Bylo to vytápěné uhlím, jsou tam kamna, jsou tam rozvody, které vyhřívaly ten interiér, odkládací prostory, toalety na obou stranách, dvě pozice pro šoféra, takže vlak se neotáčel, ale jezdil tam a zpět.
6: Aktuálně CZ 11. února 2019. Studenti si v Třebíči smontovali vlastní Tatrovku. Studenti z Třebíčské střední průmyslové školy postavili vlastní verzi nákladňáku Tatra Phoenix. V pondělí vůz poprvé nastartoval, předtím však musel projít stejnou diagnostickou kontrolou, jakou automobilka testuje vozidla vyrobená v kopřivnické továrně. Projekt zorganizovala automobilka Tatra společně s krajem Vysočina, krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Třebíčskou střední školou. Studenti postavili opravdový nákladní vůz. Projekt tak obohatil výuku středoškoláků. Volba padla na třebíšskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, i když menších vozidel z minulosti. S montováním vozu začali studenti v polovině roku 2018, kdy společnost dodala studentům stovky dílů potřebných k sestavení vozu, které putovaly do dílen, kde studenti vůz po školení v kopřivnické automobilce sestavili. Po oživení Tatrovka dostane speciální nástavbu a bude sloužit jako učební pomůcka, ale také silničářům na Vysočině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Správa železnic plánuje kompletní modernizaci úseku Lysá nad Labem Mělník. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vyšetřovatelé dnes exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z rodinné hrobky v Lánech je vyzvedli téměř po 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i tamní obyvatelé.
2: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
3: Já o to fakt nic moc neočekávám.
4: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
5: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
4: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Správa železnic připravuje kompletní modernizaci úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Musí nechat vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Práce by měly začít zhruba za 6 let. Některé radnice ale žádají úpravy předloženého projektu, říká mluvčí radnice v Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
6: Město požaduje především opatření proti prašnosti. Půda v okolí je písčitá a v suchém počasí se při sebemenším pohybu víří. Chceme také zachovat prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty během stavby a po jejím dokončení. Jde především o propojení mezi Lysou nad Labem a místní části Dvorce.
0: V centru Olomouce budou od února příštího roku motoristé platit za parkování o víkendech a v pracovní dny až do 22 hodin. Po kritice veřejnosti ale radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všedních dnech od 18. do 8. hodiny ráno zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
7: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličí.

0: investičním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra. Sport.
1: Česká tenistka Karolína Plíšková na letošním US Open končí ve druhém kole. Utkání s Ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety. Počasí. V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den převážně oblačno, zpočátku i polojasno. Na severu se místy jinde pouze ojediněle objeví přehánky. Maxima zítra 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až kolem 27. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem pokračují noční opravy vozovky. Před kilometry 19 a 20 počítejte s menším zdržením a nejen tam jezděte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklerovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkleře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winkler takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako kdysi Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil, a později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny, všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném, to se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půl noci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých zprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčílit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si: chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. A Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlasně jakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Oty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z tobogánů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Ota Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, kterýho nikdo nezná. Nějaký Ota Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový 4 malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Otu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Ota Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Mladá, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Otu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi 2 sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já, no, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pán má kdo? A on říká, on ne teďka, já mu píš jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje, Ota Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení 2 na koni, 1 na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví sám věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid, ale byl ještě 100krát víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se tohle prosadí, tak to vypadá všechno, jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, jo. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo? Jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Civáře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav výloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky In the Ghetto a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu.

poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

Byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastný.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si peru sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pánu, ale chvilinku, aspoň pánu, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten tmavý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzalí. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No a teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, jo, mám si vzít, nemám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, načí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíjí. Já jsem že s tím neřekl ani popel, páč, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, já to vzpomínám, poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A pa, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak to upřímné, proč vás to baví, jak se malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

To už jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přinesl vačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikláni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlej, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiši, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím, prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat, přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korun, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.

0: Utilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvů známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky. Měla jsem úžasného tatínka, který bohužel v 18 letech přežil Osvětim. A když nám o tom vždycky doma vyprávěl, tak jsem byla taková nejistá. Pak se mi podařilo v té době na doložku 18 letech je do Polska do Osvětiny.
0: Ano.
1: A to, co mi doma vykládal, proti tomu, co jsem tam viděla, slyšela, četla, tak to nebylo nic. Hrozně mě to zasáhlo. No a pak se mi stalo to, už tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do 5. druhý, do 6. třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
0: Ano.
1: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozvezla jsem je do Osvětimi.
0: To koukali, že jo, kluci?
1: Koukali. Koupila jsem tam CDčko, v pondělí jsem šla do školy za ředitelkou a říkám, tady máte CDčko. A no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než když já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde visela česká vlajka, je skleněná velká tabule, a jsou tam vyrytá jména přeživších.
0: Mm-hmm.
1: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška skované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to.
0: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou
1: no.
0: Hloupost?
1: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou
0: ano.
1: A dostali starou učitelku ano. Němku.
0: Aha.
1: A ta jim vykladala tady ty nesmysly.
0: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
1: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako
0: osvoboditele,
1: ano. Natočila, tak to dětem pouštěli. A učili je o tom, že opravdu to je skutečnost, že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, protože jsem přišla
0: zpátky,
1: jak víte, tak jsem hospodská, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brčela kolikrát, jo.
0: To věřím.
1: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik. A když jsme přišli těm pecím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
0: Paní Emo, já jsem to už říkala v noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech tehda s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že jo, ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na kolej tehda a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
1: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
0: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když právě potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi. A byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, no tak je to zasáhlo silně.
1: Díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel potom v určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
0: Ano, ano.
1: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Osvětimi. Já jsem teda nechtěla.
0: To rozumím.
1: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Teď jsme přišli k té bráně, kde je napsáno, jako, že práce osvobozuje.
0: Ano, ano.
1: A on říkal, jdeme domů.
0: Nemohl dál.
1: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
0: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No, v 17 letech zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom s tatínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeci. A když už potom Němci byli tak prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti, tím, že je pozabíjí, že? Ale odpovodili je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně tak, paní Emo. Takže no, ale, děkuju no, za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: On všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky
0: ano,
1: od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím toho mého tatínka, který tam sedí na nebičku někde,
0: tak
1: na mráčku, kouká na mě dolů a vidím ho, jak pláče a vykládá nám o tom.
0: Paní Emo, vy jste řekla, jako, že je to smutné téma a tak. Mně někdy posluchači píšou, to je smutné téma, proč to dáváte? No a proč ne? Teď život není jenom veselý. Je to o tom, jak zpívám v písnice jednou nahoru, jednou dolů a je to i v noční lince. Proč bychom se nemohli povídat i příběhy, které zrovna nebujejí veselým? Prostě to je život. Moc děkuju, paní Emo. Nashledanou. Dobrou noc.
1: Já taky a přeji všem posluchačům hezký večer a doufám, že se mojí vzpomínkou nějak neskazila nebo...
0: Určitě ne. Naopak jsme něco připomněli. Dobrou noc a děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Mám, vzpomínky mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší.
0: Ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky. Ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam kdesi ke Stalingradu nebo kde, a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat. Sice to už byly, sestra byla o 17 roku starší jak já, ale to nevadí, ale furt to byly děcka.
0: Ano.
1: Teď ty představte tu stravu, to ovšem, ne, já vždycky jsem říkala, mami, jak to prosím tě dělá.
0: Dokázala, že jo.
1: Nemluv o tom, ona nerada o tom mluvila. Ano. Ona vždycky říkala, nemluv o tom, to bylo, že to pryč, já radši od, ale tatínek ten rád vykládal.
0: A vrátil se teda tatínek z války.
1: Tatínek se vrátil z toho zajetí v hrozným stavu, ale dožil se 74 let a ten hrozně rád vykládal, jenom že to zase už potom mě, tak manžel vždycky poslouchal, protože ten byl starší než jsem já, tak ten už z té války měl jiný rozum, ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
0: To se nedovedeme vůbec představit.
1: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možné, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela
0: tak,
1: to udělat.
0: Tak.
1: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta u těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou ty špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, kdy tam jsou ty děti, všichni, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme v klidu. A člověk má strach, sedím tady, vždycky říkám klukům, kluci mi říkají, mami, neboj. Já se říká, kluci, ale proč to tak je? Proč se to pořád
0: mě opakuje? Proč se to pořád opakuje, že jo?
1: Ano, mě třeba strašně psychicky zebral 68. rok, protože sama jste ho už zažila, už z toho máte taky rozum.
0: Neměla jsem, byly mi 3 roky.
1: Když jste byla malá.
0: 3 roky mi byly.
1: Aha, tak to ne. Já jsem měla 2 malé děti, chlapa zavřenýho na fabrice, že je nepustijou, až prostě přijedou Rusy a nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtahnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mamě muselo být. Ale to ona už byla mrtvá, že to už se mi tady toto všechno nemohla vykládat, protože vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne, ne.
0: Paní Marie, asi by, říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou. A ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku.
1: Ano.
0: Jo, to už se nesmí opakovat, nic takového. Lidstvo se musí poučit. Nepoučilo se.
1: No, ne, ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, ale toto jsem taky nepochopila. Když šla žádat tam svojeho bratra, který dělal tam tu předsedu té Rudé gardy, nebo jak to říkala ona, ti, co se starali potom, aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystané, že budou stavět. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, teď víš, že jsou tvoje sestra.
0: Ano.
1: Neměla jsi zbrat Němce. A ona říkala, jakýho Němce, teď on je tady z Usova. Teď ho znáš? Ne, je to Němec. Já jsem říkala, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
0: Jako krásně je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno přesně vidět, jak to vypadalo.
1: Ano, a hodně si pomáhali. Hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckého chlapečka, který ho chtěla si vzít a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala si o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajmu se všecko nosilo a vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsou ráda, že jsem vám pomohla.
0: Moc děkuji za vyprávění, paní Marie, a zdravím.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným životem, měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, když dozrálo víno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a v můj je jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce, stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40. To znamená, že jsem se narodila na začátku války. Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tým lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista. Jmenoval, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakuska Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. No a on říká, ale my kde my můžeme jít, to, když my tu máme takové, já jsem tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání. Podíval se na mě a říká, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastní strýc padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to jak tam, co druhý, kdo to a měl toho syna, tak vrátili se snad dva. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudila, to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roku najednou pro novojaku. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plaktu. No a my, babička chudák, musela vařit, ale oni měli s sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no možná proto, že děda fakt
1: dobře německy,
2: a bavil se s něma.
1: Ano.
2: Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli tak velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuji, paní Aničko.
2: Jak konzervovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovém korytě jsem měla ustláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma, ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás. Spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy. Vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko.
2: Prosím?
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuji, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: V dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový tři kousíčky, které budou zajímavé, protože ano. Už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Linska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatoriu. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam v sanatoriu na Pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože přece to nemocno. A moje babička potom povila mámu o 2 měsíce později, takže proto jsem tady já. Ale to je ten úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Přítomna. Já jsem z Lise nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lise nad Labem je s tou Milovice a to je venský prostor, který donedávna byl ruský a celý to začalo v roce 68. Já jsem chodil do podniky v roce 67 a vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako máme, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Myslím, že do školy se báli přejít, že tam byly jednoty, a třetí, který za druhým. Bylo to šílený, netušili jsme, co je. A mně potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčel film, který se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lisa Radabem se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45, ovšem natáčeli to na jaře 68 Lisa Radabem, mimo jiné byla to poslední role třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti, a vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské, jako smutný, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišli ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutný. A můj strejda, který v 69. utek do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. No, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měli dopouštět do Prahy a dnes teď říká, ale najednou já měl bundu, není trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polští vojáci zastavili, on se bál, co bude, protože přece jenom vojáci. A nic krutýho se nestalo, bylo to naopak příjemný, že ti vojáci se mu hrozně umlouvali, ať vyřídí všem Čechům, že oni nechtěli přijít, ale že voják musí poslechnout.
0: Ano.
1: To byl můj takový krásný propojení 68. rok. Zajímavý je, že když jsem se pak díval na ten film Maraton, kdo ho zná, tak možná tam ví tu cestu, která to je, tak ten most, na který se potká právě ten pan Zdeněk Štěpánek, který hrál nějakého německého generála, tak ten potom zbourali, ale v těch malých roličkách, těch ruských vojáků byli takový věci jako třeba pan František Peterka, Krakonoš, maršala Rybalka hrál Karel Heger, a tyhleti všichni se setkali na tom Lišském mostě, takže to je takový propojení věc. Rok 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmový. Takže to je jenom taková
0: příhoda.
1: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 v Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct, že do toho slouchaj.
0: Ano.
1: Pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a zeptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se dozvěděl od toho Ládi takovou maličkost třeba o těch Polácích. A
0: ano.
1: Co vám teďka někdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete. Na
0: žádném
1: internetu žádný kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. Tak asi tak.
0: Děkuji, pane Mílo. Zdravím. Přeji krásnou dobrou noc.
1: Mějte se krásně. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer. Vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Morově narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mi řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: se vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano.
1: Jako německý voják,
0: ano.
1: A že je nějaký zajace.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane tak Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu. Maraton. A že hrál nějakého Němce, který ved nějaký zajace, jo, a prostě on byl v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco, co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už se taky po smrti, tak hrával na harmoniku a někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a býval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jináč tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači Noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba odací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, Je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka nevyprávěla. Tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heidrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
0: Ano.
1: A maminka by vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
0: To určitě.
1: Až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako, tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina, ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
0: To věřím.
1: Tak to jsem jenom chtěla říct.
0: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
1: Ale on to jako neřekl, on to řekl, až když potom už v těch 60. letech.
0: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
1: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka, no.
0: Děkuju.
1: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, bohužel, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel, o tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
0: Tak, je to tak, jak říkáte. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Není zač, naschledanou.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je půlnoc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím, paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak – kolo. Jenže na tom směli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti, do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná písnička, není nám už 17, podání Petra Janu a Petra Jandy, mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběhy o válce. Ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě. Protože si ano. Povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utékl otec do Kanady a nechal jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistí líst, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti.
0: Uh-huh.
1: A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. Jenomže já jsem neposlechla, kluka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný. A když jsem šla k tom nádraží, jak byli ti vojáci, oni říkali, já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechala, vzala kočár, nadala kluka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazvihl mě takovou tu peřinku, jak si to rozsývalo na kočárku.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a posílně. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokovat to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuji i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou. V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná skladba v podání Karla Gotta Vltava a já se vás dnešní noční lince stále ptám na vzpomínky, tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali človíčkové přede mnou, a já si vážím těch lidí, kteří dokáží zavolat, a je mi s tímto pořadem velice hezky, ale to bych asi povídala do rána. Já bych jenom vzpomněla můj milovaný citát mého milovaného Seneky, který říká, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni, a mám pocit, že by to tak mělo být a že ty vzpomínky každý máme svoje a máme i své tajemství, ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín, pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné a jenom řeknu takovou krásnou příhodu mé babičky a dědečka, oni se krásně jmenovali František a Františka.
0: Ano.
1: A děda říkal babičce Faninko. A babička byla taková ranařka, děda jako vždycky mával rukou, vzal kostička tou košili a v 7 hodin odcházel do místního spůdky. A oni si přivydělávali tím, že jezdívali na borůvky a na houby, které potom prodávali na trhu tady na Kladně. A
0: ano.
1: Jako holčička jsem to vnímala tak, že sebrali košíky, nůši, staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako myslím ruské, ale my víme, prostě
0: ano,
1: staré
0: ano.
1: kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička a objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýká každý jednu nůši a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle. A jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
0: chodila.
1: Na ty borůvky chodila. Teda, ale oni to věděli, ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne? A já byla taková už od malička pravdomluvá, říkám, byla babi a oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince. Ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je. A já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají
0: Máte
1: a
0: pravdu.
1: Dokáží říct svůj příběh.
0: Máte pravdu,
1: paní
0: Ivo.
1: A já vám děkuju, nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
0: Je to tak, paní Ivo.
1: Jak bude reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat, ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořad,
0: ano.
1: kde chci oslovit právě pamětníky, teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila, je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel, takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl uspořádat.
0: Tak vám, Ivo, držíme pěsti.
1: Děkuju.
0: Ať je to úspěšné. Dobrou noc.
1: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce? A stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje mama už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděli ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, Ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
0: Milovice, cvičení.
1: To bylo cvičení, že jo, to byl velký areál Milovice Mladá, to byl velký areál vojenský náš. Říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance, už to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr a tam se nikdy nezavírala, vrata se zavřely, ale nezavíraly se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam, já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce, tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou jsem někdo, ne, to je zbytečně, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat, já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře a já říkám, no tak se jdu podívat a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo. A to a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
0: Ano, ano.
1: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Já říkám, no a teď já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, protože všude měli všichni zamčeno,
0: ano,
1: že jo.
0: Ano.
1: Nikomu se nedovolali, nedobouchali. No takže já jsem teda šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
0: A jo, jasně.
1: A jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty ešusy, řekli mi spasíba
0: a šli.
1: Hotovo. No ale to byl, já nahoře roční dítě, já jsem byla úplně...
0: To musela jste mít strach velký, přesně
1: asi
0: tak.
1: Asi druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu, no a tohle to bylo strašně moc těch tanků, to je to, že já nechápu. kde se furt brali. Takže to byl až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak, no, tak pak najednou jsme si, najednou se zamykali vrátka.
0: Jo, jo, když jste to řekla, že jo.
1: No,
0: děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
1: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
0: Věřím. Moc krát děkuji a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve sklepě, kdy jsme měli pozesláno slámou, na to deky a peřiny a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, tak jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a ne to si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi, ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou, co tady děláš, ty je zima. On mě posle, on šel prostě a ty vojáci sklopili samopaly a pustili nás. A my, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní Ano, a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to najevo právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli celkou stodolu. Ty stodole bylo hodně cena. A mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: A soused si toho všiml. No a zradil nás, řekl za Němcům. Takže proto přišli za ním, opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě od mě včilo to srdce, když nás viděli.
0: Dítěte.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju.
1: To bych si takhle vykládala.
0: Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávila moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava, no a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm, no a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry, tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydlili někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice nezakrákorali, že jo. No tak jako když mi to vyprávěli, tak to je pro nás, kteří jsme to nezažili, díky bohu, jako sci-fi, no, že za takovéhle věci prostě se šlo do koncentračního tábora. No a jak jste říkala vy, paní Jano, za prase to už by tatínka bohužel, i kdyby to nebyli lidé, kteří měli, jak jste říkala, alespoň kousek srdce, tak ho to mohl stát život. Ale co je úplně nejhorší, že to udali vlastní lidé. A bohužel to je to nejstrašnější. To mi zase říkal můj táta, že můj tatínek mluvil líp německy než česky, tak protože měl německé školy, protože maminka byla na ně sama, oni museli zůstat bohužel v protektorátu, tak že Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju tuhletu větu a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničkou Studánko stříbrná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

主意。

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého a já jsem říkala konečně, chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si ji tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat a měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvárčíka nebo toto prostě
0: neuměl,
1: nebo tango to neuměl. No tak když začali hrát, tak Fando, dovolíš, no tak tancovali. No a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmu a prvně šli do plesu s maminkou. No a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu. No šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo. No na kuráž, no teď začal tancovat. A ona, prosím tě, co děláš? A to no, zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano. Rádi tancujeme. Ano. A prostě to, a pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak, i jsem s tatínkem tancovala, tak on potom jako tu krokovou polku se naučil trošku jako. A valčík to vždycky říkal, vy ten valčík neumíte, já tancuju vídeňskej na další krok.
0: Krásná no. Vzpomínka, paní no. Boženko. Děkuju za veselou jo. Vzpomínku a zdravíme do Zásmuk.
1: Jo, já vás taky všechny zdravím a hodně zdravíčka všem.
0: Děkujeme, dobrou noc i vám.
1: Dobrou noc.
0: Paní Vlasta napsala, dobrý večer. Téma mne zaujalo, rodiče také vzpomínali na ta léta prožitá ve válce a vždy jsme jako děti naslouchali pozorně. Nechci se opakovat, jak řádili Němci všude, jak zacházeli se Židy a ostatními na udání, ale mě utkvěla i vzpomínka na vyprávění maminky, která byla z 9 dětí, 2 zemřely a ona jako nejstarší byla nucená jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila. Že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní odnímám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu. A mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vzpomínám. I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už skončila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: Tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, na maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, že když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že vstoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, vstoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Mm-hmm.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malíc v pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho holili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dědečku, a jak to bylo teda, když ty dělal účetního, a ty byl vyučený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
0: Rozumím.
1: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost i Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. To dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
0: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No, pak už se nikdy nezeptáme.
1: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička bydlela tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že? Ta války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
0: Jo.
1: Takže, no, a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a pandím jim, že takhle ho vydrží.
0: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala, dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím, vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababy všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jet jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel, musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu, tak se bohužel
zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, teď už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková. You got it!

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce, nebo se

0: slovo zpátky brát, tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před lety napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdyby dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text, a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta jaksi moje touhy nezdílel a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popijovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanes tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi, a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky, ve stejných létech já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil. Když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou. Stála zde krásná, v průvodu v slávě, náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když zkvetou naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou, a vzpomínám si o zašlých létech.

0: zřím její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem s mámem stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře, a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl. A tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Rašvar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Rašvar začal. No, tak nový, viděl jsem vás a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco. Dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem. A poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři, i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu. a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám tip. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít.
0: To je hlavní popěch z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, on je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavně zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, jo, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, jo, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů, jak si podvědomně zařazeni do určitého, jako oni jsou takový a takovým typem, Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho vemme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že? Ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král Gumiku, Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ano.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva pro někoho, kdo stále musí,
4: a
2: jako je puncovaný komik, popuncovaný.
4: Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on my chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkají, normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce, máš v Praze, každý jsme jiný.
2: Ano.
4: Jo, mně se vaše Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné
4: jako
2: osudy.
4: Jako dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím, ozvláštněného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Jistě, že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože jistě, ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když 1. strunu vezme jas, neže bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic. Tubí, bábe, bubi, bub.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat, a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání,
4: ano,
2: v Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě viděj v ulici, tak se hned střílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje, zkrátka, jak se řekne Volovo, to je určitě moje.
4: Že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, neboť jsem z jeviště stříle lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků,
4: jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověz mi něco o tom, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka, a 3 píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No,
4: no ale velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne dopisu.
4: Všechno se telefonem vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnily v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy falše to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

ja mam okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal za tuhle z brusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje spaní.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sobáka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sobáka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sobák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sobákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sobák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám stále za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti, nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše, usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To,
2: jistě, jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, že jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to mít nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, já mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy jiná otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, jak bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel. Mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisem, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech do těch rozhovorů nepatří. A já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a jsem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu sjet nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval, no a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kuziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlým.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohleto už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou